0: Kdy to je?
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

zvoněm hádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné arp.

posloucháš Rádio Junior.

A juch je jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

Ta voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloutví, velbloutví, velblout, velbloutví, velbloutví, velbloutví, co je život bez bloutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si kává.

celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, celer ví, že je dobrý na nervy. Celer ví, celer ví, celer, celer, celer ví, že je dobrý na nervy. Smažený či do salátu, celer to je.

kapka to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: se z toho unaví.
1: Možná na ty fousy.
2: Hele, malá vidro.

0: Junior.
1: Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina, než by

0: stejně jako pralidé.
1: A to znamená jak jako?
0: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně.

0: Rádio Junior.
1: Taky jsem se kdysi měla jako blecha v kožišech.

0: velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryby.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

0: tajná policie. Alpha One. A nebo agent, co nás vystopuje.
1: A nebo UFO z galaxie.

začneme jemně.

0: Ševčíkem.
1: Čau, ahoj, krásné dobré ráno, holky a kluci, máme 6. května, je středa a já jsem rád, že i tentokrát se restartováváte společně s námi. Dneska máme takové, no na první pohled možná trochu zvláštní téma. Řeč bude o ledu. Povídat si tak budeme třeba o tom, jak se v minulosti led vyráběl a proč. Mám pro vás jednu zajímavost o době ledové, která vás určitě nikdy nenapadla. Řeč bude taky o tom, proč je jedním z nejdůležitějších vynálezů všech dob prach obyčejná lednička. Pak to budou taky zajímavosti o ledovém království, velmi oblíbeném animáku. A taky pro vás mám příběhy, ve kterých led hrál poměrně podstatnou roli, jako je třeba příběh Titaniku, nebo pak příběh zázraku na řece Hudson. Tam to nebyl led, ale spíš ledová voda. Tak rozhodně poslouchejte, samozřejmě chybit nebude Zvídavec, taky si zasoutěžíme, poslechneme si spoustu bezva muziky, třeba od kapely Nebe, nebo od Vojtedy, BTS, Simi a spousty dalších. No ale nejdřív trocha informací, pojďme si dát zprávy.
0: Minutové zprávy.
1: Vědci objevili planety, které obíhají kolem dvou hvězd. Nacházejí se ve vzdálenosti asi 650 až 18 tisíc světelných let od Země a jejich velikost se pohybuje od úrovně Neptunu až po objekty přibližně 10x hmotnější než Jupiter, největší planeta naší sluneční soustavy. Astronomové doposud potvrdili existenci 18 planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Naproti tomu známe už více než 6 000 planet, které obíhají hvězdu jen jednu. Hokejista Roman Červenka z Pardubic byl vyhlášen hokejistou sezóny. Na trůn pro nejlepšího hráče české nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Letos prožil parádní sezónu a tak se právem převzal celkem 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A ještě k počasí, dneska nás čeká zpočátku slunečno, odpoledne ale pak přibude oblačnosti a dočkáme se četných přeháněk. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.

Krásné ráno, přátelé, jsem rád, že i tentokrát jste si naladili ranní restart na Rádiu Junior. Dneska si povídáme o ledu a asi bychom měli začít takovým fascinujícím příběhem, jak se led v minulosti vůbec vyráběl. Záměrně říkám slovo vyráběl. Když se podíváme do 19. století, tak tehdy nebyly žádné ledničky, chladničky, mrazáky, jak je známe dneska. Tehdy se doslova vyráběly kostky ledu tak, že je v zimě vyřezávali z přírodních zamrzlých jezer a řek. Průkopníkem v tomhle ohledu byl Američan Frederick Tudor, známý jako takzvaný ledový král. On totiž vymyslel způsob, jak led izolovat pilinami, čímž jako docílil toho, že ten led jako roztával velmi, velmi pozvolna. No a díky tomu, že postupně vybudoval obrovskou síť skladů, tak ten led pak dovážel do míst, kde ho lidi nikdy předtím neviděli. Jako třeba na Kubu, do Indie nebo do Brazílie. Jako lidi tehdy doma fakt neměli ledničku. Jo. Jediné, co, jak jste mohli chladit potraviny třeba, tak bylo buď to je dát nějaké přirozeně chladné místo, jako já nevím, do jeskyně nebo někam do podzemí, a nebo lidi mývali doma takovou jako dřevěnou skříňku, do které se vkládal velký blok ledu, koupený právě od ledaře. Jo, před příchodem jako umělého chlazení jako nebyl vlastně jiný způsob, jak uchovávat potraviny v chladu. A z dnešního pohledu to jako zní naprosto absurdně, že by někdo převážel led pro to, aby prostě tam, kde ten led není, tak aby ho mohli mít. Ale tehdy to byl fakt jako velký biznis, o čem svědčí i to, že právě tenhle člověk, Američan Frederick Tudor, když zemřel ve svých 80 letech, konkrétně v roce 1864, tak byl jedním z nejbohatších mužů Ameriky. S majetkem odhadovaným na tehdejších 200 milionů dolarů, což je v podstatě dneska něco, jako kdyby to byl jako dolarový miliardář. Prostě jako obrovský, obrovský majetek, nepředstavitelný. No a taky, že tady to vyrábění ledu hodně lobovalo za to, aby nevznikl žádný vynález, který si dneska ovšem připomínáme. A řekneme si o něm už za chviličku.

Krásné ráno, přátelé, teď už jedna aktualita, tentokrát se podíváme na brněnskou černou díru a než se začnete smát, tak hned vysvětlím, že kolekci nafukovacích vesmírných těles brněnské hvězdárny, jak je znáte i z minulých let, tak letos doplní i 6-metrový model černé díry. A nezachycuje jenom samotnou temnotu, tedy černou díru, tu černou hmotu, ale také zářící horký plyn v jejím okolí, který do ní padá. Mimochodem, pojem černá díra zná asi každý, ale málo kdo si pod tím představí něco konkrétního. Není to vysloveně vysavač hmoty, jak černé díry představují některé sci-fi filmy, ani temný otvor levitující v prostoru, ale je to extrémně velký objekt s obrovskou gravitací. Ta gravitace je tak silná, že z toho prostoru neunikne ani světlo. Unik zevnitř černé díry by totiž vyžadoval pohyb rychlejší než světlo. A to v našem vesmíru jaksi není možné. A právě proto jsou černé díry černé, protože prostě spoza jejich horizontu událostí k Zemi už nedorazí žádná informace. Co se ovšem děje uvnitř černé díry, to zůstává jednou z velkých otevřených otázek moderní fyziky. Mimochodem vědci už objevili i veleobří černou díru, která má hmotnost 4 milionů našich sluncí. To je úplně nepředstavitelná hmotnost, ale jako fakt nepředstavitelná. A víte, co by se stalo, kdyby se brněnská nafukovací černá díra opravdu změnila ve skutečnou černou díru? No tak celá planeta Země i se všemi lidmi by začala padat na tuto 6-metrovou černou díru, až by nakonec lidstvo skončilo jako jedna taková, no dá se říct, v podstatě skoro tečka. Můžeme ale zůstat v klidu, prý pravděpodobnost, že kolem Země proletí černá díra, je asi milionkrát menší než to, že vyhrajete hlavní cenu v loterii. Cestou pro výhru do vás udeří blesk a cestou zpátky vás trkne jednorožec. Tak, to je takový malý vtípek na závěr. Teď už skupina Nebe, píseň Robinson a za chviličku jeden vtípek.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Dneska jeden takový roztomilý. Ptá se malý velbloud své mámy. Mami, proč máme tak dlouhé řasy? No víš, miláčku, to je proto, aby nám na poušti nepadal písek do očí. Aha. A mami, na co máme ty hrby? No víš, miláčku, tam máme ty zásoby tuku, abychom přežili v poušti dlouhé dny bez jídla. A jo. A mami, a k čemu máme taková kopítka? No, to je proto, aby ses na poušti nebořil do písku, víš? Aha. A mami, no co je zase? A není nám to všechno tak trochu k ničemu tady v zoo? Tak snad se vám vtípek líbil. Con Calma a Daddy Yankee, s tou písní budeme pokračovat. No a za chviličku už pro vás mám příběh o tom, jak vznikl první vynález na výrobu ledu.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

Krásné ráno, přátelé, dneska si povídáme o ledu. Je to totiž 175 let od chvíle, kdy americký vědec John Gorey získal patent na první stroj vyrábějící led. Z dnešního pohledu to zní až trošku jako úsměvně, že by někdo jako potřeboval stroj vyrábějící led, že jo, led je všude, máme ledničky, mrazáky. No jo, ale bavíme se fakt jako o době, kdy nic jako lednice nebo mrazák neexistovalo. Tehdy to byl fakt jako revoluční stroj, původně mimochodem určený pro chlazení nemocničních pokojů a zmírnění horeček u pacientů se žlutou zimnicí a malárií. Ten stroj využíval rychlou expanzi plynů k ochlazení vody, čím vznikal umělý led. No a právě John Gorey je tak považován za otce moderní chladící techniky a klimatizace. A i když to byl v té době naprosto revoluční vynález a velmi potřebný, tak on vlastně v podnikání neuspěl. A to ze dvou důvodů. Za prvé neměl na to peníze a za druhé tehdy byl jako obrovský biznis s dovozem přírodního ledu. O tom už jsme si dneska povídali, že fakt jako lidi dělali práci, že jako vykrajovali jako velké krychle z ledu, z přírodního ledu na nějakém jezeře, kde jako stále zamrzlo a ten led někam dováželi jinam. No a tak se snažili právě přesně tihle lidi, kteří na to měli zájem, tak se snažili udupat Goreyho vynález do země, různě ho zesměšňovali, psali o něm jako o podivínovi z Floridy, který si myslí, že dokáže vyrobit stejně dobrý led jako sám pán Bůh. Šířili o něm fámy, že uměle vyrobený led je nečistý, že obsahuje bakterie a že může být pro lidské zdraví nebezpečný nebo dokonce jedovatý. No a celkově byl vynález prostě prezentován jako rouhání proti přírodě. Z tohoto důvodu zkrátka John Gorey tehdy neuspěl. Mimochodem masové rozšíření umělého ledu přinesla až občanská válka ve Spojených státech, kde nastala námořní blokáda, tak nebylo možné přírodní led dodávat na jih. No a tak si vzpomněli na tenhle super vynález a začali ho používat. No a tady tomu biznisu s přírodním ledem byl jednou provždy konec. Mimochodem je to přesně to, co vidíte na začátku animáku Ledové království, jak vysekávají ty obrovské krychle z ledu. No, tak to fakt existovalo. Vypadalo to nějak podobně. Tak teď už Zed a Griff Inside Out.

Ve vysílání ranního restartu na Rádio Junior už pokračujeme s písničkou z hitparády. Tentokrát jde o novinku od skupiny BTS. Tahle nejpopulárnější skupina světa si teď několik let dávala nucenou pauzičku, protože všech 7 členů tohoto boybandu si muselo v Jižní Koreji postupně odkroutit povinnou vojenskou službu. Teď jsou ale zase zpátky pohromadě a čeká je světová megatour. A jejich koncerty se budou promítat i v řadě českých kin. A určitě na nich vedle jejich notoricky známých megapecech zazní i jejich novinky z nového už 5. studiového alba Arirang. Na desce najdete 14 skladeb a jednou z těch nejvýraznějších je Swim, která si okamžitě získala srdce fanoušků. Těm se mimochodem přezdívá takzvaná BTS Army. Tak jsem zvědavý, co mi na to. Swim a BTS.

Type. Čau všichni, z toho dnešního krátkého povídání už to asi vyplynulo, ale stejně si z toho pojďme udělat samostatný vstup. Proč je dneska lednička vnímána jako jeden z největších vynálezů všech dob? No především proto, že zásadně změnila náš vztah k jídlu, zdraví a ekonomice. Vemte si, že před masovým rozšířením ledničky nebo mrazáku, tak bylo uchovávání potravin závislé na tom, že se některé věci hodně solily, aby to vydrželo, nebo se udily, anebo se používal přírodní led. Ani jedna z těch věcí není úplně moc praktická. Maso, když hodně nasolíte, no tak za prvé nebude úplně nejchutnější, za druhé sůl fakt není zdravá. Když něco budete udit, no tak taky to není fakt zdravý. No a shánět přírodní led, to je jako mega nepraktický. Takže jako nutno si uvědomit, že lednička je fakt zásadní vynález. Nízká teplota totiž zpomaluje růst bakterií, což znamená, že s vynálezem ledničky se dramaticky snížil výskyt nemocí přenášených potravinami, jako je třeba salmonelóza nebo botulismus. Díky lednici vydrží potraviny čerstvé mnohem déle, což navíc jaksi zbavuje lidi takové té nutnosti neustále to jídlo řešit. Prostě jednou týdně si nakoupíme, máme nakoupíno a můžeme jíst už jenom. Prostě v ledničce nám týden drtivá většina potravin prostě a jednoduše vydrží. A navíc to umožnilo takovéto převážení exotického ovoce na vzdálenosti stovky až tisíce kilometrů. Prostě to, že si tady u nás v Česku můžeme dopřát sníst kivy v zimě, jako to je naprostý luxus a je to umožněný právě díky způsobu chlazení. Mimochodem, první moderní domácí lednice se objevily kolem roku 1911. Ale vůbec byste to dneska netypli. Byly totiž strašně drahé, extrémně. Stály tehdy přibližně dvakrát tolik, co tehdejší automobil. To je nepředstavitelné, co? No, další zajímavosti o ledu už za chviličku, teď už Sima, s tebou a i bez teba.

0: Jako každou středu, přátelé, ani tentokrát nechybí síťovka od Teresky Rašové. Minulý týden nakousla povídání s jedním z nejúspěšnějších českých youtuberů, tak tady je druhá půlka rozhovoru s Mentem. Přeju fajn poslech.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Od minule mám ve své tašce síťovce ještě pořád youtubera Menta. V předchozím díle síťovky jste se dozvěděli třeba, na jaké natáčení rád vzpomíná. Tentokrát nám Honza Macák alias Ment řekne, jestli by si dal ještě jednou pizzu se smažákem. A co taková pizza z kiwi?
2: Jo, tak pizza se smažákem je samozřejmě velká delikatesa, já miluji smažák. Mrzelo mě, že jsem k tomu dostal tatarku a ne kečup, protože podle mě by ke smažáku každý slušný člověk měl jíst kečup. A pizza z kiwi by byla samozřejmě vynikající, jenom by mě možná zabila, protože jsem na kiwi alergický.
1: Aha. No a jaké ještě nějaké nejdivnější jídlo si kdy ochutnal, který bys třeba mohl doporučit i našim posluchačům, aby ochutnali?
2: Já nejsem v tom jídle vybíravý a rád zkouším věci, takže měl jsem jako všemožný červy, zkoušel jsem škorpiona, různý brouky, a to bych teda nedoporučoval moc. Ty červy, smažený červy na medu byly jako fajn, to byla jako zajímavá věc, ale není to součástí mýho jídelníčku.
1: A je pravda, že chováš slepice a nesou?
2: Je to pravda, mám slepice.
1: Honzo, ty chodíš s Miss Czech Republic a modelkou Justinou Zedníkovou, která právě snídá, podle toho, co jsem se dozvěděla, každé ráno vajíčka, takže ty slepice máš kvůli ní?
2: Rozhodně, je to vlastně i kvůli ní, přesně tak.
1: A jak jste se vlastně s Justy seznámili? Kdo koho zbalil, byl si to ty, nebo ona zbalila tebe a kam jste šli na první rande?
2: Já bych chtěl hrozně rád dělat frajera a říkat, že jsem zvládnul zbalit já jí, ale ve skutečnosti zbalila ona mě. Ale možná jsem já jí vlastně už předtím zbalil na videa z Minecraftu. A na první rande, podle mě to bylo kafe na benzínce.
1: No a ty máš ještě moc rád auta, takže mě by zajímalo, kolik máš vlastně aut?
2: Skvělá otázka, já jsem si to v hlavě snažil nějakým způsobem spočítat, ale ono se to hrozně rychle mění. Myslím si, že v tuhle chvíli mám 8 nebo 9 aut, ale většina z toho, aby si to posluchači jako nepředstavili, jako že mám prostě skoro 10 nablízkaných autáků v garáži, tak to není, jsou mezi tím věci jako vznášedla nebo labuť, spoustu aut, které jsou spíš ve stádiích vraků než jako pojízdných aut.
1: Ty jsi se proslavil hraním Minecraftu taky. To o tobě víme. Tak co se ti tehdy líbilo, když jsi začínal na tom Minecraftu úplně nejvíc? A co se ti na tom líbí teď? Hraješ ho ještě?
2: Mně ta hra přišla úplně hrozná, když jsem ji poprvé viděl. Já jsem to vůbec nechápal, protože jsem si říkal, proč bych měl hrát jako v tomhle roce hru, která je kostičková, když už hrajeme hry, které mají skvělou grafiku. A pak mě do toho kamarádi ukecali, vyzkoušel jsem si to, pochopil jsem, že to je skvělý svět, ve kterém se může kdokoliv realizovat a jakkoliv po kreativní stránce se rozvíjet dle libosti. Ale to je to, co mě na tom asi nejvíc bavilo. To, že tam jsou různý mapy, různý módy, mohl jsem hrát s kámošem a poznal jsem skrz to spoustu lidí, se kterými se vlastně znám doteď. Ale Minecraft už nehraju aktivně. Jako jednou za pár let mám takový období, kdy si s kamarádama všichni dospělí lidi, kteří děláme každý trochu jinou práci, setupneme server, zahrajeme si, baví nás to měsíc a pak to zase zavřeme a na dalších pár let na to nesáhneme.
1: No a co by si na závěr poradil holkám a klukům, kteří poslouchají teďka Radio Junior a chtěli by být taky tak slavní nebo úspěšní influenceři jako ty?
2: Jděte si proto, prostě jako nemůžete se nechat zastavit jako ostatníma, pokud něco chcete v životě dělat a může to být cokoliv, jako jestli chcete být influenceri, youtubeři nebo doktoři, právníci, vlastně jako cokoliv, co chcete v životě dělat, tak je jenom jako na vás, protože když si proto půjdete a budete to mít tak jako daný v hlavě, tak se můžete stát, čím chcete.
1: Říká Honza Macák alias Ment, speciální host pořadu Síťovka. Honzo, díky moc za rozhovor a ať se ti stále takhle skvěle daří.
2: Já děkuju moc za pozvání.
1: A loučí se i Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

Krásné ráno, přátelé, dneska si v ranním restartu povídáme o ledu, ano, o té studené věci, která v horkých dnech rozhodně ochladí, když si dáte nějaký ten studený nápoj nebo zmrzlinu, až na to, že vůbec. Tělo totiž funguje úplně jinak, než byste očekávali. Pojďme si tohle připomenout. Studené nápoje, led, zmrzlina, možná na chviličku skutečně přinesou nějakou úlevu, když je vám v létě vedro. Třeba včera bylo až 25 stupňů, že jo, takže už nám to vlastně začíná. Dokonce vám možná i naskočí husí kůže, když si dáte zmrzku. Ale ten efekt je jenom krátkodobý a tělo se ve skutečnosti neschladí. Jo. Taková třeba kopečková nebo točená zmrzlina může mít až minus 5, minus 8 stupňů Celsia. A naše tělo tak musí vyvinout opravdu velké úsilí, aby tu zmrzku ohřálo na přijatelnou teplotu. Co se tedy stane? Po snězení zmrzliny nebo vypití velmi studeného nápoje s ledem, tak se rozjedou trávící procesy a naše orgány se ve skutečnosti začnou zahřívat. To byste netypli, co? A tak jaký je teda recept na to, když se chci v létě trošičku schladit? No, teplé nápoje. Ty rozšiřují cévy. Vnitřní teplo aktivuje potní žlázy a tělo se tak pod sněhem začne ochlazovat. Organismus se tak přirozeně udržuje v chladu. Horký čaj pro horké počasí je tedy ideálním řešením pro ochlazení organismu. Mimochodem je to moudro, které národy žijící v horkých zemích tak znají už strašně dlouho. Traduje se, že tenhle trik je starý už asi 5000 let a znají ho v Číně už strašně dlouho. Na druhou stranu, pokud teďka se radujete, že si můžete dopřát třeba horkou čokoládu, tak ta se mezi ty nápoje, které mají tenhle efekt, nepočítá. Jo? Káva, horká čokoláda, tak to jsou sice teplé nápoje, ale nemají tenhle chladící efekt. Jo? Musí to být prostě jako teplá voda, tedy teplý čaj. Tak, tolik jenom taková malá připomínka toho, co dělat v létě, když se budete potřebovat schladit, tedy opravdu schladit. Teď už na ty Hrychová, až jednou budu velká.

0: pomsta.
1: No jo, i na mě čeká ranní pomsta v takové té pověstné obálce, která už dávno není obálkou. Nevadí, v každém případě otevírám a jo, tady vzkázeček na 6. května, to máme dneska, výborně. Ahoj Peťo, když je dneska ledové téma, vytvoř s pomocí zvuků scénku, jak si právě dobil severní pól a trochu tě zasypal led. Užij si to, Jana. Počkej, s pomocí zvuku, jo, to bych se na to musel připravit, já to vždycky čtu až tu chvíli. Tak moment, tak jako abyste viděli, jak je to absolutní improvizace, dáme si tady ruchy. Tak co by nám mohlo připomínat severní pól? Asi vítr, že? Tak zkusíme, já budu hledat vítr. Tak, vítr, tak musíte mi dát ještě chvilku, jo? Vír velký, ne? Tak vír velký nechceme. Chceme vítr, to znamená měkký I, A, B, C, D, F, jo, už mám, přátelé, tak vítr. Pustíme si vítr. Má jenom 20 vteřin, ale. Je tam. No a během 20 vteřin vám určitě stihnu říct, že já bych se na dobití severního pólu rozhodně nehodil, protože mám rád docela teplo. A navíc jsem zjišťoval, že na severním pólu je teď v květnu až minus 40 stupňů, takže se mi tam úplně moc nechce. To jsem se z toho zase jednou ale pořádně vykecel, viď, Jani? No, takhle, já si opravdu nedokážu představit, že bych měl vyrazit na severní pól. Jo, já bych se, fakt bych se strašně bál, jo, že se něco jako přihodí, protože jako takhle, když jdete dobít severní pól, tak v podstatě musíte počítat s tím, že se jako můžete jako nevrátit. Je to podobné, jako když jdete jako třeba dobít Mount Everest, jo. Je to něco, co je sice dosažitelné, ale zároveň, když se vám jako něco stane, tak dost pravděpodobně k vám ta pomoc prostě nepřijde včas, jo. Takže já bych na severní pól se asi úplně nevydával, takže tahle scénka v podstatě není moc pro mě, jo. A ji předám dál na dalšího moderátora. No, vykecal jsem se teda až hamba. Ale teď už Marshmallow píseň Happier, jsem trošičku šťastnější, že jo. Tak pojďme na to, no a za chviličku ještě jedno zajímavé výročí.

0: Holka, kluci, ještě jedna zajímavost k dnešnímu datu. Je to 137 let od chvíle, kdy byla slavnostně otevřena Eiffelova věž v Paříži. Mimochodem, asi byste to ani neřekli, ale její stavba trvala pouhé 2 roky. Mezi lety 1887 až 1889 byla postavena. A dlouhých 40 let byla pak se svojí výškou lehce přes 300 metrů nejvyšší stavbou světa. Já jsem koukal, jak je to dneska. A dneska se Eiffelova věž nevleze ani do první stovky nejvyšších staveb světa. No, je někde hluboko dál. Mimochodem, původně byla postavena u příležitosti z tého výročí Velké francouzské revoluce. Měla na svém místě stát 20 let, ale kvůli významu, co by meteorologická stanice a později jako rozhlasový a televizní vysílač, tak byla zachována. Všem nutno dodat, že Pařížané Eiffelovku neměli původně moc v lásce a nazývali ji železným monstrem. No, ještě, že si nenechali odstranit, že? Jako dneska je Eiffelova věž nejenom symbolem Paříže, ale vlastně celé Francie. A o tom, jak oblíbená je, svědčí i to, že po celém světě byly postaveny její kopie a ani nemusíte chodit daleko, třeba stačí vyšlápnout jenom na naši pražskou Petřínskou rozhlednu, protože to je 7x zmenšená kopie Eiffelovky. Tak a na závěr této hodinky samozřejmě rekapitulace hitparády. Hlasovat můžete samozřejmě pro 10 songů plus 2 novinky, tak si je prostě poslechnout.
1: Rekapitulace.
2: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kvída.

místo získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Petrem Ševčíkem.
3: Krásné ráno, přátelé, ano, je to tak, máme už krátce po 7 hodině a já jsem rád, že opět vstáváte společně s Rádiem Junior a ranním restartem. Dneska si povídáme na velmi zajímavé téma, let. Je to totiž 175 let od chvíle, kdy americký vědec John Corey získal patent na první stroj vyrábějící led. Zní to z dnešního pohledu jako až vtipně. Jako potřebujeme vyrábět led, když máme ledničku, čo? No jo, ale bavíme se tady o době, kdy něco jako lednice vůbec neexistovalo. A tak ten příběh o tom, jak se tehdy vyráběl led, už jsme se přiblížili. V této hodince půjdeme takovými asociacemi. Třeba k tomu, jako co jste rozhodně netušili o době ledové, jak se staví iglu a jak funguje iglu, zjistíme, kdo je nejrychlejším člověkem na ledu. Mám pro vás i pár ledových zajímavostí, třeba o ledovém království, ano, o tom animáku. A pak taky příběhy, ve kterých hraje led hlavní roli, třeba Titanic. A nebo po případě ledová řeka, tedy zázrak na řece Hudson. I tyhle příběhy si určitě připomeneme. Holky a kluci, v této hodince nebude chybět zvídavec, zhruba o 7:30. Samozřejmě budeme soutěžit asi za 10 minutek. No a co ještě? Bez vám muzika, třeba Voxel, nebo Sebastian, nebo taky Nela Kajlová, spousta dalších. No ale nejdřív trocha informací.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: Vědci objevili planety, které obíhají kolem dvou hvězd. Nacházejí se ve vzdálenosti asi 650 až 18 tisíc světelných let od Země a jejich velikost se pohybuje od úrovně Neptunu až po objekty přibližně 10x hmotnější než Jupiter, největší planeta naší soustavy. Astronomové doposud potvrdili existenci 18 planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Naproti tomu známe už více než 6 000 planet, které obíhají hvězdu jen jednu. Hokejista Roman Červenka z Pardubic byl vyhlášen hokejistou sezóny. Na trůn pro nejlepšího hráče české nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Letos prožil parádní sezónu a tak si právem převzal celkem 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A ještě k počasí, dneska nás čeká zpočátku slunečno, odpoledne pak ale přibude oblačnosti a dočkáme se taky četných přeháněk. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.

0: Holky a kluci, teď už pro vás mám příběh o tom, jak jedna píseň změnila celý film. Konkrétně si budeme povídat o filmu Ledové království, neboli Frozen animák, který jste určitě viděli. A ten příběh je vlastně fascinující tím za prvé, jak dlouho trvalo, než se vůbec dostal tenhle snímek na plátna. No a za druhé, jak hrozně moc se změnil těsně před dokončením. Pojďme si postupně. Walt Disney chtěl sfilmovat pohádku Sněhová královna od Hanse Christiana Andersena už v roce 1937. Ten projekt byl několikrát zrušen, znovu oživen, pak zase zrušen. Problém byl totiž v tom, že scénáristé si dlouhá desetiletí nevěděli rady s postavou Sněhové královny. V té původní předloze je to totiž chladná zlá bytost, ke které byste si asi jako těžko hledali nějaké sympatie. No a podobně to bylo vlastně i s Ledovým královstvím. V těch prvních verzích scénáře nebyla Elsa ani sestrou Anny, ale byla to hlavní padoušice, která byla fakt jako nepříjemná, zlá. Všechno ale změnil okamžik, kdy manželé Lopezovi složili ikonickou píseň Let It Go, v češtině znáte jako najednou taková ta let it go, can't hold it back anymore a tak dále. Píseň byla tak silná a emocionální, že tvůrci pochopili, že Elsa prostě nemůže být zlá. Místo záporačky z ní udělali nepochopenou mladou ženu, která se vlastně bojí své vlastní síly. Kvůli této jediné písně se musel přepsat celý scénář, aby se z Elzy a Anny staly sestry. Takže jedna píseň doslova změnila celý děj. A mimochodem, zkoušeli jste někdy jména hlavních postav vyslovit rychle za sebou? Hans, Christoph, Anna, Sven, Hans, Christoph, Anna, Sven, Hans, Christoph, Anna, Sven, Hans. Nezní vám to jako Hans Christian Andersen? No, není to náhoda. Je to taková malá podsta autorovi původní předlohy. Právě Hansi Christianovi Andersenovi. A mimochodem pro velké fanoušky Ledového království mám jednu podpultovku. Představte si, četl jsem, že by měla být i trojka, jo? Ledové království 3, a to už v listopadu roku 2027. Tak na to se můžeme těšit. Teď už Nicki Minaj.
1: Tango. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta.

0: Holky a kluci, tak jsem zpátky. Máme 7 hodin a téměř 12 minut k tomu a to je nejvyšší čas, abychom se pustili do soutěžení. Samozřejmě tajemný zvuk je připraven, ale také dnešní cena. Tou začněme. Dneska pro vás mám krásnou knížku. Tajemství planety Dor od naší moderátorky Denisy Kimlové, která taky píše knížky. Denisu znáte třeba z odpoledního klubu Rádia Junior. A je to opravdu velmi tajemná kniha. Hlavním hrdinou je totiž Proky. Jehož život je super tajná záležitost. S vámi se ale v této knížce o svůj život podělí, takže si myslím, že poměrně lákavá záležitost. A ještě přidám, že tuhle knížku vydalo nakladatelství Katakan. No a vy můžete vyhrát. Když správně odpovíte, nebo spíš správně odhadnete dnešní tajemný zvuk. Dobře poslouchejte, pak si řekneme více.
1: Tajemný zvuk.
0: Zvuk byl super krátký, jenom 5 vteřin, ale myslím si, že i to by vám mělo stačit k tomu, abyste odhadli, co to bylo za zvuk a pokud víte, nebo teda máte nějaký tip, volejte na telefonní číslo 800 199 199. Linka je mimochodem bezplatná, neutratíte ani korunku, takže fakt můžete jenom získat a to tuhle nádhernou knížku Tajemství planety Dor od Denisy Kimlové. Mezitím si dáme jednu písničku a pak už budeme mít určitě někoho na drátě.

0: Já doufám, že Max, kterého máme teďka na telefonu, že nebude tak mimo jako kluk v téhle písničce od Voxel a v naší ulici. Maxi, ahoj, dobré ráno ti přeju.
1: Dobré ráno.
0: A ty seš někde na cestě už, viď?
1: Jo, do školy.
0: Do školy míříš. A těšíš se dneska do školy?
1: Ne.
0: Netěšíš? Jak to? Co bude za předměty? Bude čeština?
1: Jo, a já asi z češtiny budu mít asi čtyřku.
0: Ajajajajaj. Z nějakého diktátu, jo?
1: Jo.
0: Hele, Maxi, občas se to stane, ale důležitý je, aby člověk nad tím úplně nevěšel hlavu, ale spíš si řekl, dobrá, teď jsem udělal nějaký chyby v tom diktátě, příště jako ty chyby stejný určitě neudělám, že jo, o to jde. Jinak se to člověk nenaučí, že jo, vlastníma chybama se člověk naučí nejvíc. Teda, Maxi, tam máš jako šílený vítr, ale, že jo?
1: Jo.
0: Jo, teďka jsem to slyšel. No, dobrý. Tak já ti jenom připomenu, že soutěžíš o knížku Tajemství planety Dor od Denisy Kimlové a nakladatelství Katakán. A takhle nám zněl ten tajemný zvuk. Tak co ty na to, Maxi? Co by to podle tebe mohlo být?
1: Žába.
0: Žába, že by to byla. Tak pojďme to zkusit, podle mě docela dobrý tip. Byla to žába? Samozřejmě, Maxi, žába to byla, takže tajemství planety Dor směřuje rovnou za tebou, i když je pravda, že ty dneska sám vytváříš takový jako tajemný zvuk. Tam je, tam, jakože takhle v těch sluchátkách, to zní jako, že je tam fakt úplně šílený vítr. Ty jsi někde na kopci, nebo?
1: Dálnice asi.
0: Jo, takhle. Takhle, takže to auto dělá vlastně takový humbuk. No dobrá, nevadí. Maxi, ještě se tě zeptám, jako blíží se nám tak trošičku vysvědčení, jo, jasně, ještě nějaký 2 měsíce, ale co ty a letní prázdniny, už máš nějaký plán?
1: Nevím.
0: Nevíš zatím. Pojedeš třeba k babičce?
1: Babička je dneska vedle našeho domu.
0: Tak teď jsem tě nerozuměl, ale to nevadí. Asi se budeme muset rozloučit, protože ten vítr je čím dál tím silnější. Maxi, já ti moc děkuju za soutěž. Prosím, vydrž mi chviličku na telefonu. Předáme si ještě adresu. Jo, předáme si adresu za malý okamžik. No a holky a kluci, pro vás ostatní směřuji informaci. Zítra v 7 hodin a 10 minut zase soutěž.

Holka, kluci, mám pro vás dvě zajímavosti o době ledové, nad kterými jste určitě nikdy neuvažovali a nikdy vás to ani nenapadlo. Tou poslední dobou ledovou je období, které se označuje Würm. Ta doba ledová začala před 115 tisíci lety a skončila před 10 tisíci lety. A asi, když se nad tím zamyslíme společně, tak když je doba ledová, tak je asi jako celá zima, že jo? Když je zima, tak asi jako docela dost vody zmrzne. Ale napadlo vás někdy, že té vody jako zmrzne hodně a když ta voda zmrzne, tak vlastně jako ty ledovce začnou tu vodu vázat a tím pádem je v oceánu vody méně. Jako představte si, že prý za té poslední doby ledové, tak byly oceány o více než 100 metrů níž. Jako to je úplně nepředstavitelný, 100 metrů níž. Jak to? No prostě ty ledovce navázaly na sebe tak strašně moc vody. Prý díky té nízké hladině bylo dokonce možné přejít mezi Francií a Británií suchou nohou. Jo? Což jako dneska úplně nepředstavitelné. Ale na druhou stranu, jako vždycky, když se mluvilo o době ledové, tak já jsem si jako upřímně představoval, že bylo jako minus 30 celý rok. Jo? Všude. No a ono to tak jako nebylo. Globální průměrná teplota naší planety byla asi 8 stupňů Celsia, což jako nezní jako nějaká brutální doba ledová. Jo, jasně, v zimě asi jako ty teploty byly hluboko pod bodem mrazu, ale když si to porovnáme, tak za té poslední době ledové to bylo 8 stupňů, dneska je to 14, jako jasně, ten rozdíl tam je, ale vždycky, když se mluvilo o době ledové, tak jsem si to rozhodně představoval úplně jinak. No tak tolik jenom takové dvě malé zajímavosti. Teď už Miss Sunshine.

0: Další zajímavost ve vysílání ranního restartu už přidá Eva Sinkovičová se svým zvídavcem. Dneska to bude Timiho příběh. Mimochodem, Timi je velryba. Tak přeju fajn poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, je tu další díl Zvídavce a další zajímavost, kterou společně musíme stoprocentně prozkoumat. Sledovali jste příběh keporkaka Timiho, který v roce 2026 opakovaně uvízl v mělkých vodách v Německu a musel být zachraňován celým týmem, který mu pomáhal dostat se zpět do hloubky? Možná vás překvapí, že situace, kdy velryba uvízne na mělčině, není ojedinělý jev. Bohužel ne vždy se jí podaří vrátit zpět do hloubky a zachránit. A proč se to celé děje? Vědci mají hned několik teorií. Na vině může být polární záře. Tento vzácný světelný jev totiž vyvolává odchylky v magnetickém poli, podle kterého se velryby v mořích orientují. Když se magnetické pole hodně vychýlí, živočicha to zmate a vydá se po nesprávné trase. Například vorvani obrovští vyrůstají v oblasti, kde následky polární záře skoro nepociťují a nejsou tak na ně vůbec zvyklí. Magnetické pole pak ovlivňují i sluneční erupce. Často taky dojde ve stejnou chvíli k uvíznutí i několika jedinců najednou. Zajímavostí je, že situaci, kdy velryba uvízla na mělčině, popsal už Aristoteles ve 4. století před naším letopočtem. Lidé se tedy zabývají tímto velrybým chováním už od starověku. Dalšími důvody, proč se toto děje, je například otrava jedovatými mořskými řasami, otrava totiž může taky způsobit dezorientaci. Pokud je zvíře nemocné nebo napadené parazitem, může se samo chtít oddělit a počkat v mělčině na smrt. Někteří kytovci jsou navíc tak soudržní, že nemoc jedince může ovlivnit celé hejno a doplují na mělčinu s ním. I když tedy záchranáři zdravé jedince vysvobodí, stává se, že nemocný kytovec je znovu přivolá a oni se za ním opět vrátí. Dalším důvodem může být i lov. Zvíře může na mělčinu dohnat predátor, nebo tam zvíře zabloudí při pronásledování vlastní kořisti. Zároveň může orientaci zvířat ovlivnit člověkem způsobený podmořský hluk, třeba vojenské sonary při námořním cvičení. Sonary vnímají velryby jako velké údery. Samozřejmě i srážka zvířete s lodí ho dezorientuje a pak mluví vědci taky o klimatických změnách, které mohou ovlivnit například přemnožení nebezpečných mořských řas, o kterých jsem tu už mluvila, i další věci. Žádný vědec ale zatím není jistý, zda člověk záchranou uvíznutých velryb nezasahuje do jejich přirozených procesů. Záleží asi na konkrétní situaci a důvodu uvíznutí. Každopádně budeme velrybám držet palce, aby se jim tyto nehody děly co nejméně. Pokud k tomu tedy není nějaký přirozený důvod, to už je pak v rukou přírody. Moji milí zvídavci, pokud chcete o velrybách a jejich uvíznutích na mělčině někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu a pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a váš tip se objeví v nějakém z dalších dílů Zvídavce. Tak ahoj!

0: holky, kluci, rodiče i prarodiče.
1: Už máte plány na sobotu 16. května?
0: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
1: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
0: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
1: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
0: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
1: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
0: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
1: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.

Dnešní téma let mě teda asociacemi přivedla ještě k dalšímu příběhu, kde led nehraje až takovou roli, ale spíš ledová řeka. Psal se 15. leden 2009, když odstartoval Airbus A320 se 150 pasažéry a 5 členy posádky na palubě z runway letiště LaGuardia v New Yorku. Záhy po startu se ale stala velká nepříjemnost. Do letounu se dostalo hejno kanadských hus, lépe řečeno do motorů. Otáčky obou motorů pak poklesly. Kapitán letu, Chesley Sullenberger, pak vypnul autopilota a převzal řízení do vlastních rukou. Společně s důstojníkem se rozhodli provést restart motorů, přičemž ale naskočil jenom jeden. V tu chvíli ale už neměli dobrou výšku, už nemohli přistát na blízkých letištích, a tak se kapitán rozhodl k nebezpečnému a náročnému kroku. Nouzově dosednout s letounem na hladinu řeky Hudson. Pouhých 6 minut poté, co se tedy letoun Airbus A320 zvedl z runwaye, tak dosedl na hladinu ledové řeky. Jako naprosto nepředstavitelné, jako extrémně nebezpečný manévr. Pasažéři to ale všichni přežili. Následně čekali na záchranu na křídlech, ta byla totiž stále nad hladinou a všichni to opravdu přežili. Nutno říct, že i tak jim šlo vlastně o život, protože 15. ledna v New Yorku jako nebylo úplně teplo. Jo? Bylo jako minus hodně stupňů Celsia, a když na sobě nemáte bundu v minus hodně stupních Celsia, tak se můžete lehko podchladit a zkrátka jako dostat zápal plic nebo nějakou vážnou nemoc. Kapitán Sullenberger každopádně za tento svůj čin získal velké uznání. Třeba, že byly některé jeho kroky mnohými zpochybňovány. A mimochodem, pokud byste tenhle příběh chtěli prožít od A do Z, tak doporučuji všema 10 mrknout na film Sully, zázrak na řece Hudson, kde odvážného kapitána stvárnil naprosto geniálně Tom Hanks. Já jsem to viděl celkem nedávno, dokonce hnedka dvakrát jsem si to pustil asi po roce, a jako fakt je to skvělý příběh, opravdu silný příběh, skvěle jako natočený, a rozhodně vás to dostane. Tak na to mrkněte. Teď už kapela Botox, ty a já.

Olka, kluci, ještě jeden zajímavý rekord na ledu. Věděli byste, kdo je nejrychlejším člověkem na ledu, tedy na bruslích? Je to jistý Kjeld Nuis, olympijský vítěz a 28-letý, tedy tehdy 28-letý Nizozemec. Říkám tehdy, protože je to rekord platný od roku 2018, tak tehdy mu bylo 28, pardon. No a vytvořil jako neuvěřitelný rekord. Když si to jenom porovnáme, Usain Bolt, jako nejrychlejší člověk na planetě, dokázal vyvnout rychlost téměř 45 km v hodině. Ti nejlepší rychlobruslaři dosahují maximální rychlosti 60 km v hodině. No a Kjeld Nuis, tak ten zvládl, přátelé, 93 km v hodině. Jak je to možné? No, je tam totiž jako trošičku zakopaný pes. On, jak si ten rekord pokořoval na jezeře, kde si jaksi vytyčili takovou jako dráhu, a především před ním jelo auto, které mělo za sebou takový speciální štít, a on vlastně bruslil až za tím štítem, jo, čím se jako vlastně minimalizoval odpor toho vzduchu a významně mu to pomohlo. Dokázal dosáhnout té rychlosti 93 km v hodině. I tak si myslím, že teda je to jako naprosto famózní výkon. Hlavně z toho důvodu, že při 93 km v hodině jako už nechcete na tom ledě udělat chybu. Jo? Tam každý pád by mohl znamenat jako vážné, opravdu vážné poranění. Takže každopádně klobouk dolů. A teď už One Republic a píseň Hurt.

0: Velká kluci je středa, takže ještě dneska je možné hlasovat v naší hitparádě, a to až do 8 hodin večer. Já musím říct, že to skóre vypadá v tuhle chvíli jako velmi podobně jako minulý týden. Říkám to tak velmi opatrně, protože tehdy jsem pronesl, že Ciara z písní Sweet Girl spadne o několik pozic dolů. No, kdyby to bylo jako teďka, jaksi uzavření toho hlasování, tak by Ciara spadla jenom o jednu pozici, tedy na druhé místo. A na první místo by se konečně vyšplhali Lollipops z písní Klub tajných kamarádek. Ale přesně takhle to bylo i minulý týden. Jo, Lollipops měli obrovský náskok, aktuálně mají 45%, Ciara 22%, takže se zdá, že to není možné překonat. Ale z nějakého důvodu prostě fanoušci Ciary naběhli na naši hitparádu právě ve středu. No a přibylo tam strašně moc hlasů a Ciara se nakonec vyšplhala zase na to první místo. No tak jestli to tak bude i tento týden, to je samozřejmě jenom na vás. Ale já jsem sám zvědavý, jestli s tím zamíchají i nějakým způsobem novinky s tím pořadím. Co vy na to? 10 songů plus 2 novinky, takový malý přehled teďka Klárka Nováková. Rekapitulace.
1: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol Akne.

8. místo získává Mikael Nad věcí. Na 7. příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: a ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Vy můžete ovšem zůstat při poslechu Rádia Junior, protože už za chviličku začíná malá pohádka o Hurvínkovi, tak to si rozhodně nenechte ujít. Už nová pohádková školka je jako vždy na svém místě v 9 hodin. Odpoledne pak velká pohádka, od 1 hodiny odpoledne kouzelný amarant. A speciálně bych vás rád pozval na klub Rádia Junior, ten bude dneska s Denisou Kimlovou a jejím spolumoderátorem bude 13-letý Honza Dvořák. No a bude tady hostem Honza Kučera, dirigent a hudební skladatel, také klavírista. A Irena Pohol-Houkalová, ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a taky Zuš Open. Řeč tedy bude o dirigování orchestru, o symfonickém orchestru Českého rozhlasu, o inspiraci při skládání hudby, ale hlavně o celostátním festivalu Zuš Open, který už brzy odstartuje. Tak rozhodně poslouchejte mezi 5. a 8. hodinou odpolední. Olky a kluci, ode mě je to pro tuto chvíli vše a posílám poslední song dnešního ranního restartu Hide and Seek od Coraline. Mějte se krásně a budu se na vás těšit zase někdy příště. Tak čus, ahoj.

0: Ale to nic, Pepo, no, neumlouvejte se.
1: No jo.
0: Rodinu si člověk nevybírá.
2: No, ani sousedy.
0: Ale jak se říká, host do domu.
3: Bůh do domu, viď bábinko. Tak tedy vítáme vás, pane bratranče.
4: Jo, jo.
3: Vítáme, Pepina, sláva.
5: Vida, vida, správný voz a už mi zobou z ruky.
0: Je, mináčku. Tak.
5: Ale ne, to je Milka, já jsem přece Pepin.
0: Husa.
5: Ne, já vám to vysvětlím.
0: Musím ji podlít.
5: Podlít?
0: Já tu s vámi klábosím a málem bych na ní zapomněla.
5: Ach tak, milovnice ptactva.
2: Běžte, paní Kateřino, běžte, to by bylo škody na svatýho Martina bez husičky.
0: Běžím podlévat a vy zatím uklidíte tady tu džungli, ať vás pan Pepin nepomluví a ať hned můžeme servírovat. Na na na na na na na na na na na na na.
5: Správně, v džungli musí být pořádek.
4: Cože? Jako uklízet? No to snad ne.
2: Hele, Hurvajs, neodmlouvej. Víš, co se říká, co se v mládí naučíš a půl je...
3: Hatava!
2: No přesně, do máničku, já tě nemít.
4: Ach jo, malý muž pod byčem svého otce žil. Ale máni, uklízet!
3: Ale já se tady přece vůbec nevyznám.
4: Jebroučku, ty se tu nevyznáš.
3: Nevyznám.
4: No tak já ti řeknu, co kam patří, dělej, pracuj. Vrtačka do špajzu, pilka mezi marmelády.
2: Ten kluk, to je autorita po mně. No nic, tak ať to lítá, děti. Já se tady postarám mezi tím o to, aby odtud konečně zmizela celá tady ta džungle. A budete tu zase jako v klíčce.
5: V klíčce? Jako v kleci? Tak to v žádném případě, to je vězení.
2: Cože, prosím vás, vy jste ještě tady?
6: Na slovo klec reaguje Balaeniceps rex bleskově. Ostrý skřek, typický varovný signál bahenních druhů.
2: Šmankote!
7: Spejbl ustupuje a mizí do skříně.
6: Zobák se otáčí v zámku jako hodinový strojek. Dominantní samec uzamčen.
7: Teritorium obsazeno.
5: Sláva! A je od tebe na chvíli pokoj, ty. Tučňáku!
4: Kde je ta Čula?
3: Tady je jenom pan bratranec.
4: Jaký bratrane?
3: Pepi.
5: Ticho! No tak klid. Šéfíček si musel něco vyřídit, víme?
3: Aha.
5: A teď? Teď to tady mám na povel já, pardálové. Tak co to tady vylepšit? Dát tomu kapánek fazonku.
3: Fazonku?
4: Jo. Jako modernizace, že ano?
3: A nebude se pan Spejbl zlobit?
5: Ale co by se zlobil, zobáčku?
4: Přesně, dívko, teda zobáčku, co by se zlobil? Ta Tulda z toho bude úplně na větvi.
8: Halo, kdo to tu zhasnul? Pusťte mě, ty...
3: Je! Slyšíte to taky? Co to je? Jako by tu někdo bouchal a volal?
5: Ale prosím tě, to je jenom soused od vedle, soused Šprýmach.
8: No tak.
5: Ticho! Na návštěvy teď není čas. A až se to tady zapravní, tak se ten protivnej tučňák odhluční.
3: Tučňák?
5: Já jsem řekl tučňák?
3: Ano.
5: Ne.
3: Ale ano, řekl jste to.
5: Chtěl jsem říct. Tučnej soused,

0: dávejte pozor, ano. Tady vysadíme trocha semen.
1: Aha.
0: A až to tady zavlažíme, vznikne tady mokřad a v něm zahradní jezírko.
1: Jo, to je krása, víte? On si taťulda vždycky přál mít uprostřed obýváku jezero.
2: Jezírku?
1: No.
2: A s legninem na hladině?
1: No.
2: To bude krása.
0: Tak prima, že si rozumíme. A teď nastal čas, abyste se i vy zorientovali v tom, co je pravá džungle.
3: Pozorujeme fenomén kulturní kolonizace. Ostatní členové hejna se adaptují na nové podmínky. Vůdcovství přebírá pták, byt se mění v nový biotop.
4: A Spejbl nevěří svým uším.

Jessica, chlapečku, že ti to vadí.

0: Vyčerpaný samec se mohutným kopem osvobozuje ze zajetí šatní skříně. Návrat původního samce do teritoria je zastaven výraznou změnou podmínek proměněného ekosystému. V celém bytě vegetace houstne. Vlhkost stoupá. Mikroklima připomíná nižší vrstvy tropického pralesa.
1: A všude je samý bláto. Už zase. Fuj!
2: To. U katalánských dojren, co to má být? Tohle to!
3: Hříbek, tučňáku, to je konečně trochu nadšení.
4: A řekni, jak se ti ta fajnová džunglička líbí teď?
2: Já ti dám džungličku, ty. Kam si dal děti?
3: Lídek,
4: maj se fajnově. Loví žáby v rákosí.
5: Ano, prosím, v rákosí.
2: Rákos. Rákos v mém bytě? Manko, ty kde jsi tady vzala voda?
3: To bude nejspíš ty roury, co vedla ze záchoda.
2: Co? Roura ze záchoda?
6: Váš bratranec říkal, že potřebuje trochu kalu kvůli žábám.
2: Hele ty, slez z ty větve, ti jeden.
4: Už mě nebavíš, tučňáku. Hoš, mazej trocovat do rákosy a neobtěžuj.
3: Nezájem.
4: Hoš, mazej odsad.
2: Ale co to děláte, co to po mně hází? Ve vlastním bytě.
3: Tati, poběž, tady v rákosi tě netrefí.
2: Už mě říkal, ale už jsem u tebe.
4: Tak, konečně klid. A mám zahnízděno slába. Praha se mi začíná líbit. Teď už tu chybí, jen moje milá. No jo, ale kde je? Proč se přede mnou stále skrývá?
0: Ale pozor, změna hlasového projevu balénice Psrex naznačuje náhlý pokles dominance. Vokální frekvence jsou potlačené, přerývané. V jeho tónu se objevují jasné známky frustrace, stesku a odevzdání.
1: A to nejen u Baldy.
0: Máte pravdu, kolego. To, co slyšíme v rákosí, není bublání bažiny. To u domácího druhu probublává emocionální fáze rezignace, neboli hluboký smutek a stesk. V sociobiologii je tento jev popsán profesorem Lorencem jako plantážnické blues.
1: A jak se zdá, bluesuje už celé hejno.

za všechno může ta obluda lítá. Však to ten mizera pořádně schytá. Je třeba zakročit

0: městě platí, když nelze uplatnit hrubou sílu, nastupuje strategie. Samec Spejblus se stahuje z hlavního teritoria. Nejedná se však o únik, nýbrž o promyšlený manévr. Fázi zvanou taktický ústup za skříň.
1: Že by ticho před dalším pantoflem?
0: Ale co to Spejbl ukryl v ruce?
2: No, to je nápad, panečku.
3: Ach jo!
2: Tiše, děti. Hele, nezoufejte. Toho Bohdá nebude, aby pražskej Pepa z boje utíkal.
3: No to já taťu, no. Ještě navíc před takovou vyžranou kukačkou, viď?
2: Tiše, slyšíš. Hele, já mám plán, ano, a nebojím se ho použít. Poslyšte, v naší části voliéry...
3: Voliéry?
4: Tiše, taťulda myslí v naší části bytu.
2: No jistě, v naší části bytu jsou kamna.
4: Jo, a to jsi jako všimáš teď, jo?
2: No ale budeme topit.
4: Pch, a čím chceš jako topit, když je tady všechno mokrý?
2: Nervy, šíba si dřevem, to dá rozum.
3: Dřevo přece nehoří!
2: Já už jsem tak rozvolněnej, že tu bažinu vysoším i mokrým dřevem!
4: A nebude to kouřit?
2: No to teda bude... No to bude. No jasně, tu je ono. Hele, vykouříme toho ptáčka, jasný? A on potom vyletí oknem. Tak šup, hlavně nenápadně, jo? Já do kamen zatím vysypu všechno, Pepo. Tak a pěkně to tu podpálím.
3: Správně! Pepo hoří, i když je mokro.
4: Toho se právě bojím. Jseš si jistý, že je to dobrý nápad, Pepo?
2: Co? Hele, nerad, jo? Nebuď chytrej.
4: Já jen, že se z toho nějak moc kouří.
3: Já myslím, je. Že bysme ten plán
2: Ale prosím tebe, kouří si z toho tolik, protože to hodně hoří a to je dobře. Hele, já jsem rodič, ne? Tak asi vím, co dělám.
0: V rámci kompetičního boje o teritorium rozeznáváme v přírodě dvě hlavní strategie. Konfrontaci nebo evakuaci. Ovšem nyní jsme svědky, že může nastat i strategie třetí.
2: Já nic nevidím.
4: Se nediv, když bouchli kam napatí.
2: Jsi to asi nějak moc zahrálo, nebo co?
5: Teda tučňáku, konečně se zvytáh čeče. Ti teda povím, úplná mlha na blatech.
2: Dík šípku, ty ptáku.
5: K šípku půjdeš ty, pán jsem tady já.
2: Určitě, Máničko, neboj se, štípe ho to do očí a to ho hrozně paralyzuje, víš.
4: Jako nás, co? Ale počkáme, až to s ním šlehne, jo? A pak ho nacpeme do pytle a vyhodíme oknem.
3: Hurvinku, to je kruté.
2: Máš pravdu, Máni, vyhodíme ho bez pytle. Musí na to být přece nějaký řešení.
4: Tady pomůže už jedině zázrak.
2: A teď baborať.
6: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
7: Chceš si poslechnout další příběhy?
6: Jdi na web radiojunior.cz

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

hlídá. Zkus projít dveřmi, které si hlídat dá. Působí dojemně, hrůza v tvých očích, když morče se země po tobě skočí.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tady už o nově pohádkové školce. Jani, jsi připravená?
1: Ahoj, kamarádi, ahoj.

0: pochodovalo.
1: Já bych navrhovala okolo Hradce.
0: Už o novo zpívání. Jo, Janě, tak raz, dva, spust.

0: červená, druhá je bílá, třetí samá díra. No to se nám to teda ale pochoduje.
1: A jak nám krásně utíká cesta. Je, podívej.
2: No.
1: Už jsme došli na rozcestí.
2: Pozor, Jani, ale jsou tu tři cesty. Tak kterou půjdeme?
1: Tak kterou vylosuješ?
2: Jak vylosuju?
1: No, zavři oči, já tě roztočím a když se pak zastavíš, ukážeš prstem. Tam, kam ukážeš, tam půjdeme.
2: Je, to se mi líbí. Tak pozor, zavírám oči, nešvindluju a ty pěkně toč.
1: Jednou, dvakrát, třikrát dokola a
2: už
1: teď.
2: Už můžu?
1: Jo? Můžeš, můžeš.
2: Tak otevírám oči. Hlava se mi mutá, točí, točí, nevím, kde jsem.
1: Zastavit stát?
2: No tak pozor, jdeme sem.
1: Výborně. Tak my už máme cestu vybranou a pro vás tu zase máme vybranou pohádku. Tak si ji užijte a po ní se zase potkáme na cestě. Mimochodem, Ušon si vybral tu prostřední.
2: Jo. Ušonova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta.

0: Jablíčka. Jednou měla maminka kráva plná kopita práce. Připravovala pohoštění, protože odpoledne měla přijít na návštěvu babička stará kráva. Maminka udělala spoustu dobrot. Jetelový salát, koláč z rebarbory, šťovíkový nákyp, kopřivové pyré a hlavně hromadu trávových chlebíčků. K pití dala vychladit několik lahví vody z horského jezera a protelátko koupila vodičku ze studánky s heřmánkovou příchutí. Pak si maminka vzpomněla, že babička má moc ráda jablíčka. Protože měla ještě spoustu práce, zavolala. Telátko, zajdeš do obchodu.
1: A proč?
0: Přineseš nějaká pěkná jablíčka.
1: Tak dobře.
0: Budeš si to pamatovat?
1: Budu.
0: Telátko šlo do obchodu, koupilo jablíčka a vrátilo se domů. Mělo samo ze sebe radost, že nic nezapomnělo, nic nestratilo a že jablíčka jsou pěkně červená.
1: Maminko, jsem tady a mám jablíčka.
0: Tak jedej na stůl. Telátko dalo jablíčka na stůl. Vypadala moc hezky. Když je však uviděla maminka, zamračila se. Telátko, ty jsi pro ta jablíčka nebylo v samoobsluze, viď?
1: Ne, jak jsi to poznala?
0: Protože vidím, že tahle jablíčka jsou z hračkářství. Na těch si babička moc nepochutná.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušelnovu pohádkovou školku. Dneska jsme s Janou vyrazili na procházku a potom jsme přišli na rozcestí.
1: Ušeln se zatočil a poslepu vybral, kterou cestou půjdeme.
0: No poslepu, měl jsem otevřené oči, ale tak se mi motala hlava, že jsem prostě na jednu cestu ukázal. No, ale nevybral jsem dobře. Všude samé krtince a kameny a stromky a keře v cestě.
1: No jo, cesta to není nejpohodlnější, ale zase jsme tudy nikdy nešli, takže jsme vlastně objevitelé a ti to nikdy neměli jednoduché.
0: No jo, máš pravdu, ale Jani, pozor, větev.
1: Děkuju. Tyjo, před námi je tedy skoro neprůhledná houština. Nevrátíme se už do školky? Nebo chceš zkusit jít dál?
0: No počkat. Já bych šel dál, protože si u toho můžeme zacvičit.
1: Jak jako?
0: No tak. Ušelnovo cvičení. Tak holky a kluci, před námi je totiž husté houští, takže ho oběma rukama rozhrneme. Stojíme na místě? Dáme ruce k sobě doprostřed a rozhrnujeme houští do strany, jako kdybychom v tom houští plavali. Ha,
1: a jo, tak pěkně rozhrnujeme, plaveme v houští. A protože musíme dál, tak budeme rozhrnovat větve a zároveň u toho půjdeme školkou nebo obývákem.
0: Jo, pozor, neprostupné větve nahoře, musíme chvíli po kolenou.
1: Dobře, tak na kolena a po kolenou takhle obejdeme školku nebo obývák.
0: Je, Jani, a teď je to ještě hustší, musíme se plazit.
1: Jo, teda to jsme ale šikovní, holky a kluci, zvládáte to. Holky a kluci, vidím, že vám to jde výborně.
0: No teda.
1: A teď vidíme nahoře na kopci něco lesklého, tak se zvedneme, stoupneme si na špičky a koukáme se krásně do dálky.
0: No a z ruky si uděláme takový kšilt jako u čepice, aby nám sluníčko při tom koukání nesvítilo do očí. Tak a díváme se do dálky.
1: A vidíme...
0: zarostlý zámek.
1: Páni.
0: Ty brďo, ještě, že jsme to nevzdali, jinak bychom ho vůbec neobjevili.
1: Holky a kluci, dáme si jednu pěknou písničku a potom zkusíme, jestli se dá jít dovnitř do toho zámku. Jsem strašně zvědavá.
0: Jo taky. Ušelnova písnička.

0: posloucháte mou, tedy už jou novou pohádkovou školku a my už stojíme před zámkem, který je zarostlý všemi možnými rostlinami.
1: Ale růže to nejsou, takže to určitě není zámek šípkové růženky.
0: No čí by tak mohl být, co?
1: No, to nevím, ale i když vypadá opuštěný, nejdřív bych zkusila zaklepat.
0: Teda? Nikde nikdo? Jani, zkusím vzít zakliku. Hele, je otevřeno.
1: Je, snad je to dobře. Buďme ale velmi, velmi opatrní.
0: Když jsem strašidílko hrozné strašidlo, můžu se tě držet za ruku?
1: Jasně, pojď se radši chytit, taky budu radši.
0: No.
1: I když se v žádném, naprosto v žádném případě nebojím.
0: Já se taky vůbec ničeho nebojím. Vypadá to tu, jako kdyby to bylo už dlouho opuštěné.
1: A taky je vidět, že když to ještě opuštěné nebylo, bylo to tu moc, moc hezké.
0: Jani, taky už se přestáváš bát? Hele, koukni, na tom obraze je asi král, královna a jejich dcera. Ti tu asi bydleli.
1: Hele, ušonku, a tady je nějaká kniha. Ze života v našem království zapsal Konrád Rouška, králův písař.
0: Je, tak to je fajn. Tam bychom mohli najít v té knižce, co se tady stalo.
1: Hledám. Tady, hele. Dneska v královské kuchyni pekli koláče. To bylo pošušňáníčko. Tak to nebude ono.
0: Mňam, mňam, mňam, ale bylo by to dobrý.
1: Mhm, tak tady, tady.
0: No?
1: Byl přijat nový zahradník. To taky ne.
0: No?
1: Ale hele, ušonku, už no, to tady
0: no,
1: asi
0: no,
1: mám.
0: No.
1: Princezně se přišel představit nový nápadník. Princezna Johanka ho odmítla a on zahřímal. To si vypijete. Dokud si to princezna nerozmyslí, budete všichni jen obrazy.
0: Cože? Jako, že jsou to všichni zakletí v obrazech?
1: No, vypadá to tak?
0: Jani, jak je vysvobodíme?
1: Promyslíme si to u písničky.
0: To je bez vám nápad.

0: noci posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ale pozor, i my jsme v pohádce. A to jsme přitom šli jen na procházku.
1: Mám to, Ušoune. Tady v té chytré knížce se píše, že když chceš někoho vysvobodit z obrazu, musíš se na obraz podívat a vyslovit jméno toho, koho chceš vysvobodit.
0: Jo, no tak to vyzkoušíme. Tak pozor, říkám, Johanka.
1: Je, to hezky funguje. Ahoj, Johanko.
2: Dobrý den, děkuji, že jste mě vysvobodili. Ale kdo jste?
0: Jsme Jana a Ušoun Hrušoun z Ušounovy pohádkové školky.
1: Šli jsme jen tak na procházku a našli váš zakletý zámek. Pak jsme našli knihu, která nám poradila, co máme dělat, a naštěstí váš písař napsal do své knihy tvé jméno, takže jsme tě mohli vysvobodit.
2: A maminka a tatínek?
0: Stačí, když řekneš nahlas jejich jména a tím se kouzlo poruší.
2: Ludmila a Karel.
3: Hurá!
1: Je, to je radosti, holky a kluci.
4: Já, král Karel, vám děkuji za celé naše království. Jak bychom se vám mohli odvděčit?
0: Ale to nic, za málo. Moc rádi jsme vám pomohli, viď, Jani?
1: No, protože jsme dneska ve školce ještě nehádali. Můžete nám dát za odměnu hádanku?
2: O takovou odměnu si tu ještě nikdo neřekl. Jste vážně legrační a milí.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak dávejte pozor, princezna Johanka

0: a nám dala tuhle hádanku. Patří ti to, ale tvoji kamarádi to používají víc než ty. Co je to?
1: To teda přemýšlím, Jani.
0: Já si myslím,
1: no,
0: že to je to,
1: no,
0: co dneska vysvobodilo Johanku i krále s královnou.
1: Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty.
0: No.
1: Jo, jasně.
0: Holky a kluci, řekneme to všichni pěkně dohromady, jako vždycky. Je to 3, 2, 1.
1: Jméno. No jasně, přesně tak. Kamarádi ho používají častěji, protože nás oslovují jménem. Jana třeba pořád říká Ušoune a já zase Jani. To je pravda.
0: Tak my ti, Johanko, pěkně děkujeme.
2: Ne, to my moc děkujeme.
0: A my už vyrazíme zpátky do školky, abychom se stihli vrátit, než se setmí. A vy stejně máte spoustu práce, aby ožil celý zámek.
1: Jo, to bude jmen, panečku.
2: To bude, mějte se hezky. Až se probudí kuchařky a pekařky, tak rozhodně přijďte zpátky. Královsky vás pohostíme.
3: Já mám takovou radost, že bych si dal řízek.
4: To nebude jeden řízek, to budou velké oslavy.
0: To děkujeme, my rádi přijdeme.
1: Jo, děkujeme, no tak zatím.

0: aby nám cesta domů pěkně ubíhala, zase si k ní pustíme písničku.
1: Ušounova písnička.

0: neposloucháte mou, tady už je novou pohádkovou školku, která už bude ale pomalu končit, protože jsme s Janou z toho vysvobozování celý únavení.
1: To ano, ale spíš z té cesty. I když se nám zpátky do školky šlo radostně.
0: O jo, ale ještě vás jako vždycky poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte Zakletý zámek.
0: Nebo princeznu Johanku.
1: A nebo obraz, na kterém je s maminkou královnou a tatínkem králem.
0: No a my se na ty vaše obrázky budeme moc těšit.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a sportujte, procházejte se, skákejte, je to zdravé a příjemné.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi velký zachránce Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá velká zachránkyně Jana Richterová. A i dneska si na závěr dáme krásnou písničku.
0: Jo, jo. Tak ahoj.

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

skáču ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: Na koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj

zprávy. Vědci objevili planety, které obíhají kolem dvou hvězd. Nacházejí se ve vzdálenosti asi 650 až 18 tisíc světelných let od Země a jejich velikost se pohybuje od úrovně Neptunu až po objekty přibližně 10x hmotnější než Jupiter, největší planeta naší soustavy. Astronomové doposud potvrdili existenci 18 planet, které obíhají kolem dvou hvězd. Naproti tomu známe už více než 6 tisíc planet, které obíhají hvězdu jen jednu. Hokejista Roman Červenka z Pardubic byl vyhlášen hokejistou sezóny. Na trůn pro nejlepšího hráče české nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Letos prožil parádní sezónu a tak si právem převzal celkem 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off,

zábava. Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené staré

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už
0: nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.

Rádio Junior.

0: Myslíš si, že jsou všechny sovy moudré?
1: To se dozvíš v novém Hajajovi s názvem Lesohádky.
0: To se v těch pohádkách budou zvířátka hádat v lese?
1: Depak, Lesohádky jsou zkrátka pohádky z lesa. A Rádio Junior je vysílá denně od 18. května vždycky v 19.50.
0: A můžete si je taky poslechnout na webu radiojunior.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.

mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

běhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

못들어. 예, 예, 예. 에이, 내 멸 모기.

0: k svátku dnešnímu?
1: Pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ševelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zašustilo křoví.

domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

0: Minutové zprávy.
1: Vědci objevili planety, které obíhají kolem dvou hvězd. Nacházejí se ve vzdálenosti asi 650 až 18 tisíc světelných let od Země a jejich velikost se pohybuje od úrovně Neptunu až po objekty přibližně 10x hmotnější než Jupiter, největší planeta naší soustavy. Astronomové doposud potvrdili existenci 18 planet, které obíhají kolem dvou hvězd. Naproti tomu známe už více než 6 tisíc planet, které obíhají hvězdu jen jednu. Hokejista Roman Červenka z Pardubic byl vyhlášen hokejistou sezóny. Na trůn pro nejlepšího hráče české nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Letos prožil parádní sezónu a tak si právem převzal celkem 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Dneska je zpočátku slunečno, odpoledne pak přibude oblačnosti a dočkáme se četných přeháněk. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Vydejte se ve vyprávění do zámecké kuchyně, kde kraluje kuchařka Mařka, která tvrdí, co není k jídlu, to do kuchyně nepatří. Ale co rostlina, které se říká amarant? Podle zahradníka Kořínka dodává prý jídlům báječnou chuť a žádná hospodinka se bez něho neobejde. Pohádku Kouzelný amarant napsala Helena Sýkorová, režie Karel Weinlich. Účinkují Naďa Konvalinková, Jiří Holý, Jan Vlasák a další. Vyrobeno v roce 1995.

0: Kdo chce potkat pohádku, zamíří nejspíš na zámek, obrostlý šípkovým hložím. Nebo se vydá do lesa k chaloupce s perníkovým štítem. Ale pohádky, věřte nebo ne, najdeme i pod pokličkou v obyčejné kuchyni. Kuchyň, o které bude řeč, byla v zámečku posazeném na chlumu, uprostřed jírovců a ořešáků s věžičkami jako krajkový líbeznem na pohled. V zahradě voněl jasmín a za plotem rostl laskavec.
1: Vylez, křapko! Kuřelína, nebo tě vytáhnu za uši, to by se ti tak líbilo vysedávat ve špajzu.
2: Pojď, nevinátko.
1: Mám pro tebe novinu. Někdo vzobal plnej pitlých hrozinek, co jsem schovala v kredenci. Zbyly tam jen tři. Nevíš náhodou, kdo to byl?
3: Náhodou vím. Včera jsem ho zahlíd. Hrozinkovej skřítek.
1: Tak on to byl skřítek.
3: No, s hnědejma očima a se žlutou čepičkou. Mrňavej, baňatej, ale mrštný jako veverka. Než jsem ho stačil chytit, ztratil se mezi nádobím.
1: Aha, najednou mi tu řádějí skřítek.

0: Je moc zašlehej.
1: Ty bys tak mohl pucovat led jako zámoc asi. Kolikrát jsem ti říkala, že plechovej kastrol musíš drhnout vodou ze syrových brambor, co? Nejmíc stokrát, jenomže ty si to nezapamatuješ, dokud nedostaneš vařečko.
2: Jau, jau, jau.
3: Ale no tak, Mariánko, nezlob se na něho. On to časem všechno pochytí. Žádnej učenej z nebe nespát.
1: Hele, do toho se mi nepleť, Kořínku. Taky ti neradím, jak máš sázet petržel, co vlastně chceš.
3: Přinesem ti čerstvou zeleninu. A taky kytičku laskavce.
1: Na co kytičku?
3: Pro potěšení. A nebo pod polštář. Přivolává při spaní dlouhý a líbezný sny.
1: Nepotřebuju. Radši se starej, ať mám na zimu dost koření. Potřebuju libeček, bazálku, saturejku, dobromysl a tymián. Rozmarin už mi taky došel.
3: Všechno to přinesu, jen co nasuším. Koření budeš mít habaděj. A mám pro tebe i novinku. Dostal jsem od kamaráda semínka rostliny, kterou tady neznáme. Prý se jí říká zázrak kuchyně a dodává pokrmům báječnou chuť. Žádná kuchařka se bez ní neobejde.
1: Zázrak přines. Ale tuhle zbytečnost si strč za klobouk. Co není k jídlu, to do kuchyně nepatří.
3: Někdy zbytečnost není tak docela zbytečná. Přijď se podívat na zahradu, Mariánko. Dostaneš přívětivější náladu. Kvete to tam tak krásně, až srdce plesá.
1: Na plesání mají čas leda zahradníci. Hele, Kořínku, přestaň mě zdržovat a jdi si zas povídat s květákem. Musím dovařit oběd.
3: Tu

0: Celé dopoledne seděl Kuchtík křapka s lzičky do kastrolů a hrnků a polévka byla přesolená. Ale jinak se oběd vydařil. Zámecká paní Salvie, vyznavačka chutných pokrmů a sladkého nic nedělání olízla vidličku a blaženě si hekla. A to bylo pro hospodyni Emilku znamení, aby do jemného porcelánu nalila kávu a ozdobila ji šlehačkou.
1: Ještě moučník.
2: Ne. Dej to radši se stolu.
1: Vzácné paní, nechutnalo?
2: I to víš, že chutnalo, ale už se nevejdu do žádné sukně. Aha. Za mlada mi stačilo olíznout lžičku a teď se nemůžu dočkat oběda. Víš co? Dej mi přece ještě jeden kousek. No, co má stará ženská na světě jiného než dobré jídlo?
1: Prosím.
2: Ona se mi ta vůně a chuť vždycky přilepí na jazyk, šupne po něm do žaludku a tam pěkně hřeje. Ale někdy taky tlačí.
1: Tahle bublanina tlačit vzácnou paní nebude, je nadechnutá jako holubí peříčko. Mařenka si na ní dala záležet.
2: Co pak ta tvá neteř, to je kuchařka k pohledání. Jenom se vždycky divím, Emílie, jak taková naježená holka dovede vykouzlit tyhle dobroty.
1: Ona Mařenka není zlá, vzácná paní. Jenom má nešťastnou letoru. Je na světě sama jako čekanka na poli a to nikomu žádnou radost nepřidá.
2: Pořád jí neomlouvej, Emílie. A řekni rovnou, že zůstala na ocet. Každá holka v jejím věku už vodí za ruku caparty.
1: Vždyť do ní pořád učím, aby už se koukala vdát.
2: Jenom aby se našel ženich. Před Mařkou uteče i strašák do zelí, jestli si vůbec troufne do kuchyně vlíst. Zítra budem mít návštěvu, Emilko. Přijede bratránek Arnošt. Musíme ho uctít. Vždycky mi přinese nějakou roztomilost. Posledně jsem od něho dostala mouchu zapečenou do jantaru. Škoda, že nevím, nač ta věcička vlastně je.
1: Mohli bychom milost pánovi předložit melunkové knedlíky. Posledně říká, že se po nich může s prominutím utlouct.
2: Dobře. Přece jen jsem neměla ten druhý kousek jíst, leží mi v žaludku jako kámen, pořád se přejídám a to je tvoje vina. Večer, ať mě přijde odsloužit Mařka. Jak vidím ten její ukuč, hned mě přejde apetit.

0: Není nic sladšího, než si v klidu pozdního odpoledne dopřát čtvrt hodinku dřímoty. Křapka se z kuchyně vytratil a Mařka se natáhla na otoman. Když se však probudila ze svého krátkého snu, nevěřila vlastním očím. Spatřila prapodivné stvoření. Vandráka v záplatovaném kabátu s roztřepenými vousisky. Vlasy, jako by mu vyrostly z mechu. Stál u plotny a bez ostychu vybíral z polévky játrové knedlíčky. Takto opovážlivě vpadnout do kuchyňského hájemství si ještě nikdo nedovolil. A proto nebylo divu, že Mařka vypěnila jako převařené mléko.
1: Hele, darmo žrout, kde ses tu vzal?
2: Ticho, pst, nevyrušovat. Poslouchám polívku. Zpívá mi v žaludku nádhernou játrovou písničku.
1: Jedeš od toho hrnku? Kdo ti to dovolil, dětku plesnivá?
2: No, blaho. Slast a lahoda. Skoro bych řekl, že tahle polívka je ještě šmakovnější než srnčí bobky na smetaně.
1: Jaký srnčí bobky? Tohle je pravý bujon a žádný štětinatý dědek mi do něho nebude strkat nos, nebo mu ho urazím.
2: Božská chuť. Tu polívku musela uvařit královna všech kuchařek.
1: Tu polívku jsem vařila já. Ale ne pro kdejakýho hadrníka. A koukej na to tata odprysknout z mý kuchyně.
2: A heleme se. Která pak ty seš? Že ty budeš příbuzná ježibaby, co snídá jedovatýmu komůrky. Taky jsem znal jednu ochechuli, ale ta byla zdvořilejší. Když přišel host, všechna čest aspoň mu nabídla na cibulce upražený střevlíky.
1: Já ti dám střevlíky! Kde mám ten váleček? Popadnu ho a budeš samá vodřina. Necháš to jídlo?
2: Člověk se nemá pro nic za nic vztekat. Člověk si má denně udělat aspoň 3 malé radosti. Spolknout 3 malé koláčky. Jeden s povidlím. Druhý s mákem. Třetí s tvarohem.
1: Rousec mazec. Tohle si vypiješ. Kde jsi? Dětku, jestli si pod stolem nemyslí si, že mi ufoukneš.
3: No, Mařenko, že si nezavřeš dveře, vzácná paní hubuje, že tu ječíš jako meluzina.
1: Vzácná paní, ať si radši zacpe uši. Je to tu samý střep. Co se stalo? Nějaký neznámý dědek v kabátě, co vypadal jako okousaná kapusta, se mi z ničeho nic začal roztahovat v kuchyni. A najednou se ztratil jako pára nad hrncem.
3: Jo. Aby to tak byl hádalík.
1: Kdo?
3: No jo, už jo.
1: Nikdo jiný by si do zámecký kuchyně netroufal.
3: Hádalík nebo troufalík. Nadělal mi tu pěknou paseku, kvůli němu jsem rozbila kvítkovanou mísu.
1: Jenže hádalík je čarodějnej dědek.
3: Kdyby se vzácná paní dozvěděla, že ho vyhnala, nejspíš by jí popadl žlučníkovej záchvat.
1: Takovýho otrapu by vypoklonkovala zrovna tak jako já.
3: Moc se mejlíš. Posadila by ho ke stolu v saloně a my bychom ho museli uctít stejně jako pana Arnošta.
1: Hlouposti.
3: Žádný hlouposti. Naše paní sloužila kdysi na zámku taky jako kuchařka, jenže na rozdíl od tebe byla přívětivá a oči měla usměvavý jako 2 kvítečky.
1: Za to teď je má jako špendlíky.
3: Ale vyplatilo se jí to zrovna tak, jako se necná huba nevyplatí tobě. Jednou se do kuchyně přimotal hádalík, ona ho pohostila a děda jí za to daroval krumlouše.
1: Krumlouše?
3: Jo. Kouzlo, který spolkneš jako pilulku, a ono způsobí, že se do tebe na první pohled zamiluje ten, koho si vybereš.
1: A to snad ne.
3: Ale ano. No a do Salvie se zamiloval neboštík zámecký pán, udělal z ní jemnost paničku a my 2 teď musíme kolem ní poskakovat.
1: Škoda, že jsem tohle všechno nevěděla dřív.
4: Taky bych mu popřála.
1: Škoda. Seš na každýho jako drátěnka na připálený pekáč.
3: Hádalík je prvít. A zná prý i jiný čáry, zlomyslný a potouchlý.
1: Jen aby na tebe neseslal nějakou patálii.

0: skleněná koule a když ji obrátím, ono v ní sněží. No taková krása. Kam na ty zábavné věcičky chodíte, Arnošte?
1: Mám tajného dodavatele podivuhodností, sestřenko.
0: Pošle toho taky ke mně, udělá tu dobré obchody.
1: Vyloučeno, drahá Salvie. To byste mě připravila o potěšení nosit k půvabné paní půvabné dárky. Nesou se merunkové knedlíky.
0: Vraťte si pohled.

0: Jest, pane. A vy také, vzácná paní.
1: Musím se přiznat, Salvie, že se celou cestu těším na váš moučník.
0: Tak si dejte, bratránku. Dobrou chuť.
2: Emilie, co jsi nám to strčila na talíř? To nejsou knedlíky, to jsou dělové koule.
0: Ale to není možný, milost paní. Mařenka si na nich dala tolik záležet.
2: Ta tvá Mařka je výlupek všech kuchařek. Podívej, co udělám s tím knedlíkem. Mrsknu s ním o zem. Takové knedlíky jsou dobré leda na zatloukání hřebíků nebo na porážení kouřele. Taky by se s nimi dali střílet medvědi.
1: Ne, ne, sestřenko. Tohle není knedlík, to je vaše sněhová koule. S tou neházejte, prosím.
0: Ne, ne.
1: Je to náramná vzácnost.
0: Vůbec nevím, jak se to mohlo stát, vzácná paní.
2: Taková ostuda. A zrovna, když máme hosta.
1: Klid, drahá Salvie. Člověk se nemá zbytečně rozčilovat.
2: Odnes to, Emílie. A tomu kuchařskému bubákovi vyřiď, že ji utrhnu uši. A strhnu jí to z platu.

0: Vzácná paní hudrovala jako krocana, zrudla ještě víc. Nejradši bych se propadla do země, co z to vyvedla, holka nešťastná.
1: Já? Vždyť ty knedlíky byly buclatý a lehonký zrovna jako jindy.
2: Ale už nejsou.
0: S knedlíkama se nehází křapko, to si může dovolit jenom vzácná paní.
1: Může za to tenhle mezulán. Kolikrát jsem ti říkala, že těsto se má zadělávat od řičího Gustýmu. Co?
2: Jo.
1: Počkej, křapko, nadělám z tebe trpaclíky.
0: Nech kluka na pokoji, že se trochu nestydíš. Těsto si zadělávala sama.
1: Jenže on mi přitom pořád šilhal do mísy. Už to mám. Má to na svědomí zahradník. Pěstuje meruňky tvrdý jako vlašský ořechy.
0: Meruňky byly dozrálí a měkoučký. Na nikoho to nesváděj. Zkrátka jsi uklovnila ostudu.
1: Když jsem ty knedlíky vylovila z hrnku, jenom se rozplývaly. Vždyť jsem je ochutnávala.
0: Asi se jim nelíbilo, že ses na ně mračila, a tak cestou do salonu stvrdly.
1: Jak se to mohlo stát? Teto, Emilko, vidíš to taky? Támhle na polici poskakuje nám tam knedlík.
3: To
1: není knedlík.
3: To je... Vidí mužík.
2: Říkal jsem ti, že v kuchyni řádějí skřítkové, ale nevěřila jsi mi.
4: Knedlíky, knedlíky, špalíky, špalíky, buky, suky, broky, hřebíky a floky, tvrdlíky.
1: Zmizel. Co to bylo?
0: Pro pána Jána, Mařenko, to byl knedlíkovej skřítek. Po strach všech kuchařek, v který kuchyni se objeví, tam se neuvaří pořádnej knedlík, ani s ovocem, ani se zalím, ani k omáčkám, budou z nich samý tvrdlíky. A je po záhadě. Toho jsem musel nasadit jenom hádalík.
1: Ten neřád. Až ho potkám, roztrhám ho na cucky.
0: To se ti s čarodějným dětkem nepovede, jsme pěkní polízanici, ty i já, víš, jak si vzácná paní. Na knedlíky potrpí, až to zjistí, obě nás požene ze zámku.
1: Co mám dělat? Teto, porad.
0: Jdi poprosit hádalíka, aby toho zatrápenýho skřítka zase odčaroval.
1: Jo?
0: Jo, že prý přespává v pastoušce v Vukovým lese.
1: A to zas ne. Takovýho já o nic prosit nebudu.
0: Však tě neubude. Když jsi tu polívčičku uměla zavařit, tak si ji taky sníš.

0: Nezbylo nic jiného, než se vydat do staré pastoušky v bukovém lese. Byl to kutloch tmavý a neútulný, jen se stolem a lavicí, v koutě lůžko z kupky sena, přikryté starou houní. Na bydýlku seděla sova se žlutozelenýma očima, které na Mařku pod měšilem žourali. A když kuchařka vytahovala z koše jednu pochoutku za druhou a kladla je na stůl, zdálo se jí, že děda hádalíky sleduje stejně posměšným pohledem.
1: Zajíčí paštička, houstičky s kmínem, husí stehínko a pokroutky s cukrovou. Polevou, aby pořád nechroupal jen ty srnčí bobky. A můžeš se do toho pustit, dědku. Dědečku.
2: Úplná hostina. To si ani nezasloužím.
1: Vždyť je to jen lehká večeře. To naše milost paní spořádá třikrát tolik. Tady máš na zítřek kastrůlek se svíčkovou omáčkou.
2: Tak tu mám ze všech nejradši, Safra. Ty se umíš trefit do chutě.
1: Uvařila bych ti i knedlíky, ale nejde to.
2: Škoda. Ona svíčková bez knedlíku je taková nanicovatá.
1: No to se ví, jenže mi v kuchyni řádí knedlíkovej skřítek.
2: Je. Pěkná pohroma. Být v zámku kuchařkou, rovnou se jdu utopit do baňáku.
1: Dětku, poťoucha! Kdybys toho pumprlíka odvolal, tak bych ti ty knedlíky zítra přinesla. Teda, kdybys byl od té dobroty.
2: Jestli pak, kuchařinko, víš, co je na světě zadarmo a bez námahy?
1: Moc věcí ne. Člověk se musí schýbnout i pro tu jahodu na mezi.
2: Nevíš. No, já ti to prozradím a zadarmo. Úsměv a zamračení. Mračit se umíš, co líp, jak bouřnej mrak, ale knedlíkovýho skřítka ti vykvartíruju, jen když se na mě hezky usměješ, jestli to vůbec vedeš.
1: Co bych nesvedla?
2: To byl úsměv jako kapka medu vonku octa. No ale dobrá vůle, zdaru půle, tak platí. Zítra mi můžeš přinést ty knedlíky a budou měkoučký, žádný strach, přece si nevylomím zub.
1: Kdybys nebyl takovej plesnivec, možná, že bych ti vlepila i pusu. Upeču ti bábovku s mákem a taky ti tady uklidím. Máš to tu jako v myší díře. Pověsím záclonu a přinesu polštář. Vyšívanej.
2: To je na jednou péče. Když sojka cukruje jako hrdlička, moc jí nevěřím. Ty po mně ještě něco chceš, víc cukroušku, sojko?
1: Jo, kouzelný krumlouše.
2: Sovičko, sovičko, ty jsi to slyšela, viď, Matildo, ptáčku můj moudrej. Ona chce po nás takovou vzácnost. Nač je potřebuješ?
1: Chtěla bych se vdát.
2: Ale to klidně můžeš, jiná děvčata se taky vdávají a dej jim to i bez krumloušů.
1: Jenže já nemám ženicha a lidi se mi pošklebují, že jsem zůstala na ocet. Chtěla bych velkýho pána, aby všichni uschli závistí a pukli vzteky.
2: Aha. A malej by ti nestačil?
1: Ne. Dáš mi ty krumlouše?
2: Nedám.
1: A proč ne?
2: Protože nemám rád chtivý a hádavý ženský.
1: No tak si je strč za klobouk. Bez tak to budou sušený krovky od nějaký havěti. A co máš vlastně rád?
2: Dobrou baštu a hádání. Ale je docela jiný než ty. Mám rád hádanky. To je má největší vášeň a koníček.
1: Dobrýho jídla ti snesu, že se nestačíš olizovat. A hádanek mám taky dost.
2: Jenže bys mi musela položit takovou, jakou bych nerozmotala, to se ti nikdy nepodaří. Možná, že to nevíš, ale jsem něco jako děd Vševěd a uhodnu všechno na světě.
1: A když se mi to podaří, dáš mi ty krumlouše?
2: Dám.
1: Malý domeček, plný koleček. Co je to?
2: Tohle si dávej veverkám. Já mám rád tvrdší oříšky. Nějak mě rozboleli záda. Musím se natáhnout na kutě. Jestli pak víš, Kalupinko, jaký je rozdíl mezi hodinami a dědou Hádalíkem?
1: Nevím.
2: Když se natáhnou hodiny, tak jdou. A když se natáhne Hádalík, tak leží a spí.
1: Zítra budeš louskat tvrdší, jen žádnej strach.

0: Ještě vyleštíme vidličky a máme to. Tahle jídelna už si dlouho říká o pořádný grunt.
1: Neznáš nějakou hádanku, teto Emilko?
0: Neznám. Vlastně počkej. Když jsem byla malá, sedávali jsme u ohníčku opékali jabka a dávali si hádanky. Malý domeček, plný koleček, co je to?
1: To uhodla i Veverka. Nějakou těžší. Neumíš.
2: Všude tě hledám, Emilia, ty jsi tady. Ty jsi vždycky jinde, než kde máš být.
0: Stalo se něco, vzácná paní?
2: Zase se mi utrhly 3 knoflíky, ty je snad přišíváš pavučky.
0: Hned to dám do pořádku, vzácná paní. Jenom co to tu doděláme, chtěli jsme dneska uklidit příborník.
2: Příborník počká, za to já musím do města a chci si vzít tuhle halenku.
0: Jak vzácná paní poroučí? Ona to Mařenka doleští sama.
2: V neděli chci mít slavnostní svačinu. Ohlásil se zas bratránek Arnoš, tak si hleď spravit reputaci, Maško. Už žádné knedlíkové ostudy, sic bude zlé.
1: Svačina bude, jak se patří. Milost paní se může spolehnout.
2: Jen aby. Tentokrát sebou pan Arnošt přiveze markíze. Už mi to dávno slibuje, tak ať je na stole hodně smetany. Pospíš si, pospíš, Emílie.
1: Slyšela jsi to, teto? Markíze. To je asi nějaký moc velký nobl pán.
0: Jo, a nenajedenej. Zrovna jako pan Arnošt. Nic jiného nedělám, než přišívám knoflíky. Vzácná paní je teď hotovej bumbrlíček.

0: Krásně to voní. Co je to?
1: Zázrak kuchyně přece, vzpomeň si.
0: Sušenej.
1: Báječný koření. Vypěstoval jsem je z darovaného semínka. A na tvou počest jsem je pojmenoval Mariánka. Nemáš radost?
0: Jo.
1: Hodí prý se do polévek i do jiných jídel. Šikovná kuchařka jako ty si s ní jistě poradí. A až něco dobrýho uvaříš, dej mi vědět, přijdu ochutnat.
0: Radši ne, na nějaký hokus pokusy teď nemám pomyšlení, mám jiný starosti. Hlavu mám zamotanou, že nevím, kde mi stojí. Znáš nějakou hádanku, Kořínku?
1: O Mariance?
0: O čemkoliv, to je fuk, hlavně těžkou, aby ji nikdo neuhádl. Neznáš.
1: Ale možná, že si vzpomenu. No jo, eniky, beniky, kliky, b, abr, fámr, domine, lce, velce, do pekelce.
2: Vždyť je to říkanka, Kořínku, a žádná hádanka. Já ti poradím, chceš? Stojí tři oslové ve stáji. Který z nich je nejchytřejší?
1: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, křapko.
0: V životě jsem neviděla tak na tvrdlýho zahradníka. Kdyby hloupost kvetla, budeš, Kořínku, samý poupě.
1: Tak až vykvetu, to poupě ti přinesu a budu si přát, aby na mě rostly samý kopřiny.
0: No, no, abych tě z toho smíchu nevyléčil. Který ten osel je nejchytřejší?
2: Nejmenší, ty druhý jsou větší oslové.
0: No jo, to je pravda. Znáš hodně hádanek.
2: Nejmín tři tucty. A málo kdo je uhodne.
0: Tady si sedneš na lavici a všechny mi je vyjmenuješ.
2: Nemůžu. Drhnu kastrol. Asi si budu muset nastrouhat syrovej brambor. Je moc přicmoudlej.
0: Nerozčiluj mě s přicmoudlinou. Koukej, ať si u stolu. Sednout, povídat. Počkej, vezmu si tuštičku a zapíšu si.
2: No, jen jestli si na všechny vzpomenu.
0: Když ne, pomůžu ti, vařečko.
2: No, to už si vůbec nevzpomenu. Ale možná, že by se mi vzpomínalo líp, kdybych mohl zítra domů na posvícení a zůstat tam i v neděli.
0: Můžeš tam zůstat třeba až do pondělka do rána, jen když ty hádanky ze sebe vysypeš.
2: Tak si píš. Sletěl pták bez pérák na náš strom bez listák. Přišlo na něj bez zubátko a snědlo to bez péřátko.

0: co je zase, hoří, koho to sem čertin nesu.
1: Hadaríku, seš tam?
0: Kdybych tušil, že jsi to ty, jsem sticha jako kapr, lína, mřenka dohromady.
1: Nesu ti knedlíky, koláč a hádanky, mám jich plný papír.
0: Tak spust.
1: Aby to povyrostlo, musí to žbluňknout do vody. Co je to?
0: Knedlík. Koukám, že jsi ho uvařila do křehoučka a mám na tom velkou zásluhu. Knedlíkovýmu skřítkovi se v té kuchyni líbilo. Musel jsem ho dlouho přemlouvat, aby se odstěhoval.
1: Nejspíš někam do pekelnické kuchyně. Tak dál. Co visí na stěně bez hřebíku?
0: Pavučina.
1: Do čeho nemůžeš udělat díru?
0: Do vody.
1: Safrnej, zdětku, co pak všechno víš?
0: Jo. O co ty jsi hezčí, o to já jsem chytřejší.
1: Kam ani nejzvědavější člověk nestrčí nos?
0: Do ohně.
1: Ale tahle bude těžká, tu neuhodneš. Má dva rohy, žádné nohy. Když to vsoukám do břicha, ani mě to nepíchá.
0: Všechno známe, všechno víme, všechno hrabě rozouštíme. Viď, Matildo. Tak to je rohlík.
1: Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to?
0: Špejle od jitrnice.
1: Hrom do tebe. Co je zlatší než med?
0: Nic jinýho než spravedlivý spánek. Což mi připomíná, že je čas jít na kutě.
1: A kdo bude za tebe hádat? Potřebuju ty krumlouše.
0: Máš smůlu. Nepoložila jsi mi hádanku, kterou bych neuhodl, a tak krumlouše nebudou.
1: Nejradši bych tě majzla, že bys tebe zbyl mastnej flek. Dej mi to kouzlo, hádalíku. Bez tak ho nepotřebuješ.
0: Nedám.
1: A proč ne?
0: Už jsem ti to řekl. Protože nemám rád hádavý ženský. Vlastně... Vůbec nemám rád ženský. Leda ty, co dovedou pohladit. Milý a vlídný.
1: Taky bych potřebovala, aby mě někdo pohladil. Ale o tom se mi jenom zdá.
0: No jo. To máš těžký, holka. Málo kdo pohladí ježka.
1: Ale já ty krumlouše musím mít. Nejpozdět v neděli.
0: To už budu za horama. Slíbil jsem jedný polednici, že jí krumlouše přinesu. Zamilovala se do hajnýho, jenže on kouká po jiný.
1: To mi přece nemůžeš udělat. Měj se mnou slitování, hádalíku.
0: No, dobrá. Tak, abys na mě nevzpomínala ve zlým. Stavím se zítra u tebe na večeři. Naposledy... Ale zapíš si za uši, že bez hádanky krumlouše

0: Setmělo se. Hodiny odbyly devátou a do oken zámecké kuchyně vklouzl měsíc, aby si posvítil na Mařku, která čekala na Hádalíka. Dával si na čas. Kulatá a vonavá bramborová buchta už docela vystydla. Bylo tu ticho. Tak ospalé tichoučko, že kuchařce klesla hlava na stůl. A v tu chvíli se Hádalík objevil. Najednou seděl na židli naproti Mařce.
1: Přeju dobrý večír.
2: No to je dost. Už jsem myslela, že jste mě zapomněl.
1: Abych pravdu řekl, málem zapomněl. Ale šel jsem kolem zámku a praštila mě přes nos arcilibá vůně. Tak jsem si rychle vzpomněl.
3: To tě přes něj praštila vůně z mý hádavý buchty. Ochutnej, je dobrá i studená.
1: Všechna čest, kuchařko. Po týhle dobrotě by se olizovali sám císař pán. Ale proč se to jmenuje hádavá buchta?
3: Protože jsem do ní zapekla těžkou hádanku.
1: A to si pochutnám dvakrát. Kuchařský hádanky louskám ze všeho nejradši. A co mám uhodnout?
3: Musíš vyjmenovat všechno, co jsem do buchty dala. A nic nevynechat.
1: Nevynechám. A ani špetku soli. Jsou tam brambory, mouka hrubě mletá, vejce, kvásek, trochu mlíka, husí sádlo a samo sebou spousta česneku. No a posypaný je to mákem.
3: No a dál?
1: Pak je tu jakýsi vonavý koření. Nejspíš tymián.
3: Žádnej tymián.
1: Bazálka?
3: Taky ne. Nevíš.
1: No počkej, počkej, nesmíš na mě tak zhurta. A mám to, libeček.
3: Houby libeček. Nevíš. Zas takovej vševěd nejsi. Řekni, že to nevíš.
1: No, jo, už je to tak, nevím.
2: Dětku, ty jsi mi udělal radost. Přivoň si tady k tomu pitlíku. Tohle je v hádavý buchtě.
1: Voní, na mou duši neznám. Takový koření v lese neroste.
3: Roste v zámecký zahradě, je to Mariánka. A vypěstoval jí pro mě náš zahradník.
1: Šikovnej mládenec. Kdyby ho poprosila, aby ti vypěstoval taky něco na vlídnost a laskavost, vůbec bys krumlouše nepotřebovala.
3: Ale dáš mi je.
1: Dám. Přece jsi je na mě vyhádala. A za odměnu si vezmu kus hádavý buchty na cestu.
3: Nejdřív to kouzlo.
1: Tak poslouchej. Má to kvítek a nemůže si k němu přivonět. Má to ucho a nic neslyší. Má to čepici a nemůže jí smeknout. Má to hubičku a neumí mluvit. Co je to?
3: Nevím.
1: No, hledej. Když to najdeš, najdeš i krumlouše. Je to tady v kuchyni.
3: Zatrápenej dětku, uhádanej.
1: Já jsem hod starý tajnůstkář. Nesmíš se na mě zlobit. Přeju hodně štěstí, kuchařínko.
3: A je pryč jako duch. Neřád prohnana. Má to kvítek a nemůže se k němu přivonět. Má to ucho a nic neslyší. Má to čepici a nemůže ji smeknout. Má to hubičku a neumí mluvit. Už to mám! Konívka, to je tamhle na polici!
4: Mařenko, myslela jsem, že už spíš a ty tu zatím lezeš po vejškách.
2: Víš, co je v téhle konívce, teto?
4: Ukáž. Křížaly? Kde se tam vzali?
3: Ne, kouzelný krumlouše od dědy Hádalíka. Ty samý, co za mlada snědla naše milospaní a pak se s ní oženil zámecký pán.
4: Tak na to si musím
0: sednout.
3: A já je teď s ním a zítra se do mě zamiluje pan markýz, co k nám přijede na návštěvu. Musíš mě nechat obsluhovat u stolu.
5: To víš, že nechám, přece ti nebudu stát ve štěstí, akorát mám strach, aby ses neukvapila. Nejdřív by si z toho pána měla prohlídnout, Mařenko, aby to nebyl nějaký opelichaný dědulín. To bys to chytla.
3: To je mi fuk. Hlavně, že bude vznešenej.

0: melodii uklánil panáček v třírohém klobouku a před ním se točila panenka v porcelánovém pápěří. Paní Salvie okouzleně naslouchala a ani si nevšimla, že do pokoje vstoupila Mařka s podnosem. Svátečně ustrojená a svátečně rozechvělá v očekávání své velké chvíle. Ale hned na prahu se lekla a zakabonila. Kromě vzácné paní a pana Arnošta nebylo v pokoji živé duše. Po vznešeném ženichovi ani památky.
1: Přeju dobrý odpoledne, milost páni.
2: Pst, chci si to doposlechnout.
3: Sladká melodie, jako můj svatební koláč. Na chvíli mě vrátila do dívčích let. Škoda, že už je to tak dávno. Vy vždycky víte, jak mi udělat radost, bratránku.
4: Vy mě taky, Salvie. Vsadil bych se, že tyhle kremrole jsou zrovna tak sladké, jako byl váš svatební koláč.
3: Jsem já to, hostitelka. Mařko, nabídni milostánovi kremrole a nalej mu do kafíčka smetanu. Má to rád.
4: Mm-hmm.
3: Pro koho si prostřela ten třetí šálek?
5: Vzácná paní si nedávno zmínila, že tu dneska bude pan Markýz. On nepřijel.
3: Přijel. Ale budeš mu muset dát smetanu do misky.
5: Do misky?
3: No tamhle je, v koutě na poštáři, co pak ho nevidíš. Kocour ze vzácného chovu jménem Markýz. Ale no tak... Co to zas vyvádíš, Mařko? Safra... Vždyť jsi mi pokropila smetanou límec. Husa, hloupá, kdyby neuměla tak dobře vařit, dávno bych ji hnala ze zámku.

0: Stalo se ti něco?
1: Stalo. Vlastně nestalo.
0: Nepláč, to přejde. Každý trápení jednou pomine, zrovna tak, jako se utiší povětří, nebo na jaře roztaje sníh. Lukáš, utři ti oči.
1: Mohla bych tě o něco poprosit, Kořínku.
0: Proč bys nemohla?
1: Neznáš náhodou nějakou bylinku na vlídnost a laskavost?
0: To víš, že znám. Dokonce mi roste za plotem. Už jednou jsem ti přinesl kytičku, ale zahodila si laskavec, zvaný také amarant. Někdo si myslí, že je to obyčejný plevel, ale já vím, že má divotvornou moc, když ho máš na blízku. Usmíváš se, i kdybys nechtěla. Můžeš to vyzkoušet. Přinesu ti ho v kořenáči. Chceš?
1: To by od tebe bylo moc hezký. A Kořínku, nemohl bys mě ještě jednou pohladit?
0: Třeba stokrát a moc rád. Ten kocour žárlí. Kouká se po tobě, jako by se do tebe zamiloval. Kde se tady vzal?
1: A nejspíš to bude zakuklený čertisko. Jedeš, Belzebube? Tak ty nepůjdeš. No počkej, udělám z tebe štětku do komína.
0: Ale no tak, Mariánko. Kdo nás má rád, toho nemáme odhánět. I když je to jen němá tvář.
1: Já vím. Už se zase hádám. Já už asi jiná nebudu, Kořínku.
0: Budeš. Jdu radši ten laskavec natrhat hned.
1: Můžu jít s tebou?
0: Můžeš. A tady kocoura vezmeme s sebou.

div divoucí. Mařka vzala kocoura do náručí a pohladila ho. Možná byl v tom pohlazení příslib do budoucna, že se dračice promění v bytost vlídnou a laskavou. Leč nestalo se tak hned a rázem. Občas se v zámečku obrostlém jírovci a ořešáky ozvala nectná a hádavá ústa. A tehdy se kořínek odebral k zahradnímu plotu. Rostlo tam bílí a bylo ho dostatek do vázy i na sušení, aby bylo v zimě co dávat pod polštář. Kouzelný amarant.

0: kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Jani, jsi připravená?
1: Ahoj kamarádi, ahoj Ušounku, jasně, že jsem. Beru jen sváčů a pití a můžeme vyrazit.
0: Kamarádi, my jdeme totiž s Janou na procházku, půjdete s námi?
2: Ano!
1: To jsme moc rádi, tak jdeme.
0: Jani, a co kdybychom si trošku zaspívali do kroku, teda hlavně ty?
1: Když jde o zpívání, tak to já nejsem nikdy proti.
0: Jo, a na jakou písničku by se nám nejlíp pochodovalo?
1: Já bych navrhovala Okolo Hradce.
0: Ušounovo zpívání. Jo, Jani, tak raz, dva, spust.

0: modře. A já znám ještě jednu legrační písničku.
1: No, jakou?
0: Okolo Hradce skáčou madrace a jsou pruhovány.
1: Cára

0: jedna je červená, druhá je bílá, třetí samá díra. No to se nám to teda ale pochoduje.
1: A jak nám krásně utíká cesta. Je, podívej.
2: No.
1: Už jsme došli na rozcestí.
2: Pozor, Jani, ale jsou tu tři cesty. Tak kterou půjdeme?
1: Tak kterou vylosuješ?
2: Jak vylosuju?
1: No, zavři oči, já tě roztočím a když se pak zastavíš, ukážeš prstem. Tam, kam ukážeš, tam půjdeme.
2: Je, to se mi líbí. Tak pozor, zavírám oči, nešvindluju a ty pěkně toč.
1: Jednou, dvakrát, třikrát dokola a
2: už
1: teď.
2: Už můžu?
1: Jo? Můžeš, můžeš.
2: Tak otevírám oči. Hlava se mi mutá, točí, točí, nevím, kde jsem.
1: Zastavit stát?

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta.

0: Jablíčka. Jednou měla maminka kráva plná kopita práce. Připravovala pohoštění, protože odpoledne měla přijít na návštěvu babička stará kráva. Maminka udělala spoustu dobrot. Jetelový salát, koláč z rebarbory, šťovíkový nákyp, kopřivové pyré a hlavně hromadu trávových chlebíčků. K pití dala vychladit několik lahví vody z horského jezera a protelátko koupila vodičku ze studánky s heřmánkovou příchutí. Pak si maminka vzpomněla, že babička má moc ráda jablíčka. Protože měla ještě spoustu práce, zavolala. Telátko, zajdeš do obchodu.
1: A proč?
0: Přineseš nějaká pěkná jablíčka.
1: Tak dobře.
0: Budeš si to pamatovat?
1: Budu.
0: Telátko šlo do obchodu, koupilo jablíčka a vrátilo se domů. Mělo samo ze sebe radost, že nic nezapomnělo, nic neztratilo a že jablíčka jsou pěkně červená.
1: Maminko, už jsem tady. A mám jablíčka.
0: Tak jedej na stůl. Telátko dalo jablíčka na stůl. Vypadala moc hezky. Když je však uviděla maminka, zamračila se. Telátko, ty jsi pro ta jablíčka nebylo v samoobsluze, viď?
1: Ne, jak jsi to poznala?
0: Protože vidím, že tahle jablíčka jsou z hračkářství. Na těch si babička moc nepochutná.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušelnovu pohádkovou školku. Dneska jsme s Janou vyrazili na procházku a potom jsme přišli na rozcestí.
1: Ušeln se zatočil a poslepu vybral, kterou cestou půjdeme.
0: No poslepu, měl jsem otevřené oči, ale tak se mi motala hlava, že jsem prostě na jednu cestu ukázal. No, ale nevybral jsem dobře. Všude samé krtince a kameny a stromky a keře v cestě.
1: No jo, cesta to není nejpohodlnější, ale zase jsme tudy nikdy nešli, takže jsme vlastně objevitelé a ti to nikdy neměli jednoduché.
0: No jo, máš pravdu, ale Jani, pozor, větev.
1: Děkuju. Tyjo, před námi je tady skoro neprůhledná houština. Nevrátíme se už do školky? Nebo chceš zkusit jít dál?
0: No počkat. Já bych šel dál, protože si u toho můžeme zacvičit.
1: Jak jako?
0: No tak. Ušelnovo cvičení. Tak holky a kluci, před námi je totiž husté houští, takže ho oběma rukama rozhrneme. Stojíme na místě? Dáme ruce k sobě doprostřed a rozhrnujeme houští do strany, jako kdybychom v tom houští plavali.
1: Ha, a jo, tak pěkně rozhrnujeme, plaveme v houští. A protože musíme dál, tak budeme rozhrnovat větve a zároveň u toho půjdeme školkou nebo obývákem.
0: Jo, pozor, neprostupné větve nahoře, musíme chvíli po kolenou.
1: Dobře, tak na kolena a po kolenou takhle obejdeme školku nebo obývák.
0: Je, Jani, a teď je to ještě hustší, musíme se plazit.
1: Jo, teda to jsme ale šikovní, holky a kluci, zvládáte to. Holky a kluci, vidím, že vám to jde výborně.
0: No teda.
1: A teď vidíme nahoře na kopci něco lesklého, tak se zvedneme, stoupneme si na špičky a koukáme se krásně do dálky.
0: No a z ruky si uděláme takový kšilt jako u čepice, aby nám sluníčko při tom koukání nesvítilo do očí. Tak a díváme se do dálky.
1: A vidíme...
0: zarostlý zámek.
1: Páni.
0: Ty brďo, ještě, že jsme to nevzdali, jinak bychom ho vůbec neobjevili.
1: Holky a kluci, dáme si jednu pěknou písničku a potom zkusíme, jestli se dá jít dovnitř do toho zámku. Jsem strašně zvědavá.
0: Já taky. Ušelnova písnička.

0: Вануці, стали послухати мовтади, ушов нову погадкову школку, а ми уж стоїмо перед замком, який є зарослий всіми можними рослинами.
1: Ale růže to nejsou, takže to určitě není zámek šípkové růženky.
0: No čí by tak mohl být, co?
1: No, to nevím, ale i když vypadá opuštěný, nejdřív bych zkusila zaklepat.
0: Teda? Nikde nikdo? Jani? Zkusím vzít zakliku. Hele, je otevřeno.
1: Je, snad je to dobře. Buďme ale velmi, velmi opatrní.
0: Když jsem strašidílko hrozné strašidlo, můžu se tě držet za ruku?
1: Jasně, pojď se radši chytit, taky budu radši.
0: No.
1: I když se v žádném, naprosto v žádném případě nebojím.
0: Já se taky vůbec ničeho nebojím. Vypadá to tu, jako kdyby to bylo už dlouho opuštěné.
1: A taky je vidět, že když to ještě opuštěné nebylo, bylo to tu moc, moc hezké.
0: Jani, taky už se přestáváš bát? Hele, koukni, na tom obraze je asi král, královna a jejich dcera. Ti tu asi bydleli.
1: Hele, ušonku, a tady je nějaká kniha. Ze života v našem království zapsal Konrád Rouška, králův písař.
0: Je, tak to je fajn. Tam bychom mohli najít v té knižce, co se tady stalo.
1: Hledám. Tady, hele. Dneska v královské kuchyni pekli koláče. To bylo pošušňáníčko. Tak to nebude ono.
0: Mňam, mňam, mňam, ale bylo by to dobrý.
1: Mm-hmm, tak tady.
0: No?
1: Byl přijat nový zahradník. To taky ne.
0: No?
1: Ale hele, ušonku, už no, to tady
0: no,
1: asi
0: no,
1: mám.
0: No.
1: Princezně se přišel představit nový nápadník. Princezna Johanka ho odmítla a on zahřímal. To si vypijete. Dokud si to princezna nerozmyslí, budete všichni jen obrazy.
0: Cože? Jako, že jsou tu všichni zakletí v obrazech?
1: No, vypadá to tak?
0: Jani, jak je vysvobodíme?
1: Promyslíme si to u písničky.
0: To je bez vám nápad.

0: žáci posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ale pozor, i my jsme v pohádce. A to jsme přitom šli jen na procházku.
1: Mám to, Ušoune. Tady v té chytré knížce se píše, že když chceš někoho vysvobodit z obrazu, musíš se na obraz podívat a vyslovit jméno toho, koho chceš vysvobodit.
0: Jo, no tak to vyzkoušíme. Tak pozor, říkám, Johanka.
1: Je, to hezky funguje. Ahoj, Johanko.
2: Dobrý den, děkuji, že jste mě vysvobodili. Ale kdo jste?
0: Jsme Jana a Ušoun Hrušoun z Ušounovy pohádkové školky.
1: Šli jsme jen tak na procházku a našli váš zakletý zámek. Pak jsme našli knihu, která nám poradila, co máme dělat, a naštěstí váš písař napsal do své knihy tvé jméno, takže jsme tě mohli vysvobodit.
2: A maminka a tatínek?
0: Stačí, když řekneš nahlas jejich jména a tím se kouzlo poruší.
2: Ludmila a Karel.
3: Hurá!
1: Je, to je radosti, holky a kluci.
4: Já, král Karel, vám děkuji za celé naše království. Jak bychom se vám mohli odvděčit?
0: Ale to nic, za málo. Moc rádi jsme vám pomohli, viď, Jani?
1: No, protože jsme dneska ve školce ještě nehádali. Můžete nám dát za odměnu hádanku?
2: O takovou odměnu si tu ještě nikdo neřekl. Jste vážně legrační a milí.
0: Ušounova hádanka.
1: Tak dávejte pozor. Princezna Johanka nám dala tuhle hádanku. Patří ti to, ale tvoji kamarádi to používají víc než ty. Co je to?
0: To teda přemýšlím, Jani.
1: Já si myslím,
0: no,
1: že to je to,
0: no,
1: co dneska vysvobodilo Johanku i krále s královnou.
0: Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty.
1: No.
0: Jo, jasně.
1: Holky a kluci, řekneme to všichni pěkně dohromady, jako vždycky. Je to 3, 2, 1.
0: Jméno. No jasně, přesně tak. Kamarádi ho používají častěji, protože nás oslovují jménem. Jana třeba pořád říká Ušoune a já zase Jani. To je pravda.
1: Tak my ti, Johanko, pěkně děkujeme.
2: Ne, to my moc děkujeme.
1: A my už vyrazíme zpátky do školky, abychom se stihli vrátit, než se setmí. A vy stejně máte spoustu práce, aby ožil celý zámek.
0: Jo, to bude jmen, panečku.
2: To bude, mějte se hezky. Až se probudí kuchařky a pekařky, tak rozhodně přijďte zpátky. Královsky vás pohostíme.
4: Já mám takovou radost, že bych si dal řízek.
5: To nebude jeden řízek, to budou velké oslavy.
1: To děkujeme, my rádi přijdeme.
0: Jo, děkujeme, no tak

0: posloucháte mou, tady už o novou pohádkovou školku, která už bude ale pomalu končit, protože jsme s Janou z toho vysvobozování celý unavení.
1: To ano, ale spíš z té cesty. I když se nám zpátky do školky šlo radostně.
0: No jo, ale ještě vás jako vždycky poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte Zakletý zámek.
0: Nebo princeznu Johanku.
1: A nebo obraz, na kterém je s maminkou královnou a tatínkem králem.
0: No a my se na ty vaše obrázky budeme moc těšit.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a sportujte, procházejte se, skákejte, je to zdravé a příjemné.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi velký zachránce Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá velká zachránkyně Jana Richterová. A i dneska si na závěr dáme krásnou písničku.
0: Jo, jo. Tak ahoj.

0: Rádio Junior.
1: Pohádka na ruby, na dveře ťuká, drak je v ní bez zubí, Karkulka vlka chtěla mít k snídani, dal jí rohlík, vlk se dnes k babičce svátečně oblík.

kou spapali mrakodrap, hlavy jim narostly vzhůru až do oblak. Mrakodrap z perníku, mrakodrap z kokosu, na tom už nesejde, dali si do nosu. V cirkuse krotitel lidičky krotí.

0: Show. Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 305.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
0: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kdo učí 13-letou Viktorii Lavrišin zpívat. A správně nám odpověděla Justinka Šánová, že ji učí zpívat zpěvačka a ředitelka hudební školy Academy of Music Eva Matějovská. Gratulujeme! A těš se, Justinko, na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude nová postřehovka pro tento díl? Pozorně poslouchej naší hitpošku a odpověz na otázku, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Opakuj ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Máte rádi písničky od Karol a Kvida? V tom případě si nenechte ujít pondělní linku důvěry. V 7 večer tam za námi dorazí Karolína Neuwirthová-Gudasová, která otevřeně promluví o svém dětství plném stěhování. Karol do 10 let žila v několika zemích, mimo jiné v Německu, Švédsku a Finsku, kam ji přivedla hokejová kariéra jejího táty Lea Gudase. Jeden rok dokonce strávila bez maminky. Proto se dnes snaží být svým dětem, 8leté Emily a 7letému Markovi, vždy co nejvíc na blízku a dopřát jim stabilní a šťastné dětství. No a nejen jim. I proto založila projekt Karol a Kvído, který má dětem přinášet radost, bezpečí a inspiraci. Probereme s Karol i její online kurz angličtiny, na kterém se podílí i Kuba English. No a do hitparády Rádia Junior právě teď nasazujeme její čerstvou novinku, kterou věnovala všem rodičům a zpívá v ní její dcera Emilka. Karol a Kvido, superhrdina.
1: Novinka.

0: S novinkou Superhrdina přichází duo Karol a Kvído. A pokud se chceš Karol na cokoliv zeptat, tak si určitě nenech ujít náš rozhovor v pondělí 4. května v Lince Důvěry Rádia Junior v 7 hodin večer. Těšíme se na vás!
1: Soutěž!
0: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vždycky tip od vás, našich posluchačů. A tentokrát vyhrává Matěj Kluc, který chce do našeho žebříčku dostat single od svého oblíbeného berlínského dua Fast Boy. Jejich novinka Beautiful Life se dotýká tématu, které zná úplně každý. Dospívání. Bratři Felix a Lukas v ní zpívají o chvílích, které často bereme jako samozřejmost, ale zpětně si uvědomíme, jak důležité vlastně byly. Cituji. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tím projde. Až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo, dodává Lukas o dance-popové písni Beautiful Life, která má být i oslavou přátelství, které si během dospívání vytvoříme.
1: Novinka.

0: Beautiful Life, tak se jmenuje druhá novinka hitparády Rádia Junior, za kterou stojí berlínské duo Fastboy. Za tip na ní děkujeme Matějovi. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si můžou oddychnout všichni, co mají nejméně hlasů, protože nevypadnou. A kdo je zachránil?

Míša ze školky, který se v našem žebříčku se svým songem Maminka udržel po maximální počet 10 kol a my mu už tohoto mega sympatického učitele ze soukromé mateřské školky odesíláme do síně slávy i s jednou bronzovou medailí.

0: Cíně slávy hitparády Rádia Junior posíláme i britskou zpěvačku Ray se singlem Where is my husband a držíme jí palce, aby svého vysněného manžela brzy našla. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: Ve středu 29. dubna jsme ve vysílání Rádia Junior přivítali Káju a Bambuláčka, kteří nám přišli představit svůj nejnovější single Buff. Kdo náš rozhovor nestihl, tak si ho už brzy může najít na YouTube kanálu Rádia Junior a dostane se k němu i z hlasovací tabulky Hit parády. Nová Kája s Bambuláčkem odpovídali na spoustu vašich dotazů a také jste jim mohli dávat tipy na to, o čem by měla být jejich další písnička nebo video. No a třeba posluchačka Marta radila, že by měli udělat něco o knížkách nebo o stromech. 9letý Krištof chtěl písničku o Lvovi, no a děti, co nám volali, radili, ať natočí něco o atletice, běhání nebo o příchodu jara a příletu vlaštovek. Super témata, co? No a co byste jim poradili vy? Kája a Bambuláček, Buff.
1: 10. místo.

0: do mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje novinka z minule od Káji a Bambuláčka, která se probojovala na 10. příčku hitparády Rádia Junior. Před týdnem 10. a teď 9. tak si u vás vede single Baby, no a co? Složila ho Pam Rabbit, která si do něj přizvala Evu Farnou. O zlaté slavici Evě s dvojitým V jsme si tu už toho řekli hodně a víme, že se proslavila ve 13 letech díky jejímu debutovému singlu Měl jsi mě vůbec rád, který naspívala ještě s rovnátky v puse. A kdo je Pam Rabbit? Je to česká zpěvačka, skladatelka a producentka, která si zakládá na tom, že si hodně věcí kolem hudby dělá sama. Od psaní písniček až po vizuální styl. Její skutečné jméno je Pamela Kokiová a má arménské kořeny. Na české hudební scéně je známá tím, že ráda experimentuje s různými hudebními styly a vytváří si vlastní originální svět. No a ty si ho právě teď můžeš poslechnout. Pam Rabbit a Eva Farna, Baby, no a co?

0: Nuts up.
1: Pam Rabbit a Eva Farna si v našem žebříčku polepšili o jednu příčku a jsou teď na 9. místě.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Nejdřív 4., pak 6. a teď 8. Takové skóre získává Mikael se singlem Nad věcí, který se věnuje tématu šikany a tlaku na mladé lidi. Toto téma často probíráme i v lince důvěry Rádia Junior, která běží každé pondělí v 19 hodin v našem živém vysílání. A vy tam můžete našim hostům volat a psát své dotazy i vlastní zkušenosti. Šikanu zažila ale i celá řada známých osobností, včetně Lady Gagy, kterou spolužáci považovali za divnou a posmívali se jí kvůli jejímu stylu a zájmům. Taylor Swift zas její spolužáci často vylučovali z kolektivu a neměla moc kamarádů. Justin Bieber a Selena Gomez se od dětství stávali terčem online šikany. No a Rihanně se zas lidé často posmívali kvůli její barvě pleti. No a právě i díky tomu dnes mnozí z nich o těchto zkušenostech otevřeně mluví a podporují ostatní, kteří si něčím podobným procházejí. A to stejné dělá i Mikael. A tady už je jeho nejnovější single Nad věcí.
2: 8. místo. Dneska

0: Tak to byl single Nad věcí od Mikála, který sklouznul z 6. příčky na 8. A kdo pak si polepšil z 9. místa na 7. Je to 7členná klučičí skupina BTS, která po povinné vojenské službě od letoška opět koncertuje a její fanoušci šílí. A protože se jedná o K-popovou skupinu, tak se nabízí otázka, jestli víš, co to ten K-pop vlastně je. Zkrátka znamená Korean pop, tedy korejský pop, populární hudební styl, který vznikl v Jižní Koreji. Není to ale jen hudební styl. K-pop je celý svět plný propracovaných choreografií, barevných videoklipů, módních trendů a silného propojení s fanoušky. Členové skupin, jako je BTS, trénují často už od dětství zpěv, tanec i vystupování, aby pak na pódiu působili naprosto dokonale. Důležitou roli hrají i fanoušci, třeba slavná ARMY, kteří své idoly podporují na sociálních sítích i v hitparádách po celém světě. Právě díky BTS ARMY se dostal K-pop z Asie až na globální scénu a dnes konkuruje největším hvězdám západní pop music. A tady už jsou BTS a jejich single Swim.
1: 7. místo.

0: Megahit Suim od jihokorejské K-popové skupiny BTS si povyskočil z předposlední devítky na šťastnou sedmičku.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A v K-popových peckách veselé frčíme dál. O dvě příčky si polepšil i track Bad Angel, který byl před týdnem 8. a teď je na 6. místě. O hudbu se postaral Anima vlastním jménem Matteo Milleri, který miluje sci-fi, a tak i jeho videoklipy vypadají, jako kdyby vypadly z budoucnosti nebo minimálně z nějakého futuristického filmu. A koho si vybral jako padlého anděla do svého singlu Bad Angel? Je to mega populární zpěvačka Lisa, známá i ze skupiny Blackpink. Ve videoklipu se objevuje s tělem na půl člověka a na půl robota s obřími křídly, jako téměř nadpozemská postava. Ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky, jako by byla součástí virtuální reality. No hustý, co? Anima a Lisa, Bad Angel.
1: 6. místo.

0: Tak to byla novinka z minulé, Bad Angel, za kterou stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, kterou znáš jako hvězdu skupiny Blackpink. Minule byli osmí, teď jsou na šestce. A kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Další K-popová hitovka, za kterou stojí dívčí skupina Kecaj. Do té od roku 2023 patří Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia a Yonchei. No a teď kvízová otázka. Tušíš, jak se tahle šestka dala dohromady? Za A jsou to kámošky ze střední školy, nebo za B jsou to tři sestry a tři sestřenice, a nebo za C tato šestka je produktem reality show Popstar Academy. A správná odpověď je za C. Cílem reality show Popstar Academy bylo z přihlášených účastnic vytvořit dívčí hudební skupinu a jejich cesta od prvních konkurzů až do finále je vidět na Netflixu. A ještě jedna zajímavost. Kecaj není jen klasická K-popová skupina, je to takzvaný globální projekt. Členky totiž pocházejí nejenom z Jižní Koreje, ale z různých koutů světa a zpívají převážně anglicky. Takže propojují K-pop s mezinárodní popovou scénou a otevírají dveře fanouškům, kteří by se ke K-popu jinak třeba ani nedostali. No a teď už si užij single Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj.
1: Páté místo.

0: Tak to byla novinka z minula, Gabriela od dívčí K-popové skupiny Kecaj. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 superhitů hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám opět skončil těsně pod stupni vítězů? Je to 14-letý Jony se singlem Sny. Rozhovor s Jonášem Morávkem stejně tak jako s dalšími zpěváky najdeš na YouTube kanálu Rádia Junior nebo se k němu dostaneš i z hlasovací tabulky Hit Parády. Stačí kliknout na odkaz s jeho jménem. Probrali jsme společně i tancování, kterému se Jony závodně věnuje. Dvakrát nebo třikrát týdně tancuje se svojí partnerkou hodinu a půl až dvě. Pravidelně jezdí na mistrovství republiky ve standardních tancích. Tančí se minutu a půl a jsou přesně dané tance, jak jdou za sebou. A to v pořadí valc, tango, valčík, slow fox a quickstep. Tak kdo ví, třeba jestli se půjdeš někdy příště podívat na nějaké mistrovství ČR, tak tam Jonyho uvidíš. No a tady už jsou jeho sny.
1: Čtvrté místo. Dneska

0: Vánoc. Sny od 14letého Jonyho jsou opět čtvrté. A už jsme na vítězné bedně. Krásnou bronzovou medaili si po druhé z našeho žebříčku odnáší hitparádový nováček, 13letá Viktoria Lavrišin se singlem Tančím jak chci. A z názvu její písničky je evidentní, že stejně jako Jony, i Viktoria miluje tanec a tanci se také věnuje závodně. Akorát Viktoria netančí v páru, ale v taneční skupině. A do toho občas předvádí oblečení a hlavně zpívá. Její učitelkou je známá zpěvačka Eva Matějovská, která se proslavila už ve 12 letech a teď pomáhá jiným dětem plnit hudební sny ve své škole Academy of Music. No a písničky jim společně se skladatelem Ondrou Škochem šijou přímo na tělo. Třeba v singlu It Girl Viktoria zpívá o džínách, baggy nebo skinny, protože miluje módu. My si ale právě teď poslechneme single o její další vášni. Viktoria Lavrišin, Tančím jak chci.
1: Třetí místo.

0: single Tančím jak chci naspívala 13letá Viktoria Lavrišin a získává už druhý bronz.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A už jsme na druhé příčce. A co myslíš, udála se tam od minule změna? Jo, anebo ne? A správná odpověď je, že ne. Stříbrnou medaili si opět odnáší dívčí skupina Lollipops. O Ami, Anet, Míš a Nelly toho víme už fůru. Ale co kdybychom si dneska řekli stejně jako minule pár dalších fun facts o bláznivých lízátkách, po kterých se tato nejpopulárnější dětská skupina v Česku jmenuje. Tak jdeme na to. Lízátka z cvrčky se jmenují Crickets, z červy Mealworms, lízátka se štírem Scorpion Lollipops a smravenci hledej jako Ant Lollipops. Zpravidla se jedná o průhledné lízátko a uvnitř je zalitý celý nebo kousek hmyzu. Prodávají se hlavně jako exotický zážitek. Extra pálivá lízátka s extraktem z chili papriček se jmenují například Carolina Reaper nebo Ghost Pepper. A vedle dalších lízátek, chutnajících po slanině nebo česneku, si můžete pochutnávat i na lízátkách se zubní pastou nebo s aktivním uhlím. Tak co? Které z nich byste ochutnali? Lollipops, klub tajných kamarádek.
1: Druhé místo.

0: A kdo vítězí ve 305. kole hitparády Rádia Junior? Je to 13-letá Kiara se singlem Sweet Girl. Ale pozor, Kiarka na první máj lásky čas vydala duet nazvaný Víc než to. A ty hádej, s kým ho naspívala? Zpívá ho za A. Tobias Freja? Nebo za B. Jony? Nebo za C. Sebastian? A správná odpověď je za A. Duet Víc než to s ní naspíval její kámoš Tobias Freja. A pozor, i tahle dvojka závodně tancuje se svými tanečními skupinami a jezdí na mezinárodní soutěže. Takže při svých vystoupeních jsou schopni vystřihnout i naprosto parádní chorošky. Kiara, Sweet Girl.
1: První místo.

0: To byl vítězný single 305. kola hitparády Rádia Junior Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Opakuji ještě jednou, které hvězdy z našeho žebříčku naspívaly písničku Buff? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. Až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
0: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a

místo získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: Druhý je Klub tajných kamarádek od Lollipops. A ve 305. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým, hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!

0: fajn.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj. Novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat. Včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
2: A budeš vědět, co je trendy.
1: Yes.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní květnové středeční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Honza Dvořák.
2: Ahoj holky a kluci, taky zdravím. Právě já s vámi dneska vysílám proto, že mám k dnešnímu tématu a dnešnímu hostovi hodně blízko. Ale o tom až za chvíli.
1: Nejdřív vám prozradíme, že všechnu pohodovou hudbu nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka. I když samozřejmě v době vzkazovny jste hudebními dramaturgy Rádia Junior vždycky na chvíli vy.
2: Samozřejmě, ať dneska nevynecháme zvídavec a četbu na pokračování. A protože je středa, bude i zpravodajství ze světa sociálních sítí Terky Rašové, neboli síťovka.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Dneska se bude týkat sových miminek a nejen jich. Budeme si volat se zooložkou Eliškou Duškovou ze Zoo na Hrádečku.
2: A po 19. hodině budou našimi hosty dirigent Jan Kučera a taky Irena Poul-Houkalová, ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a ZUŠ Open.
1: Je tedy jasné, že řeč bude o ZUŠkách a jestli se chcete připojit, budeme opravdu moc rádi za všechny dotazy telefonické i e-mailové. No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
3: Minutové zprávy.
1: Už od roku 1994 se pod záštitou Sdružení Česká zoo koná akce oslavující chovatelskou práci českých a slovenských zoologických zahrad. Bílý slon, pomyslný zoologický Oscar je ocenění za mimořádné chovatelské úspěchy a vybudování zajímavých expozic v českých a slovenských zoologických zahradách. Letošní 32. ročník se uskuteční poprvé přímo v Ostravě a vítězové v každé kategorii obdrží křišťálového bílého slona. Ze sportu. Český tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marošána z Maďarska 6-3, 6-3 a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31 Francouze Iga Umberta. I Kateřina Siniaková začala v italské metropoli výhrou nad semifinalistkou loňského Roland Garros Lois Boysonovou 6-2 a 6-3. Mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a místy přehánky. Průměrné teploty dnes dosahují k 23 stupňům Celsia. A jak bude zítra? Oblačno až zataženo i přehánky zůstávají a průměrné teploty klesnou na 18 stupňů Celsia.

0: Kamarádi, dospívala Eva Farná a vy stále posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska je 6. května, před námi léto a mě zajímá, co všechno v blízké době čeká mého dnešního kolegu Honzu Dvořáka. Ale nejprve ho nechám, aby se vám představil. Už sice několikrát na Rádiu Junior vysílal, ale není to zrovna nedávno. Tak Honzo, prosím, představ se posluchačům.
1: Ahoj, já jsem Honza, je mi 14 let, chodím do 7. třídy, hraju na varhany a zpívám v dětské opeře Praze. A taky zpívám i v ZUŠ, která se konkrétně zapojuje do ZUŠ Open.
0: Krásná práce, to se nám výborně hodí, protože ZUŠky jsou naším dnešním velkým tématem. Honzo, ty ses teď vrátil z Irska, jak ses tam měl a co bylo nej?
1: Měl jsem se tam dobře, dobré jídlo. Dobrá kultura, krásná historie, ale nejvíc mě bavila návštěva hlavního města Walesu, kde jsme měli pár hodin na rozchod a mohli jsme se sami koukat po památkách a suvenírech. Mm-hmm. Dále jsme se byli podívat na ovčí farmu, kde jsme měli možnost si pochovat jehňátko. To bylo takový pěkný.
0: To je jasný.
1: Bylo to takový krásnou vlnu, jako úplně hladkou.
0: Jasné.
1: No, bylo to moc hezké. Jedna z ovcí měla střiženého muleta a tak jsme jí začali říkat Jager.
0: Tak to je extrémně vtipný.
1: No, také návštěva Dublinu a Belfastu byla skvělá. Viděl jsem pár starých hradů a ty byly úžasný, jako krásný. Byly to jako sice jako zříceniny, ale jako šlo tam vidět, jako, že to bylo pěkné. Mm-hmm. Dokázal jsi představit, jak to vypadalo.
0: Jak tam chodili úplně.
1: Jo, jak tam úplně chodili ty postavy, nebo králové, nebo knížata.
0: Jasné.
1: No. Nejhorší ale bylo spaní v autobuse.
0: Aj.
1: No,
0: spaní v autobuse taky nejsem
1: já. Jsem tam byl zkoulený do klubíčka a mě z toho bolily nohy a měl jsem křeče, třeba jako dvouminutové.
0: Ježiši, tak to je teda, to je drsná cesta, no. Ale jak je slyšet, tak to stálo za to. Honzo, co ty v nejbližší době plánuješ a na co se těšíš?
1: Tak cestování pro mě jako zdaleka nekončí, protože příští týden mě čeká cesta do Norimberka v Německu, jelikož je tam Legoland a jdeme tam se školou. No, velice se těším, až vyrobím svou figurku v tom Legolandu.
0: Jasně.
1: A také za 14 dní mě čeká představení Perníková chaloupka s dětskou operou Prahou, kterou shodou okolností napsal pan dirigent Jan Kučera, který bude dnešním hostem.
0: Ono to tak není úplně shoda okolností o tom, že vy dva si rozumíte a že spolu pácháte spoustu úžasných věcí, vím, takže proto jsem moc ráda, že jsi zrovna dneska ty mým spolumoderátorem. Honzo, a ty konkrétně se nějak zapojuješ do ZUŠ Open?
1: Já konkrétně se na ZUŠ Open jako nepodílím, ale v budoucnu si doufám, že budu moci se nějak jednou zúčastnit.
0: Super. No a teď už prozrát, jak znáš naše dnešní hosty, trošku jsme tedy naznačili, no a na to se jich určitě zeptáš.
1: Tak pana dirigenta Kučeru jsem potkal poprvé při představení Perníková chaloupka a hned na první pohled

0: mi byl velice sympatický, je vtipný a hodný. Má, když dáš něco špatně třeba v tého opeře nebo nějakou chybku, tak on tě opraví jako takovým tím dobrým způsobem. Jako, máš to špatně, nevadí, procvičíme si to třeba 50, a dokud to budeš mít vyplavané. No a jeho opera pro děti je úžasná. A je bezba, že malé děti si zpívají z představení melodie při odchodu z divadla. To se opravdu jednou stalo. Nějaká malinká holčička si tam zpívala nějakou melodii z té Perníkové chaloupky. A no.
1: Úžasný.
0: A to je, co říct, Irena Pouhou. Kalovou osobně neznám. A vlastně jsem jen matně slyšel o nadačním fondu té Magdaleny Kožené. Takže doufám, že se dozvím dnes něco více o fungování nadace a že tu paní Irenu Pouholkovou poznám tako více.
1: No to já si myslím, že ty konkrétně by si měl slyšet o fungování Man Artu a téhleté nadace, protože tebe třeba jednou bude vítat co by talenta. Tak, přátelé, zahřívací povídání s mým dnešním spolumoderátorem máme za sebou a za malou chvíli se vrhneme na dnešní aktualitu. Těšíme se na telefonát se zooložkou Eliškou Duškovou ze zoo na Hrádečku, které se budeme ptát na úžas na mláďátka, která se teďko třpití v zoo na Hrádečku, tak zůstaňte s námi. Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Honzou.
1: A jak jsme slíbili, už máme na telefonu zooložku Elišku Duškovou ze Zoo na Hrádečku, které se budeme ptát na tři mláďátka vírů západosibirských a další jarní přírůstky. Ahoj Eliško!
0: Ahoj!
2: Ahoj všichni, jak se máte?
1: Máme se tady krásně a u vás v Zoo se jak máte?
2: My se tu máme taky krásně, všechno nám tu kvete, areál provonili sakury a třešně, takže je to úplně úžasná atmosféra.
1: To zní úžasně. Tak a já se ptám, kdy se malí vírci narodili a jak si tento druh stojí v přírodě?
2: Tak, mláďata jsou naším prvoodchovem, respektive toho rodičovského vířího páru. Narozená jsou vlastně 23. dubna letošního roku. Zítra nás shodou okolností čeká kroužkování, což se vlastně provádí tak, abychom si ty zvířata označili. A potom, až vlastně půjdou do jiných zoologických, tak je i ti zoologové tam těch zahradách tedy poznali. Takže zítra nás čeká tenhle ten úkon. No a co se týče ve volné přírodě, tak tento druh je vlastně považován za ohrožený. Je to především z toho důvodu, že vlastně často dochází k tomu, že se ti ptáci v noci třeba srazí s elektrickým vedením nebo s auty. Ale samozřejmě potom je tam i zásah člověka, kdy v jejich krajině vlastně výskytu se kácí lesy a dochází tak tedy k úbytku hnízdiště dle těch ptáků.
0: Jak se o ně máma stará a jak se o ně staráte vy?
2: No, samice je velice pečlivá, taky nás dlouho napínala, kolik vlastně vůbec mláďat má pod sebou, protože vlastně ona se ta mláďata vylíhnou pod ní, ona nám jenom vyhodí ven ty skořátky, ale jinak vlastně pořád na nich sedí, takže hlídá si je velice pečlivě a my vlastně nějakým úplně způsobem do toho extra nezasahovat nemusíme, jediné co, tak mají zvýšenou krmnou dávku, takže dostávají větší množství potkanů a myší.
1: Eliško, ještě by mě zajímalo, v jaké fázi nebo v jakém věku vy můžete u těch ptáčátek říct, že to zvládla, že prostě to už dají, že jsou natolik schopná, že přežijí a že té mamince se to povedlo?
2: No, to je samozřejmě otázkou. Takový ten zlomový věk jsou zhruba ty 2 až 3 měsíce, ale pochopitelně i potom se můžou některé věci pokazit, takže doufám, že se to u nás nestane, i když samozřejmě nikdy nevíme, co může přijít.
1: Jaká další mláďata se vám v zoo narodila a čekáte teď někoho?
2: Kdo se nám schovává zatím před návštěvníky, tak to je 6 mláďat z kunků pruhovaných. Ty má samice schované v boudě. Mláďata vlastně jsou zatím ještě i slepá, tak za 14 dní teprve budou otevírat oči. Takže tyhle ty mláďata máme. A co je takový hodně raditní přírůstek vlastně celosvětově, tak to je mládě lemura rudočelého. Je to vlastně za poslední 12 měsíců jediné přeživší mládě, co se v zoologických narodilo.
1: Úžasné, tak gratulujeme.
2: Děkujeme. No a jsme teď v očekávání ještě u jedných lemurů, což jsou vary černobílí. Tam by nám samice měla zhruba za 14 dní až 3 týdny také rodit, takže jsme v napětí, v očekávání. Je to vlastně její zase premiéra.
0: Kdo jsou vaše celebrity, aneb na koho se v zoo na Hrádečku nejvíce chodí a o koho mají návštěvníci největší zájem?
2: Já si myslím, že to budou hyeny. Naše zoologická chová vlastně celou čeleď hyenovitých, takže u nás návštěvníci můžou porovnat, jak vypadá hyena žíhaná oproti čabrakové, ale také skvrnitá oproti té nejmenší hyence hřivnaté. Ale samozřejmě mezi návštěvníky vítězí třeba i klasické malé zakrslé kozy, které jsou zkrátka roztomilé, obzvlášť teď na jaře, když mají kůzlata, návštěvníci si je mohou nakrmit a jsou to takový veselí hopíci, zábavní.
1: Eliško, co je pro vás jako chovatele největší úspěch? Zmíníš onoho čerstvě narozeného lemura?
2: Myslím si, že to bude právě on, protože opravdu je to jako hodně, hodně raditní zvíře. Když se podívám na nějaké statistiky, tak celosvětově máme v chovu jenom 43 zvířat, včetně tohohle toho mláděte. Takže opravdu každé narozené a hlavně tedy přeživší se počítá a je velmi cenné.
0: Jste úžasná malá rozrůstající se zahrada, takže co teď plánujete, budujete nebo chystáte?
2: My v tuhletu chvilku pro návštěvníky na léto chystáme vodní prvek nový, především teda pro děti. Samozřejmě i dospělí se tam mohou podívat, ale bude to vlastně vodní hřiště především pro malé návštěvníky.
1: Mm-hmm. Takže jak jste na letní sezónu připraveni kromě takového nového budoucího vodního hřiště?
2: No já doufám, že se ještě dopřipravíme i tím, že například po areálu nově rozmisťujeme lavičky, kde mohou návštěvníci relaxovat, mají je vlastně v blízkosti expozic, takže mohou v klidu i nerušeně sledovat zvířata, která tam žijí. Věřím tomu, že určitě ještě něco vymyslíme do sezóny, čím návštěvníky tady u nás vlastně pohostíme a zlepšíme jim ten den.
1: Tak a já mám takovou čerstvě narozenou doplňující otázku. Vyjmenovala jsi spoustu mláďátek. Na všechny se děti chodí koukat, všichni z nich mají radost. A kdo je pojmenovává?
2: No, s tím pojmenováváním to většinou necháváme na ošetřovatelích, kteří vlastně ta jména spíše mají tak jako pracovní pro sebe. Veřejnost vlastně sem tam se nějaké dozví třeba při komentovaných prohlídkách, ale především vlastně my si ta zvířata pojmenováváme pro své účely.
1: Takže mě zajímá, mají jména už malí vírci?
2: Zatím ještě ne. Ještě nevíme ani jejich pohlaví. To budeme teprve určovat, až budou trošku větší, tak u těchto ptáků vlastně se to dá určit pouze z krve pomocí DNA.
1: Uh-huh. A co největší úspěch lemur?
2: Lemur taky zatím ještě úplně jméno nemá. I tam pořád čekáme, jaké vlastně pohlaví, protože neslezl ještě ze samice a zbarvením sice vypadá jako samec, každopádně ono u těchto lemurů dochází ke změně vybarvení ve 2 měsících, takže třeba se z něj ještě stane nakonec samice.
1: Eliško, moc díky za rozhovor. Pozdravuj prosím od nás na Hrádečku a až budou mít vírci a lemur jméno, napiš nám to prosím.
2: Určitě, ozvu se, mějte se krásně.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Přátelé, no a teď opět troška hudby.

Žijeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: Rhapsody. Holky a kluci, pořád posloucháte Radio Junior a vysílají pro vás Denisa a Honza. A právě Honza pro vás bude mít super hudební doporučení. Tedy Honzo, co si pustit, co slyšet a proč?
1: Tak já si teď momentálně rád pouštím skladby od Josefa Sebastiana Bacha.
2: Johannese,
1: já se omlouvám. Já to mám takhle popletené, bohužel.
0: Ale tak Josef Bach, to by mu taky slušelo.
1: No, ale je to Johannes. No, prostě je to Němec, já si to pletu s českým Josefem, Pepou, takže...
0: Jasné.
1: No a já poslouchám tu tokátu a fugu, tu nejznámější skladbu. Já vám ji teď jako takhle rychle zaspívám, abyste to poznali, takže... No, je to jako v tóni je démol, je to takový pěkný a já si jako učím na varhany, nebo já to už vlastně umím, jenom tam je takový místo, který mě štve a musím ho cvičit pořád.
0: Takže... Můžu doplňující otázku?
1: Samozřejmě.
0: Prosím tě, Honzo, jak se jako cvičí na varhany? Ty přece nemůžeš mít varhany doma.
1: Já to v té zůžce, já jsem se domluvil...
0: A v zůžce jsou varhany?
1: Tam nejsou jako varhany, jakože... jako v kostele, tam jsou elektrické varhany.
0: Jasně.
1: A mají tam repráčky, tady je jako obrazovka s rejstříkama, se zvukama. Jasně. Třeba jako, můžu si nastavit třeba, že to bude znít jako violončelo, flétna, tuba, jasně. Nebo nějaká trubka. V podstatě je to takový jako mix z žestových, dřevěných a smyčcových jako nástrojů, že
0: No a ještě teda, když se v zůžce učíš na varhany, tak kdo tě to učí? Varhaník?
1: No, ano.
0: A jako je to varhaník, kterého pak můžeme slyšet někde hrát v kostele?
1: Ano.
0: Fakt, jo.
1: Ano.
0: A ještě mi řekni, už jsi si zkoušel hrát na varhany i v kostele?
1: Ano.
0: A jaký to byl pocit, boží, co?
1: Normální, takový krásný pocit. Já jsem hrál v karlínském kostele, hrál jsem... na Biskupský, ten na Petrském náměstí, tam se ženil Antonín Dvořák, český hudební skladatel, tady ho zná v podstatě celý svět, i Japonsko dokonce, takže bylo to takový pěkný. Většinou varhany mají dva manuály, takže takhle se hraje i týma nohama.
0: Aha.
1: On je to jako lehký si to pak zapamatovat, si to pamatuju ty svaly i ten mozek, kam, jako jak se to hraje.
0: Jo. No mě to fascinuje totiž, protože ve chvíli, kdy v kostele začnou hrát varhany, tak ten zvuk je hrozně veliký, krásný a všude. A to mě právě připadá, že varhany musí být jako kouzelný, hrát na ně a učit se na ně.
1: No je to velice kouzelný. V podstatě, když se tam hraje třeba ten Bach, tak to dává jako takovou jako pocit síly a že máte kontrol nad vším.
0: Mm-hmm. Rozumím. Tak pojď dál, co dál doporučuješ?
1: Tak potom vás můžu pozvat na představení dětské opery na Perníkovou chalupku, která bude dne 23. května. Délka představení je optimální a je to pro menší děti.
0: Mm-hmm.
1: A je to chytlavá melodie, třeba Zajíce je opravdu, nebo část Zajíce, tak jsou opravdu chytlavá melodie a opravdu to hraje třeba rok v hlavě nebo pár fakt měsíce.
0: Jasně.
1: A už to pokleze na to, jako na nervy a zaručí vám, že budete spokojení.
0: Perfektní. Tak, co ještě?
1: Tak dále pak určitě v Praze navštivte právě již zmíněné Zoo Open, které bude ve Valštějnské zahradě v Praze 1. června.
0: Mm-hmm.
1: Další pozvánka je do Národního divadla, které uvádí operu pro děti Kolotoč od skladatele Václava Trojana. Je určená dětem i dospělým a děje jednoduchý, přehledný. Majitel Kolotoče pozval děti na jízdu a během ní se ve snu vydávají na neuvěřitelné cesty po světě. A ještě poslední pozvánka na koncert Rytíři talentu na Pražském hradě 13. května, který diriguje náš host Jan Kučera.
0: Tak
1: to jsou mé hudební tipy na nadcházející období.
0: Holky a kluci, určitě jste si zapsali, kdyby ne, najdete, co říkal Honza na internetu. A teď si trošku zahrajeme, než budeme hrát na přání.

0: Holky a kluci, i dneska si u nás můžete přát písničku. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům, anebo klidně i domácímu mazlíčkovi. Můžete poslat vzkaz, popřát k svátku, k narozkám. Možností máte spoustu. A stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199. Nebo napíšete na skazovna@rozhlas.cz, ale přání plníme až po síťovce.
1: Holky, kluci, rodiče i prarodiče.
2: Už máte plány na sobotu 16. května?
1: Pokud ne, tak vás všechny zveme do Českého rozhlasu na Den otevřených dveří.
2: Těšit se můžete na bohatý program, který letos podpoříme i my na Rádiu Junior.
1: Připravili jsme si pro vás rozhlasový maraton s moderátory Rádia Junior.
2: Petr Ševčík, Jirka Kohout, Eva Sinkovičová, Klára Nováková, Denisa Kimlová,
1: Veronika Hájková, David Janečka a Adam Kebert s vámi budou vysílat živě.
2: Přijďte nahlédnout do rozhlasové kuchyně a vyzkoušet si, jaké to je, když se ve studiu rozsvítí červená.
1: Naviděnou v sobotu 16. května na Pražských Vinohradech.
2: Více se dozvíte na webu radiojunior.cz.
0: Holky a kluci, síťovka Terky Rašové.
2: Síťovka.
3: Ahoj a čau. Od minule mám ve své tašce síťovce ještě pořád youtubera Menta. V předchozím díle síťovky jste se dozvěděli třeba, na jaké natáčení rád vzpomíná. Tentokrát nám Honza Macák alias Ment řekne, jestli by si dal ještě jednou pizzu se smažákem. A co taková pizza z kiwi?
4: Jo, tak pizza se smažákem je samozřejmě velká delikatesa, já miluji smažák. Mrzelo mě, že jsem k tomu dostal tatarku a ne kečup, protože podle mě by ke smažáku každý slušný člověk měl jíst kečup. A pizza z kiwi by byla samozřejmě vynikající, jenom by mě možná zabila, protože jsem na kiwi alergický.
3: Aha, no a jaké ještě nějaké nejdivnější jídlo si kdy ochutnal, který bys třeba mohl doporučit i našim posluchačům, aby ochutnali?
4: Já nejsem v tom jídle vybíravý a rád zkouším věci, takže měl jsem jako všemožný červy, zkoušel jsem škorpiona, různý brouky, a to bych teda nedoporučoval moc. Ty červy, smažený červy na medu byly jako fajn, to byla jako zajímavá věc, ale není to součástí mýho jídelníčku.
3: A je pravda, že chováš slepice a nesou?
4: Je to pravda, mám slepice.
3: Honzo, ty chodíš s Miss Czech Republic a modelkou Justýnou Zedníkovou, která právě snídá, podle toho, co jsem se dozvěděla, každé ráno vajíčka, takže ty slepice máš kvůli ní?
4: Rozhodně, je to vlastně i kvůli ní, přesně tak.
3: A jak jste se vlastně s Justý seznámili? Kdo koho zbalil, byl si to ty, nebo ona zbalila tebe a kam jste šli na první rande?
4: Já bych chtěl hrozně rád dělat frajera a říkat, že jsem zvládnul zbalit já jí, ale ve skutečnosti zbalila ona mě. Ale možná jsem já jí vlastně už předtím zbalil na videa z Minecraftu. A na první rande, podle mě to bylo kafe na benzínce.
3: No a ty máš ještě moc rád auta, takže mě by zajímalo, kolik máš vlastně aut?
4: Skvělá otázka, já jsem si to v hlavě snažil nějakým způsobem spočítat, ale ono se to hrozně rychle mění. Myslím si, že v tuhle chvíli mám 8 nebo 9 aut, ale většina z toho, aby si to posluchači jako nepředstavili, jakože mám prostě skoro 10 nablízkaných autáků v garáži, tak to není, jsou mezi tím věci jako vznášedla nebo labuť, spoustu aut, které jsou spíš ve stádiích vraků než jako pojízdných aut.
3: Ty jsi se proslavil hraním Minecraftu taky. To o tobě víme. Tak co se ti tehdy líbilo, když jsi začínal na tom Minecraftu úplně nejvíc? A co se ti na tom líbí teď? Hraješ ho ještě?
4: Mně ta hra přišla úplně hrozná, když jsem ji poprvé viděl. Já jsem to vůbec nechápal, protože jsem si říkal, proč bych měl hrát jako v tomhle roce hru, která je kostičková, když už hrajeme hry, které mají skvělou grafiku. A pak mě do toho kamarádi ukecali, vyzkoušel jsem si to, pochopil jsem, že to je skvělý svět, ve kterém se může kdokoliv realizovat a jakkoliv po kreativní stránce se rozvíjet dle libosti. Ale to je to, co mě na tom asi nejvíc bavilo. To, že tam jsou různý mapy, různý módy, mohl jsem hrát s kámošem a poznal jsem skrz to spoustu lidí, se kterými se vlastně znám doteď. Ale Minecraft už nehraju aktivně. Jako jednou za pár let mám takový období, kdy si s kamarádama všichni dospělí lidi, kteří děláme každý trochu jinou práci, setupneme server, zahrajeme si, baví nás to měsíc a pak to zase zavřeme a na dalších pár let na to nesáhneme.
3: No a co by si na závěr poradil holkám a klukům, kteří poslouchají teďka Rádio Junior a chtěli by být taky tak slavní nebo úspěšní influenceři jako ty?
4: Jděte si proto, prostě jako nemůžete se nechat zastavit jako ostatníma, pokud něco chcete v životě dělat a můžete být cokoliv, jako jestli chcete být influenceri, youtubeři nebo doktoři, právníci, vlastně jako cokoliv, co chcete v životě dělat, tak jenom jako na vás, protože když si proto půjdete a budete to mít tak jako daný v hlavě, tak se můžete stát, čím chcete.
3: Říká Honza Macák alias Ment, speciální host pořadu Síťovka. Honzo, díky moc za rozhovor a ať se ti stále takhle skvěle daří.
4: Já děkuju moc za pozvání.
3: A loučí se i Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly Síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Vskazovna Rádia Junior.
1: Krásna vskazovna a na telefonu dvě úžasné posluchačky. Jedna se jmenuje Jana, druhá Eliška. Holky, ahoj!
2: Ahoj!
1: Tak, a nejdřív se vás na něco zeptá Honza.
3: Tak holky, mě zajímá, jakou píseň jste si vybrali a komu ji posíláte?
2: Tak my jsme si vybrali písničku Zoo z filmu Zootropolis od Shakiry a posíláme ji, předávám slovo Eli.
4: Kočičce mojí.
1: Kočičce, která se jmenuje?
4: Justinka.
1: Justinka. Tak, to je krása, tak tu samozřejmě pošleme, ale teďko mi holky řekněte. Dneska je takové velké téma ZUŠ Open, bombastická záležitost. Chodíte do ZUŠky?
2: Já jo.
1: Kdo řekl já jo?
2: Já Janča říkám, že jo.
1: Janča jo a Eliška ne jo? Dobře, teď se ptá Honza.
3: A na co hraješ?
2: Já hraju na kytaru a na flétnu.
1: Tak, a Eliško, zpíváš taky? I když ne v ZUŠce? Taky.
2: A právě spolu někdy často zpíváme.
1: No a to mě právě zajímá. Co spolu často zpíváte? Jaké jsou vaše hity?
2: Třeba teďka vyšlo chapter 5 Playtime, takže tam jsou takové písničky a tak. Takže to... hlavně se věnujeme jako ve volném čase, když jsme spolu a chceme se zaspívat, tak si u toho myslíme nějaký k-popový písničky, prostě takový, prostě co se teďka furt pouštějí všude a většinou u toho si tancujeme nebo si hrajeme s hůkama, protože já jsem dřív chodila na mašolitky a Eliška teďka chodí. Že, Eli?
4: Ne, naopak.
1: Takže vy si točíte i videíčka.
2: Co?
1: Točíte si i videíčka, jakože zpíváte, tančíte, točíte hůlkama. Jo, super.
3: Mm-hmm. Mě zajímá, proč zrovna posloucháte K-pop.
1: Tak.
2: Tak podle mě jsem jako na to narazila už jako před pár lety. Poslouchám to od té doby. Poprvé jsem se nějak řekl, když jsme se seznámili, jsem již poté se jí zeptala, jako co ráda poslouchá. Jako už se na to nepamatuju, co ráda poslouchá, ale vím, že jako k tomu K-popu se mi přivedla já.
1: Jasné. No holky, zníte úplně fantasticky. Já taky vždycky vzpomínám, protože tak jako vy fungujete, tak já jsem takhle fungovala s nejlepší kamarádkou Zuzou, která dneska žije v Americe, takže se si píšeme na dálku. Holky, wow. Užívejte si ty chvíle, kdy jste spolu, mějte se moc fajn, jste báječný a jsem ráda, že jste mi zavolali a teďko už posílám té kočičce Justýnce a samozřejmě i vám dvěma Zuzu a Shakiru. Ahoj!
3: Ahoj.

0: Tak další písnička bude pro Emilku, Emilce 10 a posílá všem písničku a hlavně i nám.
1: Tak přesně, posílá všem posluchačům, nám taky. Děkujeme s Honzou velice. Emilka by chtěla písničku Bez limitů od Valley Angel, máme jí tu připravenou.
0: Ale při té písničce musíme udělat 10 dřepů.
1: Přesně tak. Emilka napsala, každý si při té písni udělá 10 dřepů, přátelé. No a protože my plníme všechna vaše přání, tak my s Honzou ve studiu 10 dřepů děláme. Co vy u rádií, to se uvidí. Teď už Valley Angel, Bez limitů pro Emilku. Ahoj, Emilko.

0: bez přistání.
1: A další písničku pustíme Madlence Vackové, ano. Ano, Madlenské Vackové. A písnička se jmenuje Happy, je od Pharrella Williamse a posílá jí Denise. A víte proč? Denisa je její oblíbený moderátor.
2: Madlenko, zase mě zahřál tvůj krásný e-mail u srdce a samozřejmě jsem happy a posílám ti Pharrella Williamse.

0: kamarádi, já jenom zdravím do kolony Amy, zdravím všechny, kteří stojí v autě a potřebují něco pro oživení cesty. Už bohužel nemáme čas zahrát vám píseň, kterou jsi si vybrala, protože ta bude až v další vzkazovně, ale pokud se třeba rozpojíte a půjdete každý jinou cestou, tak všechny zdravím, zdravím kamarádku Eli, bráchu Tea, mamku a zdravím i Amy. V další vzkazovně bude Runaway. A teď už, přátelé, postupujeme dál.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Holky a kluci, pokud posloucháte hitparádu Rádia Junior a máte tam svého oblíbence, rozhodně se mrkněte a hlasujte. Tedy pokud jste už dávno neudělali, protože toto hitparádové kolo se uzavírá dneska večer v 8 hodin. No, abyste věděli, pro koho můžete hlasovat, je tu rekapitulace a moderátorka hitparády Klára Nováková.
3: Rekapitulace.
4: Superhrdina, tak se jmenuje novinka od Karol a Kvída.

získává Mikael nad věcí. Na sedmé příčce máme BTS a jejich megahit Swim.

0: Junior.
1: Holky a kluci, bylo 6 hodin, středa 6. května.
2: Dneska mají svátek Radoslavové, tak všechno nejlepší, kluci.
1: A kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například český herec a moderátor Aleš Háma nebo americká herečka a zpěvačka Naomi Scott.
1: No a teď už minutové zprávy.
0: Radio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Už od roku 1994 se pod záštitou Sdružení Česká zoo koná akce oslavující chovatelskou práci českých a slovenských zoologických zahrad. Bílý slon, pomyslný zoologický Oscar je ocenění za mimořádné chovatelské úspěchy a vybudování zajímavých expozic v českých a slovenských zoologických zahradách. Letošní 32. ročník se uskuteční poprvé přímo v Ostravě a vítězové v každé kategorii obdrží křišťálového bílého slona. Ze sportu. Český tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marošána z Maďarska 6-3, 6-3 a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31 Francouze Iga Umberta. I Kateřina Siniaková začala v italské metropoli výhrou nad semifinalistkou loňského Roland Garros Lois Boysonovou 6-2, 6-3. A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a místy přehánky. Průměrné teploty dnes dosahují ke 23 stupňům Celsia. A jak bude zítra? Oblačno až zataženo, i přehánky zůstávají a průměrné teploty klesnou na 18 stupňů Celsia.

0: kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne u mikrofonů Denisa a Honza.
1: Už jsme dneska telefonovali s zooložkou Eliškou Duškovou o sobých miminkách. Dal jsem vám nějaké ty hudební tipy. Hrali jsme na přání, byla síťovka a teď jdeme na soutěž.
0: Ano, ano, přátelé, dnešní soutěžení je tady a my pro vás máme dnešní soutěžní otázku. Přátelé, jako výhru, tady pro vás máme knížku, jmenuje se Tajemství planety Dor, je to sci-fi od nakladatelství Katakan a napsala to autorka Denisa Kimlová. Nevím, neznáš, Honzo, tu paní?
1: Hele, člověče, jo, vím, já ji velice znám, to jste vy.
0: Ano, jsem to já. Ne, přátelé, my žertujeme. Máme tady pro vás moji knížku Tajemství planety Dor, to znamená, pokud vyhrajete, budete ji mít i s vlastnoručním mým podpisem. No a naše soutěžní otázka zní, který Čech byl jako první ve vesmíru? Přesně tak. Naše soutěžní otázka zní, který Čech byl jako první ve vesmíru?
1: Abyste mohli získat knihu Tajemství planety Dor, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete.
0: Přátelé, pro jistotu ještě opakuji dnešní soutěžní otázku a to, který Čech byl jako první ve vesmíru a už jen držím pěsti. Teď opět troška hudby, než vám prozradíme, co s námi dneska ještě zažijete. Takže zase si můžete přát ve vzkazovně, potom bude četba na pokračování a zvídavec. A od 19 hodin si s námi budou ve studiu povídat dirigent Jan Kučera a taky Irena Paul Houkalová, ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a ZUŠ Open. Takže řeč bude o ZUŠkách a my budeme rádi, když se připojíte a zavoláte nám nebo napíšete, pokud do ZUŠky chodíte a třeba se ZUŠ Open účastníte. Tak zůstaňte s námi a soutěžte.

0: Holky a kluci, je právě 6 hodin a 12 minut. A to znamená jediné. Dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, je tu další díl zvídavce a další zajímavost, kterou společně musíme stoprocentně prozkoumat. Sledovali jste příběh keporka Katymiho, který v roce 2026 opakovaně uvízl v mělkých vodách v Německu a musel být zachraňován celým týmem, který mu pomáhal dostat se zpět do hloubky? Možná vás překvapí, že situace, kdy velryba uvízne na mělčině, není ojedinělý jev. Bohužel ne vždy se jí podaří vrátit zpět do hloubky a zachránit. A proč se to celé děje? Vědci mají hned několik teorií. Na vině může být polární záře. Tento vzácný světelný jev totiž vyvolává odchylky v magnetickém poli, podle kterého se velryby v mořích orientují. Když se magnetické pole hodně vychýlí, živočicha to zmate a vydá se po nesprávné trase. Například vorvani obrovští vyrůstají v oblasti, kde následky polární záře skoro nepociťují a nejsou tak na ně vůbec zvyklí. Magnetické pole pak ovlivňují i sluneční erupce. Často taky dojde ve stejnou chvíli k uvíznutí i několika jedinců najednou. Zajímavostí je, že situaci, kdy velryba uvízla na mělčině, popsal už Aristoteles ve 4. století před naším letopočtem. Lidé se tedy zabývají tímto velrybým chováním už od starověku. Dalšími důvody, proč se toto děje, je například otrava jedovatými mořskými řasami, otrava totiž může taky způsobit dezorientaci. Pokud je zvíře nemocné nebo napadené parazitem, může se samo chtít oddělit a počkat v mělčině na smrt. Někteří kytovci jsou navíc tak soudržní, že nemoc jedince může ovlivnit celé hejno a doplují na mělčinu s ním. I když tedy záchranáři zdravé jedince vysvobodí, stává se, že nemocný kytovec je znovu přivolá a oni se za ním opět vrátí. Dalším důvodem může být i lov. Zvíře může na mělčinu dohnat predátor, nebo tam zvíře zabloudí při pronásledování vlastní kořisti. Zároveň může orientaci zvířat ovlivnit člověkem způsobený podmořský hluk, třeba vojenské sonary při námořním cvičení. Sonary vnímají velryby jako velké údery. Samozřejmě i srážka zvířete s lodí ho dezorientuje a pak mluví vědci taky o klimatických změnách, které mohou ovlivnit například přemnožení nebezpečných mořských řas, o kterých jsem tu už mluvila, i další věci. Žádný vědec si ale zatím není jistý, zda člověk záchranou uvíznutých velryb nezasahuje do jejich přirozených procesů. Záleží asi na konkrétní situaci a důvodu uvíznutí. Každopádně budeme velrybám držet palce, aby se jim tyto nehody děly co nejméně. Pokud k tomu tedy není nějaký přirozený důvod. To už je pak v rukou přírody. Moji milí zvídavci, pokud chcete o velrybách a jejich uvíznutích na mělčině někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu a pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a váš tip se objeví v nějakém z dalších dílů zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky a kluci, pokud máte 6. květový den po 18. hodině nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199, anebo napište na skazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe, nebo někoho potěšit, vyřídit vzkaz, nebo popřát k narozeninám. A my vyříme maximum, slibujeme.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Kamarádi, je to tak, druhá odpolední vzkazovna je tady a do té nám píše babička Maruška, která by chtěla poslat písničku svým úžasným vnoučatům Mirečkovi a Jozífkovi a posílá jim písničku od Karla Gotta a Charlotte Gottové Srdce nehasnou. Tak my moc zdravíme a písničku moc rádi posíláme.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá náš.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Další píseň bude?
2: Další píseň, přátelé, bude. Honza se ptá takhle zvídavě, protože já vám přečtu e-mail, jo. Píše se v něm: prosím o zahrání písničky Zoo od Shakiry pro Amálku, Toníka a tatínka, který dnes vyráží na čundr. Ať vám to šlape, píše maminka. Milá maminko, my vám přání splnit chceme, ale Zoo od Shakiry jsme už dneska hráli, a to poměrně nedávno. Tak proto tady Honza tak zvídavě se ptal, jakou píseň tedy pustíme. Tak mám pocit, že jako náhradní píseň by mohla být ta druhá od Shakiry, která patří k tomu prvnímu Zootropolis, jmenuje se Try Everything, a k tomu čundru se vám, myslím, bude taky pěkně hodit. Takže zdravím Amálku, Toníka, tatínka i maminku a posíláme Shakiru.

0: Ohlašovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, a vy, naši báječní posluchači, dobře víte, co bude teď.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
3: Poslechněte si čtvrtou část seriálu Potom, co Aneta zmizela.

0: Klára Vlasáková, Potom, co Aneta zmizela. Díl čtvrtý. Podle dostupných průzkumů se s kyberšikanou v České republice setkalo až 60% dětí. Typické je, že oběť je vystavena útokům prakticky non-stop. Internetové prostředí je v tomto ohledu naprosto neohraničené. V souvislosti se zmíněnou alarmující statistikou si připomeňme mediálně známý případ starý přesně 3 roky, kdy zmizela 13-letá Aneta C. Z vyšetřování postupně vycházelo najevo, že dívka byla vystavena dlouhodobé kyberšikaně. Hlavních iniciátorů bylo několik, přičemž jejich výpovědi se podařilo získat teprve nedávno.
1: S Anetou jsme spolu seděli v lavici.
2: Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy.
1: Přišel Pavel, takový jejich jakože šéf, a především mají řek, že je odporná.
2: Že všem ze mě špatně, že bych neměla být.
1: Mirka od nás dokonce založila Anetin falešný profil.
2: Řízla jsem se 2x nahoře do ruky.
1: Mirce se dařilo v ostatních vyvolat dojem, že mají nějak dokázat, že taky Anetu nemusí. Ty jsi s Anetou chtěla být ve dvojici, jo?
2: Ne, to ona se mnou.
3: Aneta si jednou vzala ten deník do školy.
1: Ale neukazovala mi ho, to fakt ne.
3: A našla ho jedna holka, která některé stránky nafotila na mobil a rozposílala ostatní.
1: Ale tak nikdo z nás jí neřekl, že má odejít. Mirka s Pavlem i ostatní to mysleli jako legraci, nikdo jí přece nechtěl ubližovat.

0: tam je její číslo.
1: Když tam dáme fotku, no tak to bude vypadat jako její profil.
0: A co dál?
2: No. Dáme tam tohle. A označíme ji v tom, jo?
0: To je dopis. Já ji napíšu z neznámého čísla, ať na to nic nepřijde.
3: Dobrý. Tak jo, můžem tohle.
4: Dneska si myslím, že hodně těch věcí jsme Anetě nedělali proto, že bychom jí chtěli nějak vyloženě ublížit, ale protože to prostě šlo. Nebyly mantinely, který by to nějak omezovali. A my jsme prostě zkoušeli, co si můžeme dovolit. Když jsem byla malá a jezdila jsem k babičce, tak jsem u ní na zahradě dělala takový, jakože pokusy. Zavírala jsem včely do sklenice a tu jsem utáhla tak, aby tam nešel žádný vzduch. Chodila jsem se pak na ně koukat, jak dlouho v té sklenici vydrží. Některý to dali jenom pár minut, jiný o dost díl. Ty, co vydrželi, lezli po těch, co už leželi mrtví na dně. Opakovala jsem to asi 3x nebo 4x, už nevím. A výsledky si zapisovala. Dávala jsem tu sklenici za trámy až úplně dozadu, aby ji někdo neviděl. Ale jednou jsem na to nějak zapomněla a našla ji babička. Ptala se mě pak, proč jsem to dělala. Ale já jsem nevěděla, co jí říct. Prostě to šlo. Když se před 3 lety začalo řešit, co se stalo s Anetou, tak se docela rychle přišlo na všechny ty stránky a zprávy, co jsme jí posílali. A taky na ten deník, co vyfotila a rozposílala Hedvika, se kterou Aneta seděla v lavici. To mi už přišlo teda trochu moc. Všichni to rozřešili, to je asi jasný. A ptali se nás, jestli si uvědomujeme, co jsme udělali a co jsme tím způsobili. Ptali se nás na to pořád dokola a čím víc to opakovali, tím víc mi přišlo, že si nad tím chtějí umýt ruce. My o ničem nevěděli, my jsme ničemu nemohli zabránit. Přitom to nebylo tak, že by vůbec nikdo o ničem nevěděl. Jedna učitelka od nás věděla, že posílám z Anety na fejkovýho profilu zprávy dřív, než Aneta zmizela. Jednou mi na hodině sebrala telefon. Měla jsem tam zrovna rozepsanou zprávu, co jsem chtěla poslat. Jakože za Anetu. Dost jsem se bála, co mi na to řekne. Muselo jí to být hned jasný. Po hodině mi ale ten telefon normálně vrátila a říkala, ať to neposílám. Ale dál už se to neřešilo. Tenkrát mi připadalo, že se prostě nemusím ničeho bát. Pár měsíců po Anetině zmizení jsme se s našima přestěhovali do jiného města a já jsem nastoupila na novou školu. V mý bejvalý třídě to šlo úplně do háje, všichni se furt jen hádali a brečeli a furt tam byl někdo od novin. Tak se naši rozhodli, že bude nejlepší odstěhovat se jinam. Tam to vážně bylo lepší. Chvíli. Ale pak se samozřejmě brzo přišlo na to, že jsem jedna z těch, co se po Anetě vozili a celý se to pokazilo. Dali mi to dost sežrat, no. Táta tvrdil, že si to Aneta prostě celý moc brala a že mi to nemá nikdo vyčítat. Že prostě v každém kolektivu je vždycky někdo, kdo je na tom hůř a je to úplně přirozený. Za to máma mi to zazlívala. Nic přímo neříkala, nekřičela na mě nebo tak, ale viděla jsem to na ní. Chtěla, abych se všem omluvila, což jsem hned udělala. Všichni jsme to tenkrát tak udělali. Ale nevypadalo to, že by jí to nějak uklidnilo. Nějakou dobu se mnou vůbec nemluvila. Potom jen tak úsečně, napůl. Naši jsou pořád spolu, ale nějak zvláště to asi netěší. Jednou jsem je slyšela, jak se baví o tom, kde udělali v mým případě chybu. Táta brečel a máma řekla, že už nemůže a šla pryč. Musela jsem se rychle schovat za roh, aby mě neviděla. Chodím k psychologovi, ten se mnou dělá pořád nějaký cvičení a chce po mně, abych psala dopisy svýmu bejvalýmu já a abych si odpustila. Chodím tam 3 roky. Většinu času dokážu to, co se stalo, nějak zpracovat. Mám na to techniky a poučky, vím, co dělat, když mě přepadne panika. Stačí ale chvíle nepozornosti a všechno se to z ničeho nic vrátí. Můj psycholog říká, že je to normální, ale to říká jenom proto, že sám neví, co jiného by mi měl na to říct. Jezdím pak ještě na takový jakože vzdělávací besedy s mladšíma lidma, kdy jim vyprávím o kyberšikaně. Na těch besedách sedím před tabulí a vyprávím jim, jak se to celý seběhlo. Děti sedí naproti mě a kroutí hlavama a říkají, že je to pěkně hnusný. Ale nevím, jestli to dělají proto, že si to fakt myslí, anebo proto, že tam s náma ve třídě sedí vždycky taky jejich učitelka. Dělám to tak jednou do měsíce. Oslovovala jsem taky Pavla, ale ten o to nestál.
5: Vím, že Mirka jezdí někdy po školách a snaží se vysvětlit, co jsme dělali špatně a co by ostatní dělat neměli. Ale mně to přijde celý zbytečný. Jako nemyslím si, že je to špatně, ale já to dělat prostě nechci. Nevím, co bych tam povídal. Aneta nás tím tenkrát chtěla zjevně vytrestat a to se jí povedlo, tak ať už mi dají všichni laskavě pokoj. Nejčastěji vyčítám celou věc Anetě. Vím, že to není dobrý, ale nemůžu si pomoct. Často mě napadá, proč to musela dělat takhle, proč to prostě neřekla rodičům, nebo proč to někam nezavolala. My, co jsme si na ní dovolovali, jsme se v tom jenom navzájem hecovali, nic víc. Nechtěli jsme přece, aby to dopadlo takhle. Je mi jasný, že jsme to přehnali. Měl jsem fakt hodně času si to celý projít, ale takový věci se přece neděly jenom u nás. Dějou se pořád, na hodně školách. Jenom u nás se to takhle totálně vymklo. Všichni se pak na nás sesypali a furt se na něco ptali a pokračuje to vlastně tak nějak doteď. Každý den máme před očima něco, co jsme nezvládli v 7. třídě.
6: Já jsem chodil do vedlejší třídy. A s Anetou jsem se nějak zvlášť nebavil, i když jsem chtěl. Líbilo se mi tehdy, že má zelený oči a jednou jsem jí přišlápnul ve frontě na oběd kalhoty. Ale pak už jsem nevěděl, co dál, a tak jsem dělal, že jako nic, že jsem to nebyl já. Nikdy jsme spolu moc nemluvili. Netroufal jsem si. Pak mi někdo posílal tu stránku, co o ní udělal Pavel. Ale nevěděl jsem moc, co mám dělat. Říct to někomu z učitelů? To mi přišlo blbý a ostatní by na to přišli. Chtěl jsem něco říct aspoň Anetě, tak jsem jí napsal zprávu. Víc jsem tenkrát nedal. Ptal jsem se, jak se má a jestli pro ní něco nemůžu udělat. Ona si to ale ani nezobrazila. Tenkrát tam už asi vůbec nechodila. Pár týdnů potom, co se Aneta ztratila, jsem jí viděl. Na vlakovém nádraží u nás ve městě. Volal jsem na ní. Ona se na mě podívala a když mě poznala, rozeběhla se pryč. Říkal jsem to našim a ty to pak volali na policii. Musel jsem tam jít a popisovat jim, v jakém místě přesně jsem jí viděl a co měla na sobě. Nic jsem si pořádně nepamatoval, že jo? Byl jsem z toho celkem mimo. Věděl jsem jen, že to byla ona. Pořád se mě ptali, jestli jsem si vážně jistý, a tak u toho významně zvedali obočí, že mi bylo hned jasný, že mi nevěří. Naši se ptali, jestli jsem se prostě jen špatně nepodíval a ostatní si mysleli, že kecám. Potom si nechali vyžádat kamerový záznamy a fakt to byla Aneta. Což teda definitivně potvrdilo, že odešla sama. Ale hlavně to všechny přesvědčilo, že už nebude dlouho trvat, než se najde. Nebo sama vrátí.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denny, Sou a Honzou. A je ten správný čas ukončit dnešní soutěžení.
1: Tak my vás nebudeme dlouho napínat a prozradíme, že dneska si výhru zaslouží Madlenka Vacková.
0: Madlenka Vacková nám totiž správně odpověděla, že první Čech ve vesmíru byl Vladimír Remek a dokonce k tomu přidala i den, kdy vzlétl, respektive, že to bylo v roce 78, 2. března a tehdy mu bylo 29 let. Madlenko, moc děkujeme, poprosíme, abys nám poslala svou poštovní adresu, aby my jsme ti mohli poslat tvou výhru Tajemství planety Dor, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Katakan.
1: Ale teď už vás zveme na rozhovor. Od 19 hodin si s námi bude ve studiu povídat dirigent Jan Kučera a také ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a ZUŠ Open Irena Pol Houkalová.
0: Takže řeč bude o ZUŠkách a my budeme, přátelé, rádi, když se taktéž zapojíte a zavoláte nám nebo napíšete, pokud do ZUŠky chodíte a třeba se ZUŠ Open i účastníte a už trénujete zpívání. No a samozřejmě se i obou našich hostů můžete ptát. Tak zůstaňte s námi.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. U moderátorských mikrofonů jsou tu s vámi stále Denisa a Honza a ve studiu už jsou s námi dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera a taky ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a Zuš Open Irena Paul Houkalová. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj všem, ahoj.
1: Tak, přátelé, já nejprve poprosím Honzu, aby vám naše hosty trošku blíže představil.
2: Tak, Jan Kučera je český dirigent a skladatel, který dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem, především se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Sezónách 2025 až 26 a 2026 až 27 řídí rozhlasové koncerty v Rudolfínu a podílí se na přímých přenosech na stanici Vltava. Spolupracuje také s dalšími orchestry, například s Janáčkou Filharmonií Ostrava nebo Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Je autorem řady skladeb a oper pro mladé publikum, ve kterých propojuje klasickou hudbu s hravostí a fantazií.
1: A teď si poprosím představit Irenu.
2: Irena Paul Houkalová je česká sopranistka, pedagožka a kulturní manažerka. Je ředitelkou u nadačního fondu Magdaleny Kožené a stojí u vzniku i rozvoje celostátního festivalu Zuš Open. Dlouhodobě podporuje talentované děti, pedagogy, mimo jiné v rámci stipendijní akademie Men Art. Ve své práci zdůrazňuje význam umění pro rozvoj kreativity, empatie a osobnosti dětí.
1: Děkuji Honzovi za představení, no a teď se už ptám našich hostů. Honzo, Ireno, dneska se celé odpoledne našich posluchačů ptáme na to, zda chodí do Zušky, do které, jak je to baví. No a tak stejnou otázkou začneme i u vás. Chodili jste do Zušky a jak vás to bavilo?
3: Mám začít? Mm-hmm. Tak já začnu, dobře. Tak to je vždycky krásná vzpomínka na moje dětství, tady jsme na dětském rádiu, tak zazpomínám velmi rád. Já jsem začal jako klavírista, už někdy zhruba ve 3 letech jsem si začal tak nezávazně brnkat na klavír a potom, když už mi bylo, řekněme, těch 6 nebo 7 v první třídě, tak už jsem začal chodit do Zušky. Tehdy jsme bydleli na Šumavě, takže tehdy se to jmenovalo Lidová škola umění, takže tehdy to bylo LŠU, ta zkratka byla trošku jiná než je teď, základní umělecká škola, takže to bylo v Nýrsku, což je taková malá malebné městečko na Šumavě a já jsem tam dojížděl 2x týdně ze Železné Rudy, 24 kilometrů tam, 24 kilometrů zpátky. Nejprve mě tam vozil můj tatínek, potom už, když mi bylo třeba 9-10, tak už jsem jezdil sám autobusem. Takže to bylo občas dobrodružné, protože jako víte, že na Šumavě občas je sníh a bylo tam sněhu tehdy hodně a někdy ty návraty právě z té hudební školy byly docela to bylo jako jen tak se dostat zpátky.
1: A byla to ta ona Lidová škola umění, která tě obrovsky bavila? Bavilo tě to tam?
3: No jasně, samozřejmě moc. Jako ten klavír byl vždycky a je do dneška, zaplať pánbu, taková moje velká zábava, vždycky je velké štěstí, když máme možnost dělat to, co nás baví, a nebrat to jako práci. No a ještě bych možná zmínil, že jsme se potom přestěhovali do Prahy, to mi bylo už asi 12 nebo 13 a chodil jsem tady, jsme na Vinohradech, tak tady za roh je ulice Španělská, tak tam byla tehdy Lidová škola umění Španělská. Ona už dneska neexistuje, protože pak byla nějak zrušena, přesídlila někam jinam, přesně nevím kam, ale na to vzpomínám taky velice rád, protože potom už jsem šel na konzervatoř a pak už se zase to psalo jinak trošku.
1: Ireno, máš i ty Zuškovou minulost?
4: Tak já mám Zuškovou nejen minulost, ale i přítomnost. Já jsem zrovna tady k vám do Rádia Junior přiběhla ze základní umělecké školy v Pštrosově ulici, což je ulice nedaleko Národního divadla, kde jsem celé odpoledne učila svoje žáky, takže já dodnes v té Zušce učím. No, ale jak říká Honza, tak já mám také takové určité poetické vzpomínky na své začátky, sice nejsou spojeny s romantickým cestováním na Šumavě, ale já jsem chodila do Lidové školy umění

0: Takhle, já jsem začala ve 4 letech chodit na zpěv, na to jsem byla jako od začátku šikovná, ale chodila jsem i na klavír k paní profesorce Ritě Krajné, což byla manželka slavného českého klavíristy Borise Krajného. A mě to jako ukrutně nebavilo. A jako ukrutně mě to nebavilo. A chtěla jsem si hrát, co jsem si chtěla, a musela jsem teda hrát to, co jsem musela. A nosila jsem dokonce snad 3 z toho klavíru, to si jako pamatuju. No, ale vzpomínám si také na to, že v téhle Lidušce, dneska Zušce, vyrostla celá řada mých kolegů, našich kolegů, jako je Štěpán Ježek a mnozí další. Olga Ješková tam po revoluci nebo i před revolucí už začala učit. Takže ta Zuška, tehdy Liduška, vygenerovala spoustu pražských budoucích umělců nebo lidí, kteří v té kultuře zůstali.
1: Máte teď, když už se nějakou dobu pohybujete mezi Zuškami, nějakou oblíbenou, kam byste určitě chtěli chodit, kdybyste teď byli děti?
0: No. Do všech, ne. Já mám, tak samozřejmě mám oblíbenou tu svoji, kde učím. Teď nemůžu nikoho urazit. To je strašně citlivý, na co ty se mě ptáš. Ale já se přiznám, že mám takový romantický plán na důchod. Až my máme chalupu nedaleko Neratova, kde také děláme krásné Zuš Open. A já si tak romanticky představuji, že budu chodit do Akademie pro seniory, do Zuš Rychnov nad Kněžnou nebo do Králík, jedna z nich. Mm-hmm. Tak odpovídám na otázku, že mně se strašně líbí všechny ty Zušky mimo Prahu, protože člověk, když se tam udělá výlet, tak je v takovém jiném světě trošku.
2: No, já asi budu se opakovat, člověk vzpomíná asi nejradši na tu první svoji Lidušku, takže to je takový domeček, do dneška to tam je, malinká hudební škola v tom Nýrsku, musím se tam zase po letech jet podívat. Zajímavé je, že jsem tam chodil jako malej kluk a pak jsem se tam po letech objevil, tak mi to všecko přišlo tak malinký, protože ten domeček jako kdyby se zmenšil prostorově, a říkám si, jak se tam ty děti všechny vešly do těch tříd, kde jsme se učili samozřejmě i teorii, nejenom klavír, že jo, hráli jsme i komořinu, což mě vždycky strašně bavilo, protože my pianisti jsme občas tak jako osamoceni a to je škoda. A mě hrozně bavilo hrát s někým, vždycky s flétnou, s housličkama, takže to i tam se to pěstovalo takhle.
0: Hlavně ty bys nemohl být sám, já si ti vůbec nedovedu představit.
2: Já jsem sám pořád jako skladatel, jako dirigent, no k tomu se ještě možná dostane.
3: Tak přátelé, o festivalu Zuš Open neslyšel málo kdo. Ale možná nevíte, že Zuš Open slaví společně s nadačním fondem Magdaleny Kožené letos 10 let. Takže nejdříve se sluší, abychom pogratulovali. Gratulujeme.
0: Děkujeme.
3: A poprosíme Irenu o ohlédnutí za předchozími ročníky.
0: Tak to je těžká otázka. Protože každý ten ročník nejen celostátního festivalu Zuš Open, ale i té činnosti nadačního fondu Magdaleny Kožené je úplně originální a byl originální. A kdybych to měla shrnout jednou větou, tak Honzo, ty mě doplň. Já mám pořád pocit, že to pořád nějak roste a nepřestává.
2: Je to nádherná akce, abychom to řekli prostě jenom pár větami. V jeden měsíc, nebo probíhá to zhruba takto, což
0: úplně. Festival je 14 dní.
2: Nebo 14 dní, dobře, ale probíhá samozřejmě i celoročně spousta příprav na to. A tady v tom období se v podstatě, jako kdyby se spojili všechny ty Zušky z celé naší republiky, vzájemně se potkávají na projektech, kdy se potkají třeba na jednom pódiu nebo se i spojí do jednoho velkého sboru. Těch projektů je moc a vždycky je to organizačně strašně náročné a patří veliký dík Irence a celému jejímu týmu, že to vždycky dají dohromady, protože to jsou tisíce a tisíce dětí skutečně z celé republiky a nějak to skloubit a třeba udělat společný koncert, to není jen tak.
1: Honzo, kdy ty se zapojil do Zuš Open a proč jsi do toho šel?
2: Ježíš Maria, tak to bylo kdy? To už je tak třeba 5-6 let.
0: No, já ti poradím. Já to vím přesně, protože my jsme s Honzou spolužáci a pořád jsme my jsme vždycky vymýšleli nějaký takový blbiny. A já si pamatuju, že ty jsi mě oslovil v roce 2020, že jsi viděl Zuš Open v Senátu, nebo jsi o tom slyšel, nebo v čase pandemie. A říkal si, je Jiri, tak musíme něco jako spolu vymyslet, něco s těma dětma. A já jsem tě oslovila na první projekt, na Zuš Open v Senátu bezprostředně v roce 2021. A poprvé si dirigoval benefiční koncert Nadačního fondu Magdaleny Kožené Rytíři talentu před přesně těmi 3 lety. Teď dědujíš po třetí.
2: Ale to bude po třetí a to možná taky můžeme naše malé posluchače pozvat na ten koncert. Mm-hmm. Ty víš přesně to datum, kde to půjde.
0: Je to už za týden.
2: Je to už za týden.
0: 13. května.
2: Ano, já to mám zlatým písmem v diáři, ale vždycky se radši přesvědčuju, že to je skutečně ten den.
3: Holky a kluci, než si dáme trošku hudby, hlásím, že i vy máte samozřejmě příležitost se ptát na to, co vás na Honzu a Irenu a Zuš Open zajímá. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 anebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. My s Honzou se budeme už po písničce ptát na program letošního jubilejního ročníku Zuš Open a jako první probereme právě Rytíře talentu. Zas utíká.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Honzou a Denisou u mikrofonů moderátorských.
1: A u těch hostovských sedí dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera a ředitelka nadačního fondu Magdaleny Kožené a ZUŠ Open Irena Pol Houkalová. Povídáme si o letošním ročníku ZUŠ Open a začneme u rytířů talentu.
0: Honzo, ty budeš dirigovat benefiční koncert Rytíři talentu na Pražském hradě 13. května. Jak probíhají přípravy?
2: Přípravy začnou probíhat ty finální teďko v sobotu a v neděli. Budou ty hlavní koncerty, ale ty přípravy probíhají už několik týdnů zpátky, protože my se spojíme v jeden velký orchestr, v jeden velký sbor a to samozřejmě je potřeba dělit. Takže na různých místech republiky učitelé pracují jak se svými žáky, učí je to separátně, na housličky, na fagot, zpívat a tohle, a my se potom vlastně spojíme a mým úkolem hezkým je potom, když už budeme všichni dohromady na jednom pódiu, to dát dokupy. Někdy to je docela úkol veliký, protože my jsme třeba měli koncerty, vzpomínám, předloni a loni v kostele, to jsou velké dva pražské kostely a vždycky v tom kostele je taková jako akustika, že člověk třeba tleskne a ten tlesk tam zní ještě 5 vteřin, takže a byli jsme třeba daleko od sebe, takže někdy to je zajímavé, že se třeba špatně slyšíme, ale zaplať pánbu to dopadlo dobře a na tom hradě, to je španělský sál krásný na Pražském hradě, tam taky je taková prostě akustika trošičku, ne úplně příjemná, ale dáme to dohromady, přebírá to Česká televize, takže všechny i srdečně zvu třeba k televizi se na to podívat, protože bude tam spoustu skvělých mladých muzikantů, představí se i jako solisti, třeba Irenka mě doplní, kdo konkrétně a co bude hrát.
3: No a hlavně tam nebudou jenom muzikanti, Honzi, tam je důležitý ještě aspekt, že k té muzice se bude tančit, takže ano. To bude celé ještě komplikované pro tebe, aby ty si dirigoval ten orchestr tak, aby ty tanečníci tančili tak, jak jsou zvyklí, nebo naopak.
2: A bude se tam dokonce i recitovat, ještě skočím zase tobě do řeči, takže i recitace tam proběhne.
3: No protože bude premiéra autorského melodramu, což složil úžasný chlapec mladý, František Koneční ze ZUŠ Žerotín v Olomouci. A ještě k tomu všemu tanec, ještě se tam také bude výtvarničit, bude se tam ještě malovat, ale to ty možná ještě ani nevíš, prosím.
2: Všecko dohromady, všecky druhy umění.
1: No, my právě jsme si našli, že tam budou zapojeni žáci literárně dramatického výtvarného oboru a byli jsme zvědaví, jak, ale taky jsme si přečetli, že tam budou mladí nadaní s handicapem.
3: Je to tak. My od začátku našeho úsilí s nadačním fondem Magdaleny Kožené spolupracujeme a podporujeme žáky školy Jaroslava Ješka, což je základní škola, je také základní umělecká škola a vychovává a pečuje o umělecky nadané mladé lidi, kteří tedy jejich životy provází zrakový handicap a oni tento sbor pěvecký bude součástí jednoho vystoupení a kapela sboru ve spolupráci se sborem Bonifantes a Juventus Gaude provedou nádhernou čtyřhlasou vlastně a kapela píseň Benjamina Britna, velice poetickou a ještě bude provedena s tancem.
0: Honzo, pod tvou taktovkou vystupuje spousta dětí. Co je na tom jiné, než když diriguješ dospělé?
2: No, jiné. Na tom je možná asi zásadní to, že možná potřebujeme trošičku víc času, než s těmi ostřílenými profesionály, kteří už fakt hrajou mnoho desítek let v těch orchestrech, tak protože pro mnohé ty mladé muzikanty je to třeba kolikrát první zkušenost v takovém velkém orchestru, ještě když je tam třeba sbor, tak je nás dohromady i klidně 300, takže to je opravdu velký orchestr i s tím sborem. A najednou prostě vznikne kolem člověka taková masa zvuku podivná, ve které se zorientovat není úplně jednoduché pro toho, kdo tam třeba sedí poprvé v tom orchestru. Já si na to pamatuju velmi dobře, když já jsem začínal s orchestrem, tak i když jsem třeba jako poprvé stál dirigent před orchestrem, tak se na člověka valí taková nějaká zvuková stěna a říká, vůbec vlastně člověk neví, jak to má rozebrat, nebo koho má upozornit na nějakou chybu, nebo jakým způsobem zkoušet. No, abych odpověděl na tvůj otázku, abych se k ní vrátil, tak ty zkoušky probíhají vždycky na prosté pohodě. Musím všechny pochválit, už v těch minulých ročnících ty zkoušky byly krásné, na těch zkouškách je ticho, soustředění, nikdo nezlobí, já nemusím nikoho napomínat jako ve škole nebo nějakou rozvernou třídu, nic takového neexistuje, jsou to fakt úžasní muzikanti a vlastně už je tam to semínko toho profesionála, už některý se takhle zasévá.
0: Jak se na benefiční koncert těšíš a budeš mít i s tvými velkými zkušenosti z něčeho trému? Nebo?
2: No, trému. Já to slovo úplně nemám rád, když si to slovíčko řekneme, že to je tréma taková, ta, která nás úplně rozvibruje a bojíme se jít na pódium. Já ho nerad používám. Já tomu říkám, já jsem si to tak jako sám nazval, že to je těšení. Já se těším před tím koncertem, vždycky, když jdu na pódium, není mi to lhostejné, samozřejmě jako nejsem suverén, že prostě teď tam vlítnu a teď to bude perfektní. Je tam určité příjemné rozechvění v břichu, všichni to znáte, kdo jste někde veřejně vystupoval, jak tréma dokáže člověka svázat, tak já si říkám, když tomu nebudeme říkat tréma, ale těšení, tak se na to budeme těšit a nebudeme strémovaní. Těším se moc.
1: Tak, jsme naprosto nalákáni. Koncert chceme slyšet. Je možné si ještě koupit lístky. A slyšeli jsme, že když se nevejdeme na Pražský hrad, tak se můžeme na koncert podívat v televizi. Jak to je?
3: Tak já mám velkou radost, že mohu říct to, že lístky už nejsou. Respektive dneska... Ne, ještě 4 tam zbývají. Přesně 4.
1: Takže honem rychle
3: na náš web a... Jinak všechny zveme k televizním obrazovkám na ČT24 a všichni si zapněte ČT Art, samozřejmě, na ČT Art ve 20 hodin za týden a pak si to všichni zapněte na všech těch mobilech a na všech těch počítačích a v televizi všude, protože si myslím, že je hrozně moc důležité ukázat všem těm mladým lidem, těm 300 mladým lidem, ale těm tisícům dalších mladých lidí, kteří se podílí na celé řadě dalších projektech a na celém festivalu a na dalších, na jejich pedagozích a všem celým těm komunitám ukázat, že skvělí mladí lidé do přímého přenosu v České televizi patří a proto je potřeba, abychom se všichni dívali. Koukáme se pořád, že do mobilu
2: a fandili si. Fandit svým vrstevníkům.
3: No.
1: Holky a kluci, dívejte se a fanděte a teď si poslechněte ukázku z Perníkové chaloupky, kterou pro vás napsal, složil Jan Kučera.

0: Holky a kluci, dospívali, nebo dospívala dětská opera Praha a my s Denisou si v klubu Rádia Junior stále povídáme s dirigentem benefičního koncertu Rytíři talentu na Pražském hradě Janem Kučerou a ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené a Zush Open Irinou Paul Houkalovou.
1: Před písničkou jsme se věnovali velkolepému koncertu na Pražském hradě a teď nás budou zajímat úplně všechny ostatní akce, které proběhnou v rámci letošního jubilejního ročníku. Ale nejdřív tu máme dotaz telefonický a Madlenku Vackovou. Ahoj, Madlenko.
2: Dobrý den.
1: Tak, ptej se, prosím.
2: Jak se oba dostali k hudbě? Jakože je to tak lákalo, proč to dělají?
3: Mm-hmm. Ahoj, Madlenko. Tak já jsem úplně od malička zpívala. Rodiče říkají, že jsem dřív zpívala, než jsem mluvila. A opravdu mě to lákalo, protože mám fotku, když mi byly asi 3 roky a dirigovala jsem. Před skříní a u toho jsem asi hrozně moc nahlas zpívala. Tak rodiče usoudili, že bude lepší, když budu zpívat někde ve škole, nejen doma.
4: Ahoj, Madlenko, děkuji taky za otázku. Muzika mě lákala už úplně od malička. Podle svědectví mojí maminky jsem ji taky všude slyšel, otáčel jsem hlavu, odkud to přichází, ty zvuky. No a potom, když jsem byl trošku větší, tak doma byl klavír a ten mě prostě přitahoval jako magnet. A aniž jsem na něj uměl ještě, tak prostě jsem z něj loudil všechny možné zvuky. No tak rodiče snad správně usoudili, že bych se tomu měl věnovat a začal jsem cvičit. A můžu říct, že to nadšení pro muziku u mě trvá dodnes a řekl bych možná, že se stupňujícím se věkem možná je to lepší a víc a víc. Prostě ta muzika mě baví víc a víc, takhle bych to řekl.
1: Madlenko, prozraď nám, chodíš ty do nějaké Zušky?
2: Já chodím do Zuš do Břichovice a tam chodím na výtvarku a předtím jsem chodila do školy, jsem hrála na flétnu.
1: Ano. A Madlenko, odpověděli jsme ti na všechno, co tě zajímá, nebo máš ještě nějaký dotaz?
2: Ještě mám dotaz, jaké je to být dirigentem.
4: No, jaké je to být dirigentem? Je to krásné povolání. Já si myslím, že kdyby někdo chtěl třeba z našich posluchačů se stát dirigentem, tak bych doporučoval jít možná tou cestou, podobnou, jako jsem šel já, to znamená naučit se nejdřív na nějaký nástroj, nemusíte být nutně jenom klavír, můžou to být i housličky, protože každý dirigent podle mého názoru by měl umět dobře na nějaký nástroj, ale ten klavír je moc dobrý rádce, protože můžete třeba doprovázet potom zpěváky a tak. U mě to ještě bylo okořeněno tím, že jsem šel na konzervatoř na skladbu nejdřív. Já jsem jako skladatel vlastně původně. No a vzhledem k tomu, že jsem si potom teda napsal nějaký svoje skladbičky, tak jsem si říkal, tak mě to přece nebudou ty moje skladby nějaký dirigenti kazit jiný, tak se to budu dirigovat sám. No tak v podstatě takhle jsem se k tomu dostal já. No, vede k tomu docela dlouhá cesta, jak se stát dirigentem. Neexistuje na to přesný recept, co pro to všechno udělat, ale já myslím, že ta láska k hudbě asi je ta nejhlavnější.
1: Madlenko, my moc děkujeme, že jsi se ptala. Měj se moc krásně. Ahoj.
2: Naschledanou.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak, přátelé, a telefonáty evidentně dneska frčí, takže já už se ptám. Haló, haló, kdo pak je tam?
5: Dobrý, tady tadička Kostela. Chtěla jsem pozdravit Irenku.
1: Ano.
3: Ahoj, Toníčko.
6: Nazdar, ahoj Irenko, my vás posloucháme, jste úžasní.
1: A máte i nějaký dotaz na naše hosty?
6: No jasně, Toníčko, polož, jak jsi chtěla?
5: Jenom, že rádi posloucháme.
6: Rádi chodíme na Zush Open. A Irenko, jak se těšíš na Zush Open v Senátu?
3: Jej, Danánky, já se na Zush Open v Senátu, to je ten úplně vlastně poslední velikánský projekt v tom hlavním programu festivalu. Já se na něj těším, protože tam přijede 1000 dětí z celé země vystoupit. Ono se to nesmí říkat teda nahlas, ale už to teď všichni vědí. Já říkám panu předsedovi Senátu, že jich bude 800, ale bude jich 1000. Takže nikomu to neříkejte. Ale protože to je pondělí 1. června, tak si myslím, že minimálně všechny pražské děti by takhle mohly oslavit svůj den. Mm-hmm. A děti ze základních uměleckých škol společně s jejich skvělými učiteli připravili program od 13 hodin. A to tam pojede opravdu jako hudba, tanec. Vždycky, když Honza tam dopoledne jsme zkoušeli večerní koncert, tak mi říkali, že to je jak olympiáda. Tak taková olympiáda to bude. A letos večerní slavnostní koncert, na kterém vystoupí sbor 350 dětí a tanečníci a provedeme krásné slavnosti jara. A já tam i letos vlastně budu zpívat, protože jsem slíbila, že zaspívám s orchestrem pod taktovkou našeho kamaráda Jirky Kabáta, který je taky skladatel a skvělý pedagog. Tak letos ten závěrečný sbor bude dirigovat pan profesor Chvála, což je úctyhodný pán, kterému je 92 let, ale je v úžasné kondici a my oba s Honzou ho máme moc rádi a velmi si ho vážíme, takže Honza určitě se přijde taky podívat, určitě. Takže se těšíme a děkujeme moc, že jsi takhle si na to vzpomněla, milá Toničko.
1: Milá Toničko, milá Toničky, maminko, my vás moc zdravíme a děkujeme za dotaz. Naschledanou.
6: Taky.
3: Ahoj, holky.
6: Těšíme se na vás. Ahoj,
5: naschledanou.
1: A teď už se ptá opět Honza. A Honza se určitě chce zeptat, jaké další highlighty, kromě těch dvou, kromě rytířů, talentu a potom 1. června, kdy to celé vyvrcholí, na co by si ještě, co se ZUŠ Open týče, upozornila?
3: No tak celkově, jenom zmíním to číslo, se během těch 14 dní a ještě pár věcí okolo stane a proběhne více než 500 akcí. A já si dovolím teda pozvat, nejprve začínáme v Praze, 13. května začneme na Pražském hradě a posuneme se do Podhradí. 14. května budeme mít s naší kamarádkou a taky skvělou kolegyní Hankou Švajdovou celodenní workshop pro mladé skladatele, koho by to zaujalo. Ještě se podívejte na naše webové stránky www.nfkozena.cz, tam můžete se přihlásit. 15. máme úžasnou výstavu, kterou přestěhujeme z Pražského hradu na Novoměstskou radnici a budeme tam mít právě koncert mladých skladatelů. Takže Honzo, jestli máš náhodou nejseš někde zase jinde, tak tě tam pozveme. Třeba
4: přijdu rád. Přijdu
3: přijdeš rád. A koncert, slavnostní koncert pražských základních uměleckých škol. No a já budu říkat jenom to, kam pojedu já. Já pak pojedu hned druhý den do Valtic, na Jižní Moravu, kde bude úžasný celodenní program na zámku, který vyvrcholí dvěma provedení opery Dido a Eneas, kterou jsme nacvičili v rámci stipendijního programu nadačního fondu s úžasnými mladými zpěváky a v krásném barokním divadle. Pak jedu hned do Zlína, kde je slavnost 10 let spolupráce Zuška festivalu s nadačním fondem. Pak se zase vracím do Prahy a všechny zvu do Břevnovského kláštera, kde v pondělí bude celodenní maraton umění a zase vyvrcholí nádherným koncertem, tentokrát pod taktovkou Marka Štrincla, našeho kamaráda, který se věnuje zejména staré hudbě a my tam provedeme koncert, který jsme představili v Římě. No takhle bychom mohli cestovat dál a dál, abych na nikoho nezapomněla, pojedeme na Vysočinu, na Zelenou horu, pojedeme do Neratova, na horu Matky Boží, Králíky. Teď jsem se zastavila, ale projezdíme takhle celou zemi, takže úplně nejlepší bude, když se holky a kluci podívají na naše webové stránky www.zusopen.cz a třeba když bydlí někdo v Dobřichovicích, tak si naklikne Dobřichovice a už mu vyjede, kam se může během 14 dní nebo 3 neděl podívat.
1: Tak holky a kluci, slyšeli jste, důležité je mrknout se na webové stránky a my máme dalšího telefonistu. Halo, halo, kdo pak je tam? Halo, halo, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo nemluví? Halo, halo. Tak to byl pravděpodobně omyl a ptá se Honza.
0: Kde hledá celý program? Co je ve kterém kraji?
3: No, tak to jsem teď zmínila. Aha. Ideálně na tom webu, ale to nevadí. Opakování je matka moudrosti. www.zusopen.cz a nebo na nadačním fondu www.nf jako národ Franta Kozena.cz.
1: Zdali bude Honza Kučera na ZUŠ Open i jako divák? nás zajímá?
4: Budu určitě, já si určitě na to najdu čas. Mě zajímá spousta těch koncertů, hlavně proto, že tam je vždycky nádherná energie a je to vždycky takový happening. Já bych to nenazýval jako koncert. Koncert někdy, to slovo zase vybízí k tomu, abychom byli takový jako svázaní a formální, ne? Myslím si, že vždycky ty koncerty probíhají na různých místech a několikrát i venku pod širým nebem, tak je to vždycky krásné setkání. Když nám bude přát počasí, tak o to lépe. Já si program slibuju, poctivě projdu a určitě na něco přijdu.
3: My ti to dáme do diáře, Honziku. Děkuji. Minimálně do Senátu musíš přijít.
4: No to jo.
1: Tak, přátelé, dovolal se nám, kdo nám volá. Halo, halo, kdo pak je tam?
7: Ahoj, tady Šimon.
1: Šimone, prosím tě, nejdřív si stlum rádio, protože my slyšíme to echo z rádia. Pojď stlumit rádio. Je to? Super. Tak, a ptej se.
7: Já bych se chtěl zeptat, jaký máte nejoblíbenější jídlo.
4: To bude asi podobně jako s tou muzikou. Já nemůžu říct, že mám jedno nejoblíbenější jídlo nebo jednu nejoblíbenější muziku. Tam je právě nejkrásnější na tom, že to je potřeba ochutnávat všecko. I to jídlo, i tu muziku. A tak ale dobře, odpovím na tvoji otázku. Já jsem si třeba poslední době oblíbil sushi. A sushi mám moc rád. Nejdřív jsem k němu měl takový zvláštní vztah, ještě třeba před, řekněme, 20 lety, když jsem byl poprvé v Japonsku, kde mají nejlepší sushi, tak jsem k tomu měl takovou nedůvěru, ale pak jsem se ho naučil jíst a mám ho moc rád.
3: No, já to mám dost podobné jako Honza, když nad tím uvažuji, když ho poslouchám. Já mám ráda všechno dobré jídlo. Spíš vlastně řeknu, co nemám ráda. Já paradoxně mám, protože jsem zpívala v Japonsku a tam jsem si vytvořila tu nedůvěru k tomu sushi. Nějakým způsobem k sushi a vůbec k těm mořským plodům a tak, tak to je jediné, co nevyhledávám. Ale jinak mě vlastně chutná všechno, co je dobré a co je s láskou připravené, jako s tou muzikou.
1: Šimone, máš další dotaz nebo jsi s jídelníčkem našich hostů spokojen?
7: Já mám ještě jeden dotaz.
1: Tak pojď.
7: A chtěl bych se zeptat, jakou máte nejoblíbenější knížku.
4: Tak jestli můžu já zase začít, já mám moc rád české spisovatele a mám rád Jaroslava Haška. Tak není to úplně spisovatel pro děti, ale až dospějete, až vám bude třeba nějakých 16, 17, 18, tak už lze Jaroslava Haška začít číst. Jeho nejslavnější knížka se jmenuje Dobrý voják Švejk a to bych řekl, že je můj velice oblíbený autor a ten Švejk je i film, možná že ho někteří z vás znají, ale není to úplně pro děti, pravda, ale tak je to taková příprava, až budete trošku starší.
3: No a já teda nejsem velkým čtenářem, ale možná překvapím holky a kluky, já mám moc ráda básně a já mám oblíbeného autora, který je i autorem spousty básniček pro děti, Jana Skácela. Takže já ráda vlastně si čtu básně.
4: A bylo jich hodně zhudebněných taky.
3: Přesně tak, takže i ráda zpívám.
4: Ano.
3: A tak.
4: Ano.
1: Šimone, odpověděli jsme na všechno, co jsi chtěl?
7: Ano.
1: Děkujeme moc, že jsi zavolal. Ahoj.
4: Ahoj.
7: Ahoj.
1: Tak a ptá se opět Honza.
8: Můžeme v rámci tohoto festivalu čekat nějaké hudební překvapení? Třeba netradiční nástroj v orchestru?
4: Ano.
3: Ano, ano. Máme úplně netradičního solistu. Hned v Rytířích talentů se představí solista, který hraje na marimbu, což není primárně jako tradiční koncertní nástroj.
4: No a možná, že spousta třeba našich posluchačů neví, jak ta marimba, co si vlastně pod tím představit. Asi nejpodobnější nástroj bude xylofon. Uh-huh. Akorát, že ta marimba je ještě větší než xylofon. Má tam více těch kamenů, říká se jim kameny, to do čeho vlastně tlučeme paličkou, je ze dřeva, je to dřevěný nástroj, má takový tajemný zvuk v těch spodních polohách a nahoře jako v podstatě jako xylofon třeba zní, takže je to náročný nástroj docela jak na hraní, tak na stěhování, protože ho někam přistěhovat je vždycky trošičku výzva.
3: No tak, ale je to jednodušší než klavír, ten stěhujeme na Valštejnské zahrady. Ale ještě zmíním jednu věc. Všichni, když se řekne buben nebo bicí nástroje, tak většinou, pokud nevnímáme bicí nástroje v orchestru, tak si představíme big band nebo kapelu. A já se těším na to, že můj kamarád Tomáš Konupka, což je úžasný jazzman a bicista, prostě člověk, který hraje, bude mít na Novoměstské radnici koncert se svými žáky, protože on vyučuje na základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Klasických bicistů. Takže na to se třeba já těším. Já mám hrozně ráda, když takovéhle nástroje vlastně reprezentují klasickou hudbu a naopak. Mhm.
1: Holky a kluci, teď si uděláme neklasický hudební tečku, proběhne kapela Miráž a po písničce si budeme povídat dál a bude nás zajímat spolupráce s Českým rozhlasem a taky nám bude zajímat, koho a kde diriguje Honza Kučera nejraději a tak dále, prostě a jednoduše zůstaňte s námi.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Radio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Honzou.
3: Povídáme si s dirigentem, skladatelem a klavíristou Janem Kučerou a ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené a ZUŠ Open Irenou Paul Houkalovou a teď už naše otázky míří ke konci. Honzo, jsme na půdě Českého rozhlasu, to znamená, i když čas běží jako splašený, musím se zeptat, jak se ti spolupracuje se Sočerem neboli Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu?
4: No krásně, já to můžu říct, že to byl v podstatě můj takový domovský orchestr těsně po škole, měl jsem to štěstí díky tehdejšímu šéfdirigentovi Vladimíru Válkovi s ním nezačít pracovat. Za těch 20 let nebo 25 let, co spolu děláme, tak samozřejmě ten orchestr už se zase proměnil, takže už tam jsou kolikrát mnohem mladší lidi, než jsem já, ale taky je v něm spousta mých spolužáků například, se kterými jsem chodil na konzervatoř, takže skvělý orchestr, skvělý profesionálové, já si přeju, aby orchestr byl zachován i nadále, protože to je skutečně taková výkladní skříň, což někdy zní jako klišé Českého rozhlasu a je to takový nositel české kultury.
2: Mě zase Honzo zajímá, jestli máš rozepsanou nějakou operu, protože ta minulá, kterou jsi složil a ve které jsem já hrál, tak ona byla pěkná, takže doufám, že něco zase skládáš.
4: Moc děkuju, Honzo. Ty jsi hrál ve dvou mých operách totiž. Ve dvou. První byla v Perníková chaloupka, kterou jsme tady před chvilkou poslouchali ukázku z toho. Tam jsi hrál Jenička dokonce.
2: Ne, já jsem byl Zajíc.
4: Ty jsi byl Zajíček, dobře, ano. No ale potom byla opera v Národním divadle, taková ta už dospělá, tam jsi měl dětskou roli. Tak tam jsi byl úžasný taky. Já teďko operu konkrétně nepíšu, já teďko píšu filmovou muziku pro režiséra Jirku Stracha, takovou detektivku, tak to není úplně pro děti, ale třeba nás časem bude čekat nějaká pohádka.
3: Úžasné, všichni se těšíme a padne poslední telefonický dotaz. Halo, halo, kdo pak je tam? Tak, vteřinka, teď to někdo položil, ale už je tam někdo jiný. Halo, halo, kdo pak je tam?
5: Tady Martinek.
3: Martinku, tak ahoj. Ptej se, prosím.
5: Když se teď mluvilo o těch zvířatech, tak bych se chtěl zeptat, jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?
6: Můj je pes, rozhodně.
4: Já mám zvířátka rád úplně všechny. Moje dvě dcerky, kterým je teď 12 a 15, tak jezdili nějakou dobu na koních. Takže i ke koním jsem si já vybudoval nějaký vztah a koně mám moc rád.
3: Martinku, moc děkujeme za dotaz. Měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj.
3: Tak, přátelé, ještě se ptá Honza.
2: Co můžete se svojí nadací udělat pro mimořádně nadané děti a jak je dokážete podpořit?
6: Tak ty děti, které prostě chtějí dělat daleko víc ještě než v té ZUŠce, tak ty jsou součástí takových projektů, jako jsou Rytíři talentu na Pražském hradě, ale my organizujeme stipendijní programy a dáváme příležitost vlastně dětem v nějakých konkrétních projektech. Třeba někdo rád maluje, tak může, teď vytvářeli 3 měsíce děti ze základních uměleckých škol, mimo jiné ve spolupráci se ZUŠ Biskupská, kam chodíš, krásnou výstavu, kterou právě uvidíme na Pražském hradě a potom na Městské radnici. Inscenovali jsme operu, byli jsme v Římě a máme celou řadu dalších nápadů.
4: Myslím, že i třeba je možnost, že ten fond podpoří třeba nákup nového nástroje pro ZUŠku. Taky.
6: Tak to dělá naš partnerská organizace, ano. Patron dětí, a kterému moc máváme a jsme moc za něj rádi. Tak ty se specializují na přímou podporu dětí a koupí nástrojů. Také jsme nějaké nástroje v minulosti koupili, ale není to ta naše specializace, spíše vytváříme ty projekty. Ale také oceníme na nějaké laureáty soutěží i finanční částkou pro nějaký další rozvoj, pro nějaké mistrovské kurzy a tak.
3: Ještě poslední dotaz a ten bude o tom, jak si mají holky a kluci představit práci ředitelky ZUŠ Open.
6: No, jako vůbec, to se zeptejte možná mých dětí, ale práce ředitelků fondu je taková pro mě symfonie. Je to vlastně ta, člověk se musí starat o svůj tým, komunikovat se všemi kolegy, řediteli základních uměleckých škol, pedagogy, umělci, musí shánět peníze. To je velká disciplína a musí je umět rozdělovat nebo plánovat. A já od toho všeho utíkám tam, pro koho a proč to vůbec celé dělám. A to je do základní umělecké školy ke svým žákům, žačkám a ke zpěvu, který mi celý život zůstal jako část profese a radosti.
3: Krásná skoro tečka. V této chvíli dáváme, přátelé, hostům příležitost někoho prostřednictvím rádia pozdravit, pochválit, vyřídit si vzkazy. Honzo, Ireno, mikrofon je na půl minutky váš.
4: Tak jestli můžu začít, tak já zdravím všechny holky a kluky. Pokud hrajete na hudební nástroj nějaký, tak vytrvejte. Není to úplně jednoduché, abychom měli nějaké výsledky, ale to cvičení se vyplatí. Já si vzpomínám ze svého dětství, že jsem taky úplně nerad cvičil ty stupnice a etídy, ale ono to potřeba prostě je a potom to člověku přináší celý život jenom radost. Takže vytrvejte, pokud chodíte na housličky, na klavír, na flétnu, na kytaru, cvičte, vyplatí se to.
6: A já doplním Honzu, zdravím všechny výtvarníky, tanečníky, dramaťáky, zkrátka všechny holky a kluky, které se věnují umění, ale také všechny ty, které třeba to umění rádi jenom sdílejí a chodí se dívat na své kamarády. Takže přijďte na nás na ZUŠ Open a fanděte nám.
3: Přijďte na ZUŠ Open. Přátelé, my moc děkujeme za rozhovor, přejeme další krásné roky ze ZUŠ Open mladými talenty.
2: A těšíme se zase někdy na junioru.
6: Ahoj.
4: Ahoj.
6: Ahoj.
3: Přátelé, a teď už za vámi spěchá Skřítek Hajaja, tak krásné poslouchání.
7: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Ve žlutém příběhu o slunku, který se jmenuje Jak něco tichonce ťukalo, se to možná dozvíte. Určitě ale zjistíte, proč je důležitá péče a starost o druhé. Posílám k vám už třetí duhovou pohádku, tak ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy ještě nebyla žádná zvířata. Den byl barevný a pěkný, noc byla třpitivá a pěkná, ale slunku pořád něco chybělo, nemělo pro koho svítit. Byly tu sice kytky, stromy a spousty svěží trávy, ale nikde ani živáčka. Ne, že by se mi tady nelíbilo, mumlalo si slunko, ale pořád to nějak není ono. Chtělo by to něco... A pak mu došla slova. Samo pořádně nevědělo, co mu vlastně na tom světě chybí. Chybělo mu něco živého. Až jednou se slunko probudilo, vykulilo se na nebe a kouká, dole v trávě leží něco, co tam včera ještě nebylo. Je to malé, je to bílé, trochu kulaté a trochu šišaté. Hele, nese, povídá si slunko. Není to strom, není to kytka, dokonce ani tráva to není. Co to asi je? A v tom se zevnitř toho bílého, kulato šišatého, slabounce ozvalo ťuk, ťuk, jako když někdo ťuká na dveře malíčkem. Dále, zavolalo slunko. Kdo tam?
1: Já.
0: Píplo něco tichou linkým hláskem.
2: Kdo já?
1: Co pak já vím?
0: Odpověděl hlásek trochu namrzeně.
1: Jak mám vědět, kdo jsem, když jsem se ještě nenarodilo?
2: Aha, řeklo slunko vševědoucím tónem, ale taky tomu vůbec nerozumělo. Tak vylez, já tě třeba poznám a řeknu ti, kdo jsi.
1: To nejde, já ještě nejsem dodělané.
2: A kdy budeš?
0: Z dola se ozvalo malinké zafňukání, takové ublížené upípnutí, ukřivděné ukníknutí, jako když vítr řekne au.
1: A co když se nikdy nenarodím? To by mě musel někdo hřát. Správně by mě měla vysedět máma slepice, ale já žádnou mámu slepici nemám, tak nejspíš zůstanu uvnitř navždycky.
0: Slunko si nemohlo vzpomenout, co je to slepice, protože žádná ještě neexistovala, ale nabídlo se.
2: Hřát já umím, jestli chceš, tak já tě ohřeju.
0: A rozparádilo se jako táborák. Ale z toho bílého se ozval Rámus, jako když někdo buší do dveří pěstí.
1: Dost, nebo ze mě bude vejce natvrdo.
0: Slunko honem vydechlo, zatáhlo paprsky a udělalo teplo, asi jako na začátku jara, kdy začíná klíčit obilí. Takhle, zavolalo dolů, nebo ještě míň. Vajíčko řeklo,
1: to by šlo.
0: A potom se dlouho ozývalo slastné vzdychání a vrnění a taky blažené hemejření, až to slunko znudilo.
2: Tak už vylez. Já nejsem žádná slepice, já jsem slunko a mám na starosti spoustu jiných věcí, než tě hřát.
0: Ale hlásek z vajíčka mu vyčítavě řekl.
1: Jo, jo, já vylezu a co když mi zase bude zima? Nebo horko, nebo smutno, nebo budu mít hlad, nebo kašel, nebo prostě smůlu. Co když tam venku vůbec není dobře? Co pak?
0: Slunko překvapením otevřelo pusu. Vůbec nechápalo, že by se někomu na tomhle krásném světě mohlo nelíbit.
1: Slib mi, že mě budeš chránit před vším zlým, anebo se radši nevyklubu,
0: řeklo vajíčko.
2: A proč bych tě zrovna já mělo chránit? Zeptalo se slunko.
1: Protože jsi s mě vyhrálo. Protože jsi větší než já a starší než já a silnější než já a protože bych se bez tebe na světě bálo.
0: A celé vajíčko se tak klepalo strachy, že se skutálelo z kopečka. Slunko se náramně leklo, co když se tomu malinkému uvnitř něco stalo. Honem vykřiklo.
1: Tak jo,
2: Slibuju, že nebudu moc planout, aby ti nebylo horko, ale trochu svítit budu, aby ti nebyla zima. Budu hřát tak akorát. To, abys nedostalo kašel. Budu si s tebou povídat, aby ti nebylo smutno. Postarám se, aby vždycky uzrálo dost zrní, abys mělo něco k snědku. Jenom nevím, jak to zařídit s tou smůlou.
1: To stačí,
0: odpověděl Hlásek.
1: Když na mě budeš hodné, já trošku té smůly vydržím.
0: V tom se ozvalo zapraskání, bílá skořápka pukla a ven vylezlo něco mrňavého. Bylo to žluté jako kuře.
1: Slovo!
0: Zaradovalo se.
1: Já už vím, co jsem zač. Já jsem kuře. Tak tady mě máš.
2: Těší mě,
0: řeklo slunko jednak proto, že bylo dobře vychované, jednak proto, že ho to vážně těšilo. A tak vznikla kuřata a po nich slepice a potom i všechna další zvířata. A tak vznikla ochrana a péče. A to je moc dobře, protože bez ní by svět nebyl dobré místo pro život. Hned je to zábavnější, brumlalo si spokojeně slunko. Mám na koho dávat pozor a mám koho hřát. Žlutá, ta hřeje. Žlutá se směje. Slunko škádlí ze své výšky, kuřata i pampelišky. Žlutým prstem lechtá smíšky, podkrčky i podbříšky. A když večer pluje zpátky, ještě vklouzne za mláďátky, zadýchá jim pelíšky. Dobrou noc, děti.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Vydejte se ve vyprávění do zámecké kuchyně, kde kraluje kuchařka Mařka, která tvrdí, co není k jídlu, to do kuchyně nepatří. Ale co rostlina, které se říká amarant? Podle zahradníka Kořínka dodává prý jídlům báječnou chuť a žádná hospodinka se bez něho neobejde. Pohádku Kouzelný amarant napsala Helena Sýkorová, režie Karel Weinlich. Účinkují Naďa Konvalinková, Jiří Holý, Jan Vlasák a další. Vyrobeno v roce 1995.

0: Kdo chce potkat pohádku, zamíří nejspíš na zámek, obrostlý šípkovým hložím. Nebo se vydá do lesa k chaloupce s perníkovým štítem. Ale pohádky, věřte nebo ne, najdeme i pod pokličkou v obyčejné kuchyni. Kuchyň, o které bude řeč, byla v zámečku posazeném na chlumu, uprostřed jírovců a ořešáků s věžičkami jako krajkový líbeznem na pohled. V zahradě voněl jasmín a za plotem rostl laskavec.
1: Vylez, křapko! Kůželína, nebo tě vytáhnu za uši, to by se ti tak líbilo vysedávat ve špajzu.
2: Pojď, nevinátko.
1: Mám pro tebe novinu. Někdo vyzobal plnej pitých hrozinek, co jsem schovala v kredenci. Zbyly tam jen 3. Nevíš náhodou, kdo to byl?
3: Náhodou vím. Včera jsem ho zahlíd. Hrozinkovej skřítek.
1: Tak on to byl skřítek.
3: No, s hnědejma očima a se žlutou čepičkou. Mrňavej, baňatej, ale mrštnej jako veverka. Než jsem ho stačil chytit, ztratil se mezi nádobím.
1: Aha, najednou mi tu řádějí skřítkové. Perník ohryzal perníkovej a povidla vylízal povidlovej.
3: Taky se tu občas objeví karbanátkovej. Ale ten málo kdy.
1: Tak dost! Až v mý kuchyni zas nějakýho pidi mužíka zahlídneš, vyřiď mu, že dostane na frak zrovna tak jako ty.
3: Au, to bolí.
1: Já ti dám skřítky. Do pusy strčí kde co, za to ručičky mu jdou pěkně dozadu. Co to je? Tohle, že má být umytej kastrol.
3: Už nejde vydrhnout, Mařko. Je moc zašlej.
1: Ty bys tak mohl pucovat led jako zámoc asi. Kolikrát jsem ti říkala, že plechovej kastrol musíš drhnout vodou ze syrových brambor, co? Nejmíň 100krát, jenomže ty si to nezapamatuješ, dokud nedostaneš vařečko.
3: Jau.
4: Ale no tak, Mariánko, nezlob se na něho. On to časem všechno pochytí. Žádnej učenej z nebe nespát.
1: Hele, do toho se mi nepleť, kořínku. Taky ti neradím, jak máš sázet petržel, co vlastně chceš.
4: Přinesem ti čerstvou zeleninu. A taky kytičku laskavce.
1: Na co kytičku?
4: Pro potěšení. Nebo pod polštář. Přivolává při spaní dlouhý a líbezný sny.
1: Nepotřebuju. Radši se starej, ať mám na zimu dost koření. Potřebuju libeček, bazálku, saturejku, dobromysl a tymián. Rozmarin už mi taky došel.
4: Všechno to přinesu, jen co nasuším. Koření budeš mít habaděj. A mám pro tebe i novinku. Dostal jsem od kamaráda semínka rostliny, kterou tady neznáme. Prý se jí říká zázrak kuchyně a dodává pokrmům báječnou chuť. Žádná kuchařka se bez ní neobejde.
1: Zázrak přines. Ale tuhle zbytečnost si strč za klobouk, co není k jídlu, to do kuchyně nepatří.
4: Někdy zbytečnost není tak docela zbytečná. Přijď se podívat na zahradu, Mariánko. Dostaneš přívětivější náladu. Kvete to tam tak krásně, až srdce plesá.
1: Na plesání mají čas leda zahradníci. Hele, kořínku, přestaň mě zdržovat a jdi si zas povídat s květákem. Musím dovařit oběd.
4: Tu kytičku ti tu přece jen nechám.
1: A já ji hodím do kamen. Vylez, křapko, kůželína. Nic jinýho neumíš, než se schovávat pod stolem. Budeš škrábat, až ti narostou bramborový mozoly.

Celé dopoledne cedil Kuchtík křapka slzičky do kastrolů a hrnků a polévka byla přesolená. Ale jinak se oběd vydařil. Zámecká paní Salvie, vyznavačka chutných pokrmů a sladkého nic nedělání olízla vidličku a blaženě si hekla. A to bylo pro hospodyni Emilku znamení, aby dojemného porcelánu nalila kávu a ozdobila

0: jiného než dobré jídlo.
1: Prosím.
0: Ona se mi ta vůně a chuť vždycky přilepí na jazyk, šupne po něm do žaludku a tam pěkně seje. Ale někdy taky tlačí.
1: Tahle bublanina tlačit vzácnou paní nebude, je nadechnutá jako holubí peříčko. Mařenka si na ní dala záležet.
0: Co pak ta tvá neteř je kuchařka k pohledání? Jenom se vždycky divím, Emílie, jak taková naježená holka dovede vykouzlit tyhle dobroty.
1: Ona Mařenka není zlá, vzácná paní. Jenom má nešťastnou letoru. Je na světě sama jako čekanka na poli a to nikomu žádnou radost nepřidá.
0: Pořád jí neomlouvej, Emílie. A řekni rovnou, že zůstala na ocet. Každá holka v jejím věku už vodí za ruku caparty.
1: Vždyť do ní pořád učím, aby už se koukala vdát.
0: Jenom aby se našel ženich. Před Mařkou uteče i strašák do zelí, jestli si vůbec troufne do kuchyně vlíst. Zítra budem mít návštěvu, Emilko. Přijede bratránek Arnošt. Musíme ho uctít. Vždycky mi přinese nějakou roztomilost. Posledně jsem od něho dostala mouchu zapečenou do jantaru. Škoda, že nevím, nač ta věcička vlastně je.
1: Mohli bychom milost pánovi předložit melňkové knedlíky. Posledně říká, že se po nich může s prominutím utlouct.
0: Dobře. Přece jsem neměla ten druhý kousek jíst, leží mi v žaludku jako kámen, pořád se přejídám a to je tvoje vina. Večer, ať mě přijde odsloužit Mařka. Jak vidím ten její kukuč, hned mě přejde apetit.

0: Není nic sladšího, než si v klidu pozdního odpoledne dopřát čtvrt hodinku dřímoty. Křapka se z kuchyně vytratil a Mařka se natáhla na otoman. Když se však probudila ze svého krátkého snu, nevěřila vlastním očím. Spatřila prapodivné stvoření. Vandráka v záplatovaném kabátu s roztřepenými vousisky. Vlasy jako by mu vyrostly z mechu. Stál u plotny a bez ostychu vybíral z polévky játrové knedlíčky. Takto opovážlivě vpadnout do kuchyňského hájemství si ještě nikdo nedovolil. A proto nebylo divu, že Mařka vypěnila jako převařené mléko.
1: Hele, darmo žrout, kde se tu vzal?
2: Ticho, pst, nevyrušovat. Poslouchám polívku. Zpívá mi v žaludku nádhernou játrovou písničku.
1: Jedeš od toho hrnku? Kdo ti to dovolil, dětku plesnivá?
2: No, blaho, slast a lahoda. Skoro bych řekl, že tahle polívka je ještě šmakovnější než srnčí bobky na smetaně.
1: Jaký srnčí bobky? Tohle je pravý bujon a žádný štětinatý dědek mi do něho nebude strkat nos, nebo mu ho urazím.
2: Božská chuť. Tu polívku musela uvařit královna všech kuchařek.
1: Tu polívku jsem vařila já, ale ne pro kdejakýho hadrníka. A koukej na to tata odprejsknout z mý kuchyně.
2: A hleme se. Která pak ty seš? Že ty budeš příbuzná ježibaby, co snídá jedovatýmu komůrky. Taky jsem znal jednu ochechuli, ale ta byla zdvořilejší. Když přišel host, všechna čest aspoň mu nabídla na cibulce upražený střevlíky.
1: Já ti dám střevlíky! Kde mám ten váleček? Popadnu ho a budeš samá vodřina. Necháš to jídlo?
2: Člověk se nemá pro nic za nic vztekat. Člověk si má denně udělat aspoň tři malé radosti. Spolknout tři malé koláčky. Jeden s povidlím. Druhý s mákem. Třetí s tvarohem.
1: Rumsec mazec. Tohle si vypiješ. Kde jsi? Dětku, jestli si pod stolem nemyslí si, že mi ufoukneš.
3: No, Mařenko, že si nezavřeš dveře, vzácná paní hubuje, že tu ječíš jako meluzina.
1: Vzácná paní, ať si radši zacpe uši. Je to tu samej střep. Co se stalo?
4: Nějaký neznámý dědek v kabátě, co vypadal jako okousaná kapusta, se mi z ničeho nic začal roztahovat v kuchyni. A najednou se ztratil jako pára nad hrncem.
1: Jo, aby to tak byl hádalík.
4: Kdo?
1: No jo, už jo. Nikdo jiný by si do zámecký kuchyně netroufal.
4: Hádalík nebo troufalík. Nadělal mi tu pěknou paseku, kvůli němu jsem rozbila kvítkovanou mísu.
1: Jenže hádalík je čarodějnej dědek.
4: Kdyby se vzácná paní dozvěděla, že z ho vyhnala, nejspíš by jí popadl žlučníkovej záchvat.
1: Takovýho otrapu by vypoklonkovala zrovna tak jako já.
4: Moc se mejlíš. Posadila by ho ke stolu v saloně a my bychom ho museli uctít stejně jako pana Arnošta.
1: Hlouposti.
4: Žádný hlouposti. Naše paní sloužila kdysi na zámku taky jako kuchařka, jenže na rozdíl od tebe byla přívětivá a oči měla usměvavý jako dva kvítečky.
1: Za to teď je má jako špendlíky.
4: Ale vyplatilo se jí to zrovna tak, jako se necná huba nevyplatí tobě. Jednou se do kuchyně přimotal hádalík, ona ho pohostila a děda jí za to daroval krumlouše.
1: Krumlouše?
4: Jo. Kouzlo, který spolkneš jako pilulku a ono způsobí, že se do tebe na první pohled zamiluje ten, koho si vybereš.
1: A to snad ne.
4: Ale ano. No a do Salvie se zamilová neboštík zámecký pán, udělá z ní jemnost paníčku a my dvě teď musíme kolem ní poskakovat.
1: Škoda, že jsem tohle všechno nevěděla dřív. Taky bych mu popřála.
4: Škoda. Jseš na každýho jako drátěnka na připálený pekáč.
1: Oh, hádalík je prevít.
4: A zná prý i jiný čáry, zlomyslný a potouchlý. Jen aby na tebe neseslal nějakou patálii.

0: skleněná koule a když ji obrátím, ono v ní sněží. No taková krása. Kam na ty zábavné věcičky chodíte, Arnošte?
1: Mám tajného dodavatele podivuhodností, sestřenko.
0: Pošlo toho taky ke mně, udělá tu dobré obchody.
1: Vyloučeno, drahá Salvie. To byste mě připravila o potěšení nosit půvabné paní půvabné dárky. Nesou se merunkové knedlíky.
0: Vražte si pochutnat, milost pane. A vy také, vzácná paní.
1: Musím přiznat, Salvie, že se celou cestu těším na váš moučník.
0: Tak si dejte, bratránku. Dobrou chuť.
2: Emilie, co jsi nám to strčila na talíř? To nejsou knedlíky, to jsou dělové koule.
3: Ale to není možný, milost paní. Mařenka si na nich dala tolik záležet.
2: Ta tvá Mařka je výlupek všech kuchařek. Podívej, co udělám s tím knedlíkem. Mrsknu s ním o zem. Takové knedlíky jsou dobré leda na zatloukání hřebíků nebo na porážení kůžele. Taky by se s nimi dali střílet medvědi.
1: Ne, ne, sestřenko. Tohle není knedlík, to je vaše sněhová koule. S tou neházejte, prosím. Je to náramná vzácnost.
3: Vůbec nevím, jak se to mohlo stát, vzácná paní.
2: Taková ostuda. A zrovna, když máme hosta.
1: Klid, drahá Salvie. Člověk se nemá zbytečně rozčilovat.
2: Odnes to, Emílie. A tomu kuchařskému bubákovi vyřiď, že ji utrhnu uši. A strhnu jí to z

0: Vzácná paní hudrovala jako krocana, zrudla ještě víc. Nejradši bych se propadla do země, co z to vyvedla, holka nešťastná.
1: Já? Vždyť ty knedlíky byly buď svatý, ale honký zrovna jako jindy.
2: Ale už nejsou.
0: S knedlíkama se nehází křapko, to si může dovolit jenom vzácná paní.
1: Může za to tenhle mezulán. Kolikrát jsem ti říkala, že těsto se má zadělávat od řičího Gustýmu. Co?
2: Jo.
1: Počkej, křapko, nadělám z tebe trpaclíky.
0: Nech kluka na pokoji, že se trochu nestydíš. Těsto si zadělávala sama.
1: Jenže on mi přitom pořád šilhal do mísy. Už to mám. Má to na svědomí zahradník. Pěstuje meruňky tvrdý jako vlašský ořechy.
0: Meruňky byly dozrálí a měkoučky. Na nikoho to nesváděj. Zkrátka jsi uklohnila ostudu.
1: Když jsem ty knedlíky vylovila z hrnku, jenom se rozplývaly. Vždyť jsem je ochutnávala.
0: Asi se jim nelíbilo, že ses na ně mračila, a tak cestou do salonu stvrdly.
1: Jak se to mohlo stát? Teto, Emilko, vidíš to taky? Támhle na polici poskakuje nám tam knedlík.
3: To není knedlík. To je... Vidím mužík.
2: Říkal jsem ti, že v kuchyni řádějí skrýtkové, ale nevěřila jsi mi.
4: Knedlíky, knedlíky, špalíky, špalíky, buky, suky, broky, hřebíky a floky, tvrdlíky.
0: Zmizel.
1: Co to bylo?
0: Pro pána Jána, Mařenko, to byl knedlíkovej skřítek. Postrach všech kuchařek, v který kuchyni se objeví, tam se neuvaří pořádnej knedlík, ani s ovocem, ani se zalím, ani k omáčkám, budou z nich samý tvrdlíky. A je po záchadě. Toho jsem musel nasadit jenom hádalík.
1: Ten neřád. Až ho potkám, roztrhám ho na cucky.
0: To se ti s čarodějným dětkem nepovede, jsme pěkní polízanici, ty i já, víš, jak si vzácná paní. Na knedlíky potrpí, až to zjistí, obě nás požene ze zámku.
1: Co mám dělat? Teto, porad.
0: Jdi poprosit hádalíka, aby toho zatrápenýho skřítka zase odčaroval.
1: Jo?
0: Jo, že prý přespává v pastoušce v Vukovým lese.
1: A to zas ne. Takovýho já o nic prosit nebudu.
0: Však tě neubude. Když jsi tu polívčičku uměla zavařit, tak si ji taky sníš.

0: Nezbylo nic jiného, než se vydat do staré pastoušky v bukovém lese. Byl to kutloch tmavý a neútulný, jen se stolem a lavicí, v koutě lůžko z kupky sena, přikryté starou houní. Na bydýlku seděla sova se žluto-zelenýma očima, které na Mašku pod měšilem žourali. A když kuchařka vytahovala z koše jednu pochoutku za druhou a kladla je na stůl, zdálo se jí, že děda hádalíky sleduje stejně posměšným pohledem.
1: Zajecí pastička, houstičky s kmínem, husí stehínko a pokroutky s cukrovou. Polevou, abys pořád nechroupal jen ty senčí bobky. A můžeš se do toho pustit, dětku. Dědečku.
2: Úplná hostina. To si ani nezasloužím.
1: Už teď je to jen lehká večeře. To naše milost paní spořádá třikrát tolik. Tady máš na zítřek kastrůlek se svíčkovou omáčkou.
2: Tak tu mám ze všech nejradši, Safra. Ty se umíš trefit do chutě.
1: Uvařila bych ti i knedlíky. Ale nejde to.
2: Škoda. Ona svíčková bez knedlíku je taková nanicovatá.
1: No to se ví, jenže mi v kuchyni řádí knedlíkovej skřítek.
2: Je. Pěkná pohroma. Být v zámku kuchařkou, rovnou se jdu utopit do baňáku.
1: Dětku, poťoucha! Kdybys toho pumprlíka odvolal, tak bych ti ty knedlíky zítra přinesla. Teda, kdybys byl od té dobroty.
2: Jestli pak, kuchařinko, víš, co je na světě zadarmo a bez námahy?
1: Moc věcí ne. Člověk se musí schýbnout i pro tu jahodu na mezi.
2: Nevíš. No, já ti to prozradím a zadarmo. Úsměv a zamračení. Mračice umíš, co líp, jak bouřnej mrak, ale knedlíkovýho skřítka ti vykvartíruju, jen když se na mě hezky usměješ, jestli to vůbec vedeš.
1: Co bych nesvedla?
2: To byl úsměv jako kapka medu vonku octa. No ale dobrá vůle, zdaru půle, tak platí. Zítra mi můžeš přinést ty knedlíky, a budou měkoučký, žádný strach. Přece si nevylomím zub.
1: A kdybys nebyl takovej plesnivec, možná, že bych ti vlepila i pusu. Upeču ti bábovku s mákem. A taky ti tady uklidím. Máš to tu jako v myší díře. Pověsím záclonu a přinesu polštář. Vyšívaný.
2: To je na jednou péče. Když sojka cukruje jako hrdlička, moc jí nevěřím. Ty po mně ještě něco chceš, viď, cukroušku, sojko?
1: Jo, kouzelný krumlouše.
2: Sovičko, sovičko, ty jsi to slyšela, viď, Matildo, ptáčku můj moudrej. Ona chce po nás takovou vzácnost. Nač je potřebuješ?
1: Chtěla bych se vdát.
2: Ale to klidně můžeš, jiná děvčata se taky vdávají a dej jim to i bez krumloušů.
1: Jenže já nemám ženicha a lidi se mi pošklebují, že jsem zůstala na ocet. Chtěla bych velkýho pána, aby všichni uschli závistí a pukli vzteky.
2: Aha. A malej by ti nestačil?
1: Ne. Dáš mi ty krumlouše?
2: Nedám.
1: A proč ne?
2: Protože nemám rád chtivý a hádavý ženský.
1: A tak si je strč za klobouk. Bez tak to budou sušený krovky od nějaký havěti. A co máš vlastně rád?
2: Dobrou baštu a hádání. Ale je docela jiný než ty. Mám rád hádanky. To je má největší vášeň a koníček.
1: Dobrýho jídla ti snesu, že se nestačíš olizovat. A hádanek mám taky dost.
2: Jenže bys mi musela položit takovou, jakou bych nerozmotala, to se ti nikdy nepodaří. Možná, že to nevíš, ale jsem něco jako dět Šerjet a uhodnu všechno na světě.
1: A když se mi to podaří, dáš mi ty krumlouše?
2: Dám.
1: Malý domeček, plný koleček, co je to?
2: Tohle si dávej veverkám, já mám rád tvrdší voříšky. Nějak mě rozboleli záda, musím se natáhnout na kutě. Jestli pak víš, Kalupinko, jaký je rozdíl mezi hodinami a dědou Hádalíkem?
1: Nevím.
2: Když se natáhnou hodiny, tak jdou. A když se natáhne Hádalík, tak leží a spí.
1: Zítra budeš louskat tvrdší, jen žádný strach.

0: Ještě vyleštíme vidličky a máme to. Tahle jídelna už si dlouho říká o pořádný grunt.
1: Neznáš nějakou hádanku, teto Enelko?
0: Neznám. Vlastně počkej. Když jsem byla malá, sedávali jsme u ohníčku opékali jabka a dávali si hádanky. Malý domeček plný koleček, co je to?
1: To uhodla i veverka. Nějakou těžší. Neumíš.
2: Všude tě hledám, Emilia, ty jsi tady. Ty jsi vždycky jinde, než kde máš být.
0: Stalo se něco, vzácná paní?
2: Zase se mi utrhly 3 knoflíky, ty je snad přišíváš pavučky.
0: Hned to dám do pořádku, vzácná paní. Jenom co to tu doděláme, chtěli jsme dneska uklidit příborník.
2: Příborník počká, za to já musím do města, chci si vzít tuhle halenku.
0: Jak vzácná paní poroučí? Ona to Mařenka doleští sama.
2: V neděli chci mít slavnostní svačinu. Ohlásil se zas bratránek Arnoš, tak si hleď spravit reputaci, Maško. Už žádné knedlíkové ostudy, sic bude zlé.
1: Svačina bude, jak se patří. Milost paní se může spolehnout.
2: Jen aby. Tentokrát sebou pan Arnošt přiveze markýze. Už mi to dávno slibuje, tak ať je na stole hodně smetany. Pospíš si, pospíš, Emílie.
1: Slyšela jsi to, teto? Markýze. To bude asi nějaký moc velký nobl pán.
0: Jo, a nenajedenej. Zrovna jako pan Arnošt. Nic jiného nedělám, než přišívám knoflíky. Vzácná paní je teď hotovej bumbrlíček.

0: Krásně to voní. Co je to?
1: Zázrak kuchyně přece, vzpomeň si.
0: Sušenej.
1: Báječný koření. Vypěstoval jsem je z darovaného semínka. A na tvou počest jsem je pojmenoval Mariánka. Nemáš radost?
0: Jo.
1: Hodí prý se do polévek i do jiných jídel. Šikovná kuchařka jako ty si s ní jistě poradí. A až něco dobrýho uvaříš, dej mi vědět, přijdu ochutnat.
0: Radši ne, na nějaký hokus pokusy teď nemám pomyšlení, mám jiný starosti. Hlavu mám zamotanou, že nevím, kde mi stojí. Znáš nějakou hádanku, Kořínku?
1: O Mariánce?
0: O čemkoliv, to je fuk, hlavně těžkou, aby ji nikdo neuhád. Neznáš.
1: Ale možná, že si vzpomenu. No jo, eniky, beniky, kliky, b, abr, fámr, domine, elce, felce, dobře, kelce.
2: Vždyť je to říkanka, Kořínku, a žádná hádanka. Já ti poradím, chceš? Stojí tři oslové ve stáji. Který z nich je nejchytřejší?
1: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, křapko.
0: V životě jsem neviděla tak natvrdlýho zahradníka. Kdyby hloupost kvetla, budeš, Kořínku, samý poupě.
1: Tak až vykvetu, to poupě ti přinesu a budu si přát, aby na mě rostly samý kopřiny.
0: No, no, abych tě z toho smíchu nevyléčila. Který ten osel je nejchytřejší?
2: Nejmenší, ty druhý jsou větší oslové.
0: No jo, to je pravda. Znáš hodně hádanek.
2: Nejmíň tři tucty. A málo kdo je uhodne.
0: Tady si sedneš na lavici a všechny mi je vyjmenuješ.
2: Nemůžu. Drhnu kastrol. Asi si budu muset nastrouhat syrovej brambor. Je moc přicmoudlej.
0: Nerozčiluj mě s přicmoudlinou. Koukej, ať si u stolu. Sednout, povídat. Počkej, vezmu si tuštičku a zapíšu si.
2: No, jen jestli si na všechny vzpomenu.
0: Když ne, pomůžu ti, vařečko.
2: No, to už si vůbec nevzpomenu. Ale možná, že by se mi vzpomínalo líp, kdybych mohl zítra domů na posvícení a zůstat tam i v neděli.
0: Můžeš tam zůstat třeba až do pondělka do rána, jen když ty hádanky ze sebe vysypeš.
2: Tak si piš. Sletěl pták bez pérák na náš strom bez listák. Přišlo na něj bez zubátko a snědlo to bez péřátko.

0: co je zase, hoří? Koho to sem čertím nesou?
1: Hadaríku, seš tam?
0: Kdybych tušil, že to ty, jsem sticha jako kapr, lína, mřenka dohromady.
1: Nesu ti knedlíky, koláč a hádanky. Mám jich plný papír.
0: Tak spust.
1: Aby to povyrostlo, musí to žbloňknout do vody. Co je to?
0: Knedlík. Koukám, že jsi ho uvařila do křehoučka a mám na tom velkou zásluhu. Knedlíkovýmu skřítkovi se v té kuchyni líbilo. Musel jsem ho dlouho přemlouvat, aby se odstěhoval.
1: Nejspíš někam do pekelnické kuchyně. Tak dál. Co visí na stěně bez hřebíku?
0: Pavučina.
1: Do čeho nemůžeš udělat díru?
0: Do vody.
1: Safrnej z dětku, co pak všechno víš?
0: Jo. O co ty jsi hezčí, o to já jsem chytřejší.
1: Kam ani nejzvědavější člověk nestrčí nos?
0: Do ohně.
1: Ale tahle bude těžká, tu neuhodneš. Má dva rohy, žádné nohy. Když to vsoukám do břicha, ani mě to nepíchá.
0: Všechno známe, všechno víme, všechno hravě rozluštíme. Viď, Matildo. Tak to je rohlík.
1: Vaří se to, peče se to, smaží se to, nejí se to?
0: Špejle ody, trnice.
1: Hrom do tebe. Co je sladší než med?
0: Nic jinýho než spravedlivý spánek. Což mi připomíná, že je čas jít na kutě.
1: A kdo bude za tebe hádat? Potřebuju ty krumlouše.
0: Máš smůlu. Nepoložila jsi mi hádanku, kterou bych neuhod, a tak krumlouše nebudou.
1: Nejradši bych tě majzla, že bys tebe zbyl mastnej flek. Dej mi to kouzlo, hádalíku. Bez tak ho nepotřebuješ.
0: Nedám.
1: A proč ne?
0: Už jsem ti to řekl. Protože nemám rád hádavý ženský. Vlastně vůbec nemám rád ženský. Leda ty, co dovedou pohladit. Milý a blídný.
1: Taky bych potřebovala, aby mě někdo pohladil. Ale o tom se mi jenom zdá.
0: No jo. To máš těžký, holka. Málo kdo pohladí ježka.
1: Ale já ty krumlouše musím mít. Nejpozdějc v neděli.
0: To už budu za horama. Slíbil jsem jedný polednici, že jí krumlouše přinesu. Zamilovala se do hajnýho, jenže on kouká po jiný.
1: To mi přece nemůžeš udělat. Měj se mnou slitování, hádalíku.
0: No, dobrá. Tak, abys na mě nevzpomínala ve zlým. Stavím se zítra u tebe na večeři. Naposledy. Ale zapiš si za uši, že bez hádanky krumlouše nebude.

0: Setmělo se. Hodiny odbyly devátou a do oken zámecké kuchyně vklouzl měsíc, aby si posvítil na Mařku, která čekala na hádalíka. Dával si na čas. Kulatá a vonavá bramborová buchta už docela vystydla. Bylo tu ticho. Tak ospalé tichoučko, že kuchařce klesla hlava na stůl. A v tu chvíli se hádalík objevil. Najednou seděl na židli naproti Mařce.
1: Přeju dobrý večír.
2: No to je dost. Už jsem myslel, že jste mě zapomněl.
1: Abych pravdu řekl, málem zapomněl. Ale šel jsem kolem zámku a praštila mě přes nos arcilibá vůně, tak jsem si rychle vzpomněl.
3: To tě přes něj praštila vůně z mý hádavý buchty. Ochutnej, je dobrá i studená.
1: Všechna čest, kuchařko, po týhle dobrotě. By se olizovali sám císař pán, ale proč se to jmenuje hádavá buchta?
3: Protože jsem do ní zapekla těžkou hádanku.
1: A to si pochutnám dvakrát. Kuchařský hádanky louskám ze všeho nejradši. A co mám uhodnout?
3: Musíš vyjmenovat všechno, co jsem do buchty dala. A nic nevynechat.
1: Nevynechám. No. A ani špetku soli. Jsou tam brambory, mouka hrubě mletá, vejce, kvásek, trochu mlíka, husí sádlo a samo sebou spousta česneku. No a posypaný je to mákem.
3: No a dál?
1: Pak je tu jakýsi vonavý koření. Nejspíš tymián.
3: Žádnej tymián.
1: Bazálka?
3: Taky ne. Nevíš.
1: No počkej, nesmíš na mě tak zhurta. A mám to libeček.
3: Houby libeček. Nevíš. Zas takovej vševěd nejsi. Řekni, že to nevíš.
1: No, jo, už je to tak, nevím.
2: Dětku, ty jsi mi udělal radost. Přivoň si tady k tomu pitlíku. Tohle je v hádavý buchtě.
1: Voní, na mou duši neznám. Takový koření v lese neroste.
3: Roste v zámecký zahradě, je to Mariánka. A vypěstoval jí pro mě náš zahradník.
1: Šikovnej mládenec. Kdybys ho poprosila, aby ti vypěstoval taky něco na vlídnost a laskavost, vůbec bys krumlouše nepotřebovala.
3: Ale dáš mi je.
1: Dám. Přece jsi je na mě vyhádala. A za odměnu si vezmu kus hádavý buchty na cestu.
3: Nejdřív to kouzlo.
1: Tak poslouchej. Má to kvítek a nemůže si k němu přivonět. Má to ucho a nic neslyší. Má to čepici a nemůže jí smeknout. Má to hubičku a neumí mluvit. Co je to?
3: Nevím.
1: No, hledej. Když to najdeš, najdeš i krumlouše. Je to tady v kuchyni.
3: Zatrápenej dětku. Uhádanej.
1: Já jsem hod starý tajnůstkář, nesmíš se na mě zlobit. Přeju hodně štěstí, kuchařínko.
3: A je pryč jako duch. Neřád prohnana. Má to kvítek a nemůže se k němu přivonět. Má to ucho a nic neslyší. Má to čepici a nemůže jí smeknout. Má to hubičku a neumí mluvit. Už to mám! Konívka, to je tamhle na polici.
4: Mařenko, myslela jsem, že už spíš a ty tu zatím lezeš po vejškách.
3: Víš, co je v téhle konívce, teto?
4: Ukáž. Křížaly. Kde se tam vzali?
3: Ne, kouzelný krumlouše od dědy hádalíka. Ty samý, co za mlada snědla naše milospaní a pak se s ní oženil zámecký pán.
4: Tak na to si musím
1: sednout.
3: A já je teď s ním a zítra se do mě zamiluje pan Markýz, co k nám přijede na návštěvu. Musíš mě nechat obsluhovat u stolu.
5: To víš, že nechám, přece ti nebudu stát ve štěstí, akorát mám strach, aby ses neukvapila. Nejdřív by si z toho pána měla prohlídnout, Mařenko, aby to nebyl nějaký opelichaný dědulín. To bys to chytla.
3: To je mi fuk. Hlavně, že bude vznešenej.

0: ukláněl panáček v třírohém klobouku a před ním se točila panenka v porcelánovém pápěří. Paní Salvie okouzleně naslouchala a ani si nevšimla, že do pokoje vstoupila Mařka s podnosem. Svátečně ustrojená a svátečně rozechvělá v očekávání své velké chvíle. Ale hned na prahu se lekla a zakabonila. Kromě vzácné paní a pana Arnošta nebylo v pokoji živé duše. Po vznešeném ženichovi ani památky.
1: Přeju dobrý odpoledne, milospáni.
2: Pst, chci si to doposlechnout.
3: Sladká melodie, jako můj svatební koláč. Na chvíli mě vrátila do dívčích let. Škoda, že už je to tak dávno. Vy vždycky víte, jak mi udělat radost, bratránku.
4: Vy mě taky, Salvie. Vsadil bych se, že tyhle kremrole jsou zrovna tak sladké, jako byl váš svatební koláč.
3: Jsem já to, hostitelka. Mařko, nabídni milostánovi kremrole a nalej mu do kafíčka smetanu. Má to rád.
4: Mm-hmm.
3: Pro koho si prostřela ten třetí šálek?
5: Zácná paní se nedávno zmínila, že tu dneska bude pan Markýz. On nepřijel.
3: Přijel. Ale budeš mu muset dát smetanu do misky.
5: Do misky?
3: No tamhle je, v koutě na poštáři, co pak ho nevidíš. Kocour ze vzácného chovu jménem Markýz. Ale no tak, co to zas vyvádíš, Mařko? Safrat, vždyť jsi mi pokropila smetanou límec. Husa, hloupa, kdyby neuměla tak dobře vařit, dávno bych ji hnala ze zámku.

0: Stalo se ti něco?
1: Stalo. Vlastně nestalo.
0: Nepláč, to přejde. Každý trápení jednou pomine. Zrovna tak, jako se utiší povětří, nebo na jaře roztaje sníh. Lukáš, utřu ti oči.
1: Mohla bych tě o něco poprosit, Kořínku.
0: Proč bys nemohla?
1: Neznáš náhodou nějakou bylinku na vlídnost a laskavost?
0: To víš, že znám. Dokonce mi roste za plotem. Už jednou jsem ti přines kytičku, ale zahodila si laskavec. Zvaný také amarant. Někdo si myslí, že je to obyčejný plevel, ale já vím, že má divotvornou moc. Když ho máš na blízku, usmíváš se, i kdybys nechtěla. Můžeš to vyzkoušet. Přinesu ti ho v kořenáči. Chceš?
1: To by od tebe bylo moc hezký. A Kořínku, nemohl bys mě ještě jednou pohladit?
0: Třeba stokrát a moc rád. Ten kocour žárlí. Kouká se po tobě, jako by se do tebe zamiloval. Kde se tady vzal?
1: A nejspíš to bude zakuklený čertisko. Jedeš, Belzebube? Tak ty nepůjdeš. No počkej, udělám z tebe štětku do komína.
0: Ale no tak, Marianko. Kdo nás má rád, toho nemáme odhánět. I když je to jen němá tvář.
1: Já vím. Už se zase hádám. Já už asi jiná nebudu, Kořínku.
0: Budeš. Jdu radši ten laskavec natrhat hned.
1: Můžu jít s tebou?
0: Můžeš. A tady kocoura vezmeme s sebou.
1: Tak pojď, Markýzy.

matka vzala kocoura do náručí a pohladila ho. Možná byl v tom pohlazení příslib do budoucna, že se dračice promění v bytost vlídnou a laskavou. Leč nestalo se tak hned a rázem. Občas se v zámečku obrostlé mírovci a ořešáky ozvala nectná a hádavá ústa. A tehdy se kořínek odebral k zahradnímu plotu. Rostlo tam bílí a bylo ho dostatek do vázy i na sušení, aby bylo v zimě co dávat pod polštář. Kouzelný amarant.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Kyberšikana je nebezpečná a může potkat každého z nás. Aneta by mohla vyprávět. Jenže to by někdo musel vědět, kam se poděla. Co se stalo? To se dozvíme v pětidílné rozhlasové četbě po tom, co Aneta zmizela. Účinkuje Anna Klusáková, Johana Tesařová, Michal Lurie, Matěj Vejdělek a další. Napsala Klára Vlasáková, režie Adam Svozil a Kristýna Kosová. Vyrobeno v roce 2018.

0: Klára Vlasáková, Potom, co Aneta zmizela. Díl čtvrtý. Podle dostupných průzkumů se s kyberšikanou v České republice setkalo až 60% dětí. Typické je, že oběť je vystavena útokům prakticky non-stop. Internetové prostředí je v tomto ohledu naprosto neohraničené. V souvislosti se zmíněnou alarmující statistikou si připomeňme mediálně známý případ starý přesně 3 roky, kdy zmizela 13-letá Aneta C. Z vyšetřování postupně vycházelo najevo, že dívka byla vystavena dlouhodobé kyberšikaně. Hlavních iniciátorů bylo několik, přičemž jejich výpovědi se podařilo získat teprve nedávno.
1: S Anetou jsme spolu seděli v lavici.
2: Brzo mi ale začaly chodit hnusné zprávy.
1: Přišel Pavel, takový jejich jakože šéf, a především mají řekl, že je odporná.
2: Že všem ze mě špatně, že bych neměla být.
1: Mirka od nás dokonce založila Anetin falešný profil.
2: Řízla jsem se 2x nahoře do ruky.
1: Mirce se dařilo v ostatních vyvolat dojem, že mají nějak dokázat, že taky Anetu nemusí.
3: Ty jsi s Anetou chtěla být ve dvojici, jo?
2: Ne, to ona se mnou.
4: Aneta si jednou vzala ten deník do školy.
1: Ale neukazovala mi ho, to fakt ne.
4: A našla ho jedna holka, která některé stránky nafotila na mobil a rozposílala ostatním.
1: Ale tak nikdo z nás jí neřekl, že má odejít. Mirka s Pavlem i ostatní to mysleli jako legraci, nikdo jí přece nechtěl ubližovat.

0: když tam je jí číslo? Hele,
1: když tam dáme jí fotku, no tak to bude vypadat jako její profil.
0: A co dál? No.
2: Dáme tam tohle. A označíme jí v tom, jo?
0: To je dopis. Já jí napíšu z neznámýho čísla, ať na to nic nepřijde.
3: Dobrý, tak jo, můžem tohle.
4: Dneska si myslím, že hodně těch věcí jsme Anetě nedělali proto, že bychom jí chtěli nějak vyloženě ublížit, ale proto, že to prostě šlo. Nebyly mantinely, který by to nějak omezovali, a my jsme prostě zkoušeli, co si můžeme dovolit. Když jsem byla malá a jezdila jsem k babičce, tak jsem u ní na zahradě dělala takový, jakože pokusy. Zavírala jsem včely do sklenice a tu jsem utáhla tak, aby tam nešel žádný vzduch. Chodila jsem se pak na ně koukat, jak dlouho v té sklenici vydrží. Někteří to dali jenom pár minut, jiný o dost díl. Ty, co vydrželi, lezli po těch, co už leželi mrtví na dně. Opakovala jsem to asi 3x nebo 4x, už nevím. A výsledky si zapisovala. Dávala jsem tu sklenici za trámy až úplně dozadu, aby ji někdo neviděl. Ale jednou jsem na to nějak zapomněla a našla ji babička. Ptala se mě pak, proč jsem to dělala. Ale já jsem nevěděla, co jí říct. Prostě to šlo. Když se před 3 lety začalo řešit, co se stalo s Anetou, tak se docela rychle přišlo na všechny ty stránky a zprávy, co jsme jí posílali. A taky na ten deník, co vyfotila a rozposílala Hedvika, se kterou Aneta seděla v lavici. To mi už přišlo teda trochu moc. Všichni to rozřešili, to je asi jasný. A ptali se nás, jestli si uvědomujeme, co jsme udělali a co jsme tím způsobili. Ptali se nás na to pořád dokola a čím víc to opakovali, tím víc mi přišlo, že si nad tím chtějí umýt ruce. My o ničem nevěděli, my jsme ničemu nemohli zabránit. Přitom to nebylo tak, že by vůbec nikdo o ničem nevěděl. Jedna učitelka od nás věděla, že posílám z Anety na fejkovýho profilu zprávy dřív, než Aneta zmizela. Jednou mi na hodině sebrala telefon. Měla jsem tam zrovna rozepsanou zprávu, co jsem chtěla poslat. Jakože za Anetu. Dost jsem se bála, co mi na to řekne. Muselo jí to být hned jasný. Po hodině mi ale ten telefon normálně vrátila a říkala, ať to neposílám. Ale dál už se to neřešilo. Tenkrát mi připadalo, že se prostě nemusím ničeho bát. Pár měsíců po Anetině zmizení jsme se s našima přestěhovali do jiného města a já jsem nastoupila na novou školu. V mý bejvalý třídě to šlo úplně do háje, všichni se furt jen hádali a brečeli a furt tam byl někdo od novin. Tak se naši rozhodli, že bude nejlepší odstěhovat se jinam. Tam to vážně bylo lepší. Chvíli. Ale pak se samozřejmě brzo přišlo na to, že jsem jedna z těch, co se po Anetě vozili a celý se to pokazilo. Dali mi to dost sežrat, no. Táta tvrdil, že si to Aneta prostě celý moc brala a že mi to nemá nikdo vyčítat. Že prostě v každém kolektivu je vždycky někdo, kdo je na tom hůř a je to úplně přirozený. Za to máma mi to zazlívala. Nic přímo neříkala, nekřičela na mě nebo tak, ale viděla jsem to na ní. Chtěla, abych se všem omluvila, což jsem hned udělala. Všichni jsme to tenkrát tak udělali. Ale nevypadalo to, že bych to nějak uklidnilo. Nějakou dobu se mnou vůbec nemluvila. Potom jen tak úsečně, napůl. Naši jsou pořád spolu, ale nějak zvláště to asi netěší. Jednou jsem je slyšela, jak se baví o tom, kde udělali v mým případě chybu. Táta brečel a mama řekla, že už nemůže a šla pryč. Musela jsem si rychle schovat za roh, aby mě neviděla. Chodím k psychologovi, ten se mnou dělá cvičení a chce po mně, abych psala.

0: Jakože vzdělávací besedy s mladšíma lidma, kdy jim vyprávím o kyberšikaně. Na těch besedách sedím před tabulí a vyprávím jim, jak se to celý seběhlo. Děti sedí naproti mě a kroutí hlavama a říkají, že je to pěkně hnusný. Ale nevím, jestli to dělají proto, že si to fakt myslí, anebo proto, že tam s náma ve třídě sedí vždycky taky jejich učitelka. Dělám to tak jednou do měsíce. Oslovovala jsem taky Pavla, ale ten o to nestál.
1: Vím, že Mirka jezdí někdy po školách a snaží se vysvětlit, co jsme dělali špatně a co by ostatní dělat neměli. Ale mně to přijde celý zbytečný. Jako nemyslím si, že je to špatně, ale já to dělat prostě nechci. Nevím, co bych tam povídal. Aneta nás tím tenkrát chtěla zjevně vytrestat a to se jí povedlo, tak ať už mi dají všichni laskavě pokoj. Nejčastěji vyčítám celou věc Anetě. Vím, že to není dobrý, ale nemůžu si pomoct. Často mě napadá, proč to musela dělat takhle, proč to prostě neřekla rodičům, nebo proč to někam nezavolala. My, co jsme si na ní dovolovali, jsme se v tom jenom navzájem hecovali, nic víc. Nechtěli jsme přece, aby to dopadlo takhle. Je mi jasný, že jsme to přehnali. Měl jsem fakt hodně času si to celý projít, ale takový věci se přece neděly jenom u nás. Dějou se pořád, na hodně školách. Jenom u nás se to takhle totálně vymklo. Všichni se pak na nás sesypali a furt se na něco ptali a pokračuje to vlastně tak nějak doteď. Každý den máme před očima něco, co jsme nezvládli v 7. třídě.
2: Já jsem chodil do vedlejší třídy. A s Anetou jsem se nějak zvlášť nebavil, i když jsem chtěl. Líbilo se mi tehdy, že má zelený oči a jednou jsem jí přišlápnul ve frontě na oběd kalhoty. Ale pak už jsem nevěděl, co dál, a tak jsem dělal, že jako nic, že jsem to nebyl já. Nikdy jsme spolu moc nemluvili. Netroufal jsem si. Pak mi někdo posílal tu stránku, co o ní udělal Pavel. Ale nevěděl jsem moc, co mám dělat. Říct to někomu z učitelů? To mi přišlo blbý a ostatní by na to přišli. Chtěl jsem něco říct aspoň Anetě, tak jsem jí napsal zprávu. Víc jsem tenkrát nedal. Ptal jsem se, jak se má a jestli pro ní něco nemůžu udělat. Ona si to ale ani nezobrazila. Tenkrát tam už asi vůbec nechodila. Pár týdnů potom, co se Aneta ztratila, jsem jí viděl. Na vlakovém nádraží u nás ve městě. Volal jsem na ní. Ona se na mě podívala a když mě poznala, rozeběhla se pryč. Říkal jsem to našim a ty to pak volali na policii. Musel jsem tam jít a popisovat jim, v jakém místě přesně jsem jí viděl a co měla na sobě. Nic jsem si pořádně nepamatoval, že jo? Byl jsem z toho celkem mimo. Věděl jsem jen, že to byla ona. Pořád se mě ptali, jestli jsem si vážně jistý, a tak u toho významně zvedali obočí, že mi bylo hned jasný, že mi nevěří. Naši se ptali, jestli jsem se prostě jen špatně nepodíval a ostatní si mysleli, že kecám. Potom si nechali vyžádat kamerový záznamy a fakt to byla Aneta. Což teda definitivně potvrdilo, že odešla sama. Ale hlavně to všechny přesvědčilo, že už nebude dlouho trvat, než se najde. Nebo sama vrátí.

nic. V Africe navštěv školní třídu, mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne

Dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora. Je jen v Himalajích, na horách.

i když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

však život sa začne. Ako ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu

Junior.

zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu. Svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Čtěte?

letí. Tak to jede rychlík, tak rychle.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: zahrádky gorilí.
1: Nešahej na ní.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy.

0: Inu v lese. Pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
1: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati. No to je nápad, Marti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavěji, podzavěji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
3: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadírkama.
0: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: 18, 19, 20.
1: 1, 2, 3.
2: Jo, bagr má lžíci, chce, aby se nadlám
3: ze mě.
2: No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. A je. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je. Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. Ha! No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme selžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říká memu pra. Ka, ka, kapradí, rostlo dávno v pralese. Snad mi poradí, kdy na židli sedne se. To vás už moc ve hře není. O jednu židli míň je teď k sezení. Uvidíme, kdo tentokrát vyhraje. Jedno

0: Jakubovi král rád.
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

Když se bába zeptá, zeptá. Když se bába zeptá, bába. Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.